přijala, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Koncesionářské poplatky mají na kahánku. Vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury o ty klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
2: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
1: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun. Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už 5. potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky. Z Kvasin jsou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu se v podvečer sešly stovky rodičů, studentů i zástupců veřejnosti, aby vyjádřili nespokojenost se současným směřováním školy. Účastníci shromáždění požadovali rezignaci ředitelky Michaely Mutl, které vyčítají špatnou komunikaci, cenzuru, destabilizaci učitelského sboru a chybějící vizi. Dlouhodobé napětí na gymnáziu vyvrcholilo začátkem měsíce, kdy k odchodu ředitelku vyzvali samotní studenti. Školská rada už kraji jako zřizovateli podala oficiální návrh na její odvolání. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta slíbil, že rada kraje situaci projedná a rozhodne o dalším postupu do konce školního roku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě při slavnostní liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro Pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
3: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klaxon, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strach.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Slezský klub má v souvislosti s korupční kauzou úklid sestoupit do druhé nejvyšší soutěže. Klubový šéf a primátor města Jan Wolf dostal trest v podobě 12-letého zákazu činnosti a 3milionové pokuty za to, že nabízel úplatky rozhodčím a protihráčům za ovlivnění zápasů s Českými Budějovicemi a Vyškovem. Verdikt je zatím nepravomocný a potrestaní se mohou odvolat. Samotným rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, stejně jako hráči Filipu Štěpánkovi, komise předběžný trest zrušila, protože peníze odmítly nebo se staly obětí prostředníka. Bude to chtít zase krátké rukávy. Po chladnějším úvodu týdne čeká Česko prudké oteplení. O víkendu vyvrcholí tropickými teplotami až 35 stupňů Celsia a lokálně i tropickými nocemi. Podle předpovědi meteorologů bude ochlazování od severozápadu pokračovat do středy. V úterý a ve středu se objeví i občasný déšť nebo přehánky s maximy do 26 stupňů. Od čtvrtka začne přesunem tlakové výše proudit horký vzduch z jihu, což vyžene čtvrteční teploty k 31 a páteční k 33 stupňům Celsia. Skutečně horký víkend s rizikem bouřek z tepla pravděpodobně ukončí nedělní studená fronta. Podle dlouhodobého výhledu ale letní ráz počasí s průměrnými teplotami kolem 25 vydrží až do začátku prázdnin, kdy se v červenci očekává jen mírný pokles o 1 až 2 stupně. Původce rakoviny děložního čípku ohrožuje i muže. Lékaři nově doporučují očkování proti takzvanému HPV nejen dospívajícím dívkám, ale i chlapcům. Od 11. do 15. narozenin jim vakcínu dokonce hradí pojišťovna.
10: Lékaři před HPV virem dříve varovali především dívky. Ty už dnes ale ohrožuje čím dál míň. Onkolog Jan Klozar ale upozorňuje, že počet nemocí spojených s tímto patogenem roste naopak u chlapců.
11: Nádoru patrových mandlí a kořene jazyka je dnes už více než těch nádorů hrdla děložního. Tímto nádorem jsou postiženi především muži, takže nemá logiku očkovat jenom holčičky, ale je vhodný očkovat obě pohlaví.
10: Vakcinace je ideální ve věku, kdy dítě chodí na druhý stupeň základní školy. Když to ale dívky a chlapci nestihnou, je dobré to dohnat i později, což Impulzu řekl další onkolog Michal Vošmik.
12: Sice je v pozdějším věku, přiznáváme, trošku nižší účinnost, ale zase na druhou stranu pořád je možné dohnat to neočkování.
10: Pozdější vakcinaci ale může pocítit i naše peněženka, vyjde totiž i na několik tisíc korun. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
9: Obchodní dům Breda v Opavě se opět částečně otevřel veřejnosti. V přízemí historicky cenné budovy, která projde zásadní rekonstrukcí, otevřeli prostor zvaný Breda Point pro pořádání kulturních a společenských akcí. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, zájem o jeho využití je velký.
13: Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabízí místo pro 200 lidí, které je možné upravit podle typu akce. Velká rekonstrukce legendárního obchodního domu by měla začít na přelomu let 2027 a 2028 a do té doby bude Breda Point fungovat. V budoucnu by zde pak mělo v suterénu vzniknout loutkové divadlo, na střeše bar a restaurace s výhledem na město a Jeseníky, bude zde společenský sál a také kanceláře a malé obchody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
9: Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Do toho jí lékaři uvedli po akutní operaci střev v Portugalsku. Podle jejího týmu je interpretka hitů jako Total Eclipse of the Heart stále vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve městě Faro. Lékaři jsou sice ohledně jejího zotavení optimističtí, léčba si ale vyžádá delší čas. Zpěvačka proto zrušila veškerá svá vystoupení, které plánovala na letošní léto až do konce srpna. V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku ale bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti. Večer se také mohou ojediněle objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu moc.

se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Koncesionářské poplatky mají na kahánku. Vláda schválila jejich zrušení. Podle ministra kultury Oty Klempíře se má změnit pouze systém financování a nic jiného.
3: Zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
2: Česká televize má mít každoročně k dispozici 5,75 miliardy korun. Český rozhlas by měl hospodařit s více než 2 miliardami. Částka se zvedne v případě, že kumulovaná inflace dosáhne 10%. Novela zákona o veřejnoprávních médiích teď zamíří do poslanecké sněmovny. V Česku letos řádilo už 5. potvrzené tornádo. To podle meteorologů zasáhlo v sobotu kolem poledne Rychnovsko v podhůří Orlických hor. Slabší živel se vytvořil během jedné z přeháněk mezi Semechnicemi a Kvasinami. Svědci v některých momentech zaznamenali i více vírů současně. Rotaci potvrdila také analýza radarových dat. Vítr za sebou nechal zhruba 11-kilometrový pás škod. V Semechnicích poničil hřbitovní náhrobky a zhodil střešní tašky. S Kvasincou hlášené také popadané stromy. Událost se obešla bez zranění. Před budovou Jabloneckého gymnázia u Balvanu se v podvečer sešly stovky rodičů, studentů i zástupců veřejnosti, aby vyjádřili nespokojenost se současným směřováním školy. Účastníci shromáždění požadovali rezignaci ředitelky Michaely Mutl, které vyčítají špatnou komunikaci, cenzuru, destabilizaci učitelského sboru a chybějící vizi. Dlouhodobé napětí na gymnáziu vyvrcholilo začátkem měsíce, kdy k odchodu ředitelku vyzvali samotní studenti. Školská rada už kraji jako zřizovateli podala oficiální návrh na její odvolání. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta slíbil, že rada kraje situaci projedná a rozhodne o dalším postupu do konce školního roku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě při slavnostní liturgii požehnali nové varhany. Unikátní hudební nástroj symfonického typu se pyšní více než 5700 píšťalami a váží přes 45 tun. Podle nadačního fondu svatovítské varhany vyjde celá stavba na bezmála 160 milionů korun. Většinu částky se podařilo vybrat v národní sbírce od tisíců dárců. Lidé se ale do ní mohou stále zapojit adopcí posledních píšťal. Snahy o pořízení nového nástroje pro Pražskou katedrálu trvaly 14 let. V Plzni končí naftové autobusy. Jejich linky v městské hromadné dopravě postupně převezmou trolejbusy. Část trasy pojedou na baterie.
4: Plzeňský dopravní podnik v únoru poslal do ulic 3 nové kloubové autobusy. Závazně jich objednal 8. Je to jeden z posledních větších nákupů autobusů na naftový pohon. Město do roku 2030 počítá s postupným přebíráním autobusových linek trolejbusy. Na sídliště Vinice pak začne jezdit tramvaj. Se začátkem prázdnin odstartuje oprava Doubravecké Masarykovy ulice. Na část budou natažené troleje, které později trolejbusům umožní jet z Doubravky do Lobes a dál. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: V Čechách čekáme polojasno až oblačno, od západu se pak obloha zatáhne, přidá se místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude během dne jasno až polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a večer se taktéž ojediněle mohou objevit přehánky. Naměříme 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
5: Jsou Klárka s Honzou, krásné dobré ráno.
6: Krásné ráno.
5: Má vaše auto přezdívku, jakou a proč? Dnes ráno u Impulzových nakoukneme k vám do garáže. Tak se nezapomeňte ozvat, třeba přes WhatsApp 605 222 007.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno. Klárko, jak ses vyspinkala dneska, všecko dobrý?
1: Ale jo.
0: Zeptáme se taky našich posluchačů, třeba za malou chvíli někomu, komu budeme hrát písničku na cestu, ale do té doby ještě daleko, před náma jsou Radečci, anebo Celine Dion a taky dnešní ranní téma. Má vaše auto přezdívku jakou a proč a máte třeba nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení? Ptáme se dneska, máme autotéma, tak se klidně můžete zapojit dřív než ostatní.
1: Ty máš autíčko?
0: No samozřejmě.
1: A říkáš mu jménem?
0: Dvě a říkám jim normálně.
1: Nepojmenoval jsi je?
0: Ne, vůbec. A já vůbec jsem k tomu nikdy neměl sklon, abych pojmenoval auto a vím, že kolem mě je spousta lidí, kteří tohle to dělají. Jako jo. Klasicky tak Felicie Felda, jo, to chápu, že to...
1: To je vlastně asi člověk, každá Felicie Felda.
0: To je vlastně
1: Felda.
0: Každá je Felda. Jo. Třeba když vezmu legendární model automobilky Škoda, ale nenapadá mě, jak bych třeba říkal Fiatu, kdybych měl tvýho Fiatka, jako máš ty, jo? Nevím, jak bych mu říkal. Zamýšlím se nad tím teďka, čistě jako...
1: Já auta pojmenovávám vlastně podle barvy a většinou jsem měla černá auta, takže moje černé auto je Černoušek. Mm. A jednou jsem měla takovou tu kávovou barvu, Moka, myslím, že to
0: vím.
1: A to se zase jmenovalo Kafíčko, takže já úplně jako nápaditá nejsem v pojmenování, ale tu lásku k autu mám neuvěřitelnou.
0: Lásku k autu můžete vyjádřit dnešním ranním tématu, milí posluchači. Cokoliv vás napadne, prostě napište. Mimochodem, jaké bylo vaše první auto? Měli jste třeba někdy favorita, Formana nebo Felicii?

0: Říkám to jenom tak náznakem, zdá se, že venku je lednice, ale Klárka to chystá do počasí, takže dál pište na 605 222 007 náš radio WhatsApp, kde komentujete i svoje autíčka, třeba jak jim říkáte. A propo, pokud jste v autě, ve vlaku, v čemkoliv, jakémkoliv dopravním prostředku, napište jedu na náš WhatsApp 605 222 007. To je vlastně signál, kdy nám dáte svolení, že vám můžeme zpátky zavolat. Vstoupíme do vysílání a pustíme vám písničku na cestu.
1: Přesně tak, chystáme pro vás písničku na cestu a vy udělejte jedině jedno. Pište na náš WhatsApp 605 222 007 jedu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
4: V Luxoru, největší sítě knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdraví vás Honza Raněk. Bezmála dvoukilometrová kolona je na D1 u Ostravy směrem do Polska před omezením na 357. kilometru. Práce silničářů brzdí provoz na 35. mezi Rožnovem a Valašským meziříčím u Zašové. Jezdí se tam kivadlově a nárazově se tvoří kolona s obou směrů. Z dopravy je to všechno. Pokud s náma chcete vstoupit do vysílání a vybrat si písničko na cestu, můžete. Stačí napsat na WhatsApp 605 222 007. Zavoláme vám zpátky, vstoupíme do vysílání, všechno rozeberem. Ale pozor, voláme ze skrytého čísla, berte nám to.

0: Příjemné ráno Symbolizu, paní Marie s námi ve vysílání. Přejeme vám nádherné ráno. Tady jsou Klárka a Honza.
1: Já taky všem přeju krásné ráno.
2: Maruško, krásné ráno, kam jedete?
1: No, já pracuju tak, že vlastně dělám rozvoz denního tisku a časopisů, a takže lítám mezi schránkama a autem.
2: Mm-hmm. A odkud kam nebo kde vlastně?
0: Ve které oblasti?
1: Jsem z Brna. Městská část Jundrov.
0: Ano.
1: To je jedna z nejhezčích městských částí, co tady v Brně je. A je to taková zajímavá práce. Stávám teda v jednu ráno, ale je to takový, odměnou mi je, že vlastně vidím hvězdičky a pak vidím i krásný svítání sluníčka.
0: No ale pozor, takže v jednu ráno stanete a dokdy rozvážíte? Do 8?
1: No, pokud nedělám nějaký záskoky, tak do těch 8 a jinak třeba i do 9, do 10 můžeš. No,
0: je to vaše hlavní práce?
1: Ano, je.
0: To znamená, že třeba, dobře, ve 8 máte padla a pak?
1: No, pak se starám o maminku.
0: Rozumím, ale přesto máte den pro sebe.
1: Víceméně ano.
0: Jo, a jak ho takhle trávíte, když máte ten režim obráceně? Ne, když máte noční vlastně?
1: No, přiznám se, že když přijdu po tom roznosu, takže je to opravdu hodně, tak si jdu na chvilku šlofíka. Mhm. No a potom prostě buď to na zahradu, nebo za maminkou, nebo prostě něco pofackovat po bytě, jak se říká.
2: A v kolik chodíte spát?
1: No chtěla bych tak o 9, ale většinou mi to vychází ještě kolem 10.11.
2: Takže vyspíte 2-3 hoďky třeba?
1: No.
2: To je
1: no.
2: Strašně málo.
0: To je málo.
1: Já vím. Ježiši.
0: Teď bychom vám mohli vysypat jako poučky, teorie nám vždycky jde, jo? Takže teď bychom mohli vysypat poučky, jak je to nezdravý, jak je to špatný, jak si zakládáte na civilizační nemoce, jak vám to škodí a tak dále. Jste si toho vědomá?
1: Jsem si toho vědomá, ale už předtím jsem měla větší závul, že jsem chodila vlastně na pizzerku na 12 hodin, plus ještě ty noviny.
0: Ježiši.
1: A to teda, to jsem vydržela rok a pak už jsem řekla, že to už se nedá.
0: Jak je, kde se to ve vás bere? To jste nesmírně odvážná, taková statečná, taková jako neuvěřitelný prostě.
1: No právě vzhledem na to, že moje mamince je 91 let.
0: Aha.
1: Nebo bude jí vlastně příští týden 91 let.
0: Ustihodný
1: tak já
0: věk.
1: Prostě potřebuji být flexibilní. To znamená, když zavolám do práce, dneska nemůžu přijít z toho a toho důvodu, tak mě nikdo nemůže nic říct, protože nejsem nějak vázaná smlouvou, že bych musela.
0: Mhm. Úctyhodný věk, věřím tomu, že maminka se pořád drží i díky vaší péči, takže určitě vám i vaší mamince můžeme poslat skleničku koli od Michala Davida.
1: Proč ne?
0: Jo? Zatančíte si teďka po ránu?
1: Určitě.
0: Skvělý, naprosto skvělý.
2: Maruško, mějte šťastnou cestu, držte
1: Děkuju.
2: Se a začněte
1: Vy
2: trošinku
1: taky.
2: Spinkat a pozdravujte maminku.
0: Přidejte 2-3 hodinky k tomu. Jděte spát 9. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se.
0: Díky hezky, za poslech Rádia Impuls. Naslyšenou.
1: Díky, naschle.
3: Písnička na cestu.
0: Pro posluchačku Marii i její 91letou maminku posíláme kolu.

0: Tady Impulzovej, krásné dobré ráno, jak říkáte svému autu, ptáme se vás dneska. A co bylo vaše první, vzpomenete si ještě, zavzpomínat můžete v ranním tématu.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a později večer se to bude kazit a přijde déšť a možná někde i bouřky. A nejvyšší teploty 18 až 23 a na jižní Moravě až 25. V Odrách aktuálně 6 stupňů, zdraví nás Evička, Rudná pod Praděrem 4 stupně, víme od Pepy, a 0 je ve Volarech u Chlumu. Děkujeme posluchači a přejeme pevné nervy u škrábání auta, protože on psal, že škrábe. Každopádně chci vám říct, užijte si to, protože za pár dní přijde úplné peklo a máme měřit přes 35 stupňů Celsia, takže možná ještě budete vzpomínat. Pište dál.
2: 3 minuty po půl šesté, zprávy Novitu a Kateřina Palajová. Starší muž zemřel po srážce s vlakem na Frýdecko Místecku. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub Karviná kvůli ovlivnění či utkání z první fotbalové ligy. Rybáři mohou ode dneška do konce roku znovu lovit štiky, sandáty nebo okouny. Maďarští poslanci omezili funkční období jednotlivých premiérů na 8 let. A vážná nehoda zastavila provoz na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru z Prahy do Karlových Varů.
0: Dnes ráno u Impulzových nakoukneme k vám do garáže, takže ji račte otevřít, protože nás zajímá, jaké máte auto, jak mu říkáte a možná i vzpomínky, jaké bylo vaše první. Už za malou chvíli to rozebereme i s posluchači. 4 minuty po půl šesté.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Krásné dobré ráno.
1: Undo, stres, hupla si do patra. Tam slyším já tam slyším prostě hupla si do patra.
0: Každej tam má nějakou asociaci, já tam slyším něco ještě zprostšího.
1: To se vůbec
0: nedá říct. Jaké auto bylo nebo je váš favorit, ptáme se dneska, jakou má přezdívku a tak dál. Prostě máme dneska otevřenou garáž.
2: Dobré ráno, Impulzovi. Tak naše autíčka mají přezdívku. Mívala jsem červenýho Opla, tak to byla červená karkulka. Teď mám stříbrnýho Opla, tak srdce se mu říkáme stříbrný vítr, i když pomale je teda. A hádejte, co může být bílý medvěd.
0: Bílý medvěd je určitě bílý Mercedes. Jak to má naše další posluchačka?
3: Miluju autíčka, miluju řízení. 17 let jsem u jedné firmy a mám tady služební auta. Každé auto v mém životě mělo jméno a teď jsem vyfasovala oktávku tmavě šedivu a když jsem k ní přišla, říkám, ty seš ale fešák. No a je to fešák Hubert, krásný den.
1: Fešák Hubert je krásný.
0: A náš posluchač má atypický auto.
4: Samozřejmě, že moje auto musí mať prezývku. Já ho prezývám, že kabelka. Keď sa čokoľvek na ňom pokazí, vyťahnem bezpečnostné pásy, zatvorím dvere, hodím to na chrbát ako batoh a môžem pokračovať. Už nie v jazde, už iba v kroku, ale dá sa tak povedať. Tým, že je strašne ľahučké to autíčko, maličké, spratné, jednoduché parkovanie, úžasný stroj.
1: Já bych chtěla vědět, co máte za auto, které si hodíte na záda a jdete.
0: Zajímavý.
1: Velorex?
0: Hodně zajímavý názor tohleto. No nic, hraju další písničku, Kláry, nebo chceš říct ještě WhatsAppky.
1: No tady mám zprávu od Zbyňka, který píše, že babička měla favorita a říkala mu Bobinka, to mi přijde tak hezký.
0: To vím, no vy holky, věď.
1: Bobinka.
0: Jaké auto bylo nebo je váš největší favorit, jakou má přezdívku? Říkáte nějak svému autu? Ozvěte se dneska do ranního tématu.

0: Koukám, že jsme strhli lavinu s těma autama.
1: Jo, jo. Je to tady úplně nabité
0: 605,
1: autama.
0: 205-222-007, naše linka.
1: Toyota Yaris. Jaroušek napsal Marko a Petr píše, že on má se ženou Kevina a dcera má Radovana.
0: Ne, ne, prosím tě, neskutečný. Jak říkáte svému autovi, ptáme se vás dneska v radním tématu.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: A ještě než se přihlásí pan profesor, je tady nejrychlejší dopravní servis z celého Česka. Krásné ráno na cesty. Po nehodě osobního vozu s nákladním je uzavřená D6 na 26. kilometru ve směru z Prahy do Varů. Jezdí se odklonem přes Nové Strašecí s jezdem 25. Profici z Global Assistance hlásí nepojízdný kamion na D11 na 7. kilometru ve směru do Hradce a v obou směrech to jede pomalu na D1 u Ostravy mezi 354. a 361. kilometrem.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Hezké ráno, studenti. Tuhle jsem slíbil, že v matematice přitvrdím. Ale protože jsem takřka profesor Lidumil, tak se nemusíte bát příliš. Schválně se mi dnes zkuste podívat do hlavy a nemusíte přitom být jasnovidci. Myslím si číslo. Když ho vynásobím 7, dostanu 35. Jaké je to číslo? Ne, 5 ne, zpívá Pepa Melen. Ale já to změním. Dnes to opravdu bylo za 5. 5 bylo to mé tajuplné číslo v hlavě a vy jste k němu hravě došli, když jste 35 vydělili 7. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak holka, dneska to bylo promyslitele teda.
3: Jo, dali jsme to.
2: Jo, dneska to teda bylo silný. 7x5 je 35. Haló, tady Impulzovi. Pan profesor je víc dílu a víc jeho hádanek v uvozovkách ze školních lavic, což se nedá označit jako hádanka, ale spíš jako více učiva, najdete také na našich nových internetových stránkách. Klikněte si na www.impuls.cz.

0: jsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
1: Jste jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: nemáš, co si vlastně zač. Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. A proto zpíval chaos starýho růžičky.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi v úterý 16. června vysílá počasí Klára Šedová.
2: Dneska bude jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, večer a odpoledne se to bude kazit a přijdou i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě 25.
3: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
4: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
3: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
4: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
5: Srážku s vlakem na Frýdecko-Místecku nepřežil starší muž. Tanky Leopard se budou pohybovat po dálnici. Komise vyloučila fotbalovou Karvinu z první ligy. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na 200 lidí přijde brzy o práci na Jablonecku. Dvě společnosti vyrábějící díly na auta ohlásily ve druhém pololetí tohoto roku konec působení v regionu. Mezi nimi je i řada pracovníků z Polska. V jedné firmě dostanou výpovědi lidé v srpnu, v další v říjnu. Úřad práce se chystá pomáhat těmto lidem s hledáním nového uplatnění. Úředníci chtějí jít za zaměstnanci přímo do továren. Mezi propuštěnými budou hlavně profese jako operátor výroby, skladník či technik kvality a po nich je v regionu velká poptávka. Po srážce s vlakem na Frýdecko-Místecku zemřel starší muž. Podle policejní mluvčí Evy Michalíkové se neštěstí stalo na trati z Bohumína na Karvinsku směrem na Slovensko, kde musel být v úseku mezi stanicemi Bystřice a Třinec zhruba na 3 hodiny omezený provoz. Nyní už je plně obnovený. Podle mluvčí byla dechová zkouška u strojvedoucího negativní, ve vlaku se nikdo nezranil. Na dálnici D35 u Kocourkovce na Olomoucku mohou dnes lidé pozorovat 9 jedoucích tanků Leopard. 55-tunová vozidla z vojenské jednotky v Přáslavicích budou nacvičovat jízdu v koloně. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, po dálnici pojedou opakovaně v 9-kilometrovém úseku ve směru na Ostravu.
6: Výcvik je naplánován na dobu mezi 9 a 15 hodinou. Na dálnici najedou tanky na nájezdu Kocourovec. Pokračovat budou k velkému újezdu a odtud zpět směrem do útvaru. Jízda se zopakuje několikrát. Trasa pohybu tanků bude označena kužely. O řízení dopravy se postarají regulovčíci, zástupci policie a vojenské policie. Leopardy mají na pásech gumové patky, které jim umožňují bezpečně přejíždět i po zpevněných silnicích. Nehrozí tak zničení vozovky. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomoucko.
5: Začíná sezóna vykrádaček. Nejvíce škod způsobených vloupáním bývá hlášených právě během letních měsíců. Lidé častěji opouštějí své domácnosti, protože jedou na dovolenou. S policisty i zástupci pojišťoven o tom mluvil reportér Tomáš Kabát.
7: Zásadní je zabezpečení. Lidé by měli zamykat a pořizovat si bezpečnostní dveře a vyplatí se taky investice do alarmů, čidel nebo trezorů. Když už přece jenom dojde ke vloupání, je zásadní zachovat místo činu v původním stavu až do příjezdu policie. Dobré je taky pořídit fotky a kontaktovat i pojišťovnu. Vyplatí se mít u sebe i snímky, které zachycují, jaké vybavení máte doma, a to právě pro pojišťovnu. Pokud máte byt pojištěn, je dobré myslet taky na aktualizaci smluv tak, aby odpovídala hodnotě toho, co máte v bytě. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Sport.
5: Fotbalový klub Karviná končí v první lize. Etická komise fotbalové asociace ho z nejvyšší soutěže vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Její šéf, primátor Jan Wolf, zaplatí 3 miliony a nesmí působit 12 let ve fotbale. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Z verdiktu by mohla těžit Dukla. Pokud se Karviná s Wolfem do 5 dnů neodvolají, bude rozhodnutí platit. A jelikož sezona skončí až 22. června, Dukla se tím zachrání a sestupujícím týmem bude Karviná.
8: Halo, tady Impulza.
1: Kočinko, ještě než opustíš studio, jak říkáš nebo říkala si svému autu?
5: Říká mu má bílá královna.
1: No, bílá královna, to je tak, to je úctyhodné vzletné, já nevím, jak bych to ještě nazval.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Nějakou Katka můžete odpovědět i vy, jak říkáte svému autu, možná zaspomínat i na to první. Před malou chvíličkou psal posluchač Marek, že jsme dlouho nehráli písničku od Báry Basikový Souměrná. Tak jo, Marku.

0: vždycky platilo. Impulzová rodina s námi ráno začíná a tohle to byla skvělá Bára Basiková. Posloucháte Impuls, za chvilku Taylor Swift, ale teď otázka, jaké auto bylo nebo je váš favorit a má nějakou přezdívku? Říkáte nějak svým autům, ve kterých jezdíte? Tady jsou vzpomínky naší posluchačky.
1: Moje první auto byla 63. Říkalo se jí vládní vozidlo. Pak jsem měla další a další, ale někdy jsem si nepojmenovala auta. Občas teda řeknu, ty moje zlato.
0: Jasný, to každej, že jo, nebo přivezlo si nás v pořádku, zlatíčko a podobně, ale já v životě nedával taky přezdívky. Ovšem, to je nás málo. Mnohem víc lidí přes dívky dává.
2: Čau impulzáci, máme doma Ravku 21 let, říkáme jí babička. Je to auto k nezaplacení.
3: Ahoj, tak u nás má každé auto přes dívku. Doma, co máme osobáky, tak Volvo je Viking. Pak, co máme takový malý služební, tak to tomu říkáme Cadillac. A v práci jsem mýval Red Rebela, pak Holandiana a teď Kometa.
4: Pepa napsal, moje auto má přezdívku Mazlík, vymyslela to přítelkyně, ani nevím proč. Marcelka napsala, že má vysněné auto Mitsubishi a říká mu miminko. Nulpoš nám napsal, že mají dvě auta, jedno je Citygo a to je plechovka a pak, že mají Octavy a to je blesk. A ještě máme posluchačku, která má prý stařičké autíčko Volkswagen Polo a že by mu prý měla vykat, ale říká mu Poldinka.
0: Textovku i hlasovku můžete teďka nahrát přes radio WhatsApp, má číslo 605 222 007, tak si nás uložte, abyste měli kontakt vždycky po ruce. Teď už zpívá.

0: celosvětový úspěch této americké zpěvačky. Neskutečný, překonala Beatles i Elvise. Taylor Swift dohrála a dospívala, ale hodinový hotel od Ňágy nikdo nepřekoná. Za chvilku jsme v něm, pomyslně samozřejmě v hudebním programu Rádia Impuls, ale ještě předtím vás zase zveme s Klárkou do hry o 100 000 korun. Pravidelně, každé ráno si zkoušíme s Klárkou točit taky na nečisto, jestli by nám padl betáno jackpot. Já vyzývám Klárinku, aby do toho praštila.
1: Já to jdu zkusit.
0: 3, 2, 1, včil. Tak na nečisto se točí. A Klárka je dneska na dvojnásobku, dámy a páni.
1: To není špatný.
0: Pokud chcete dvojnásobný den z 10 udělat 20, Klárce se to určitě povede. Pokud nespadne z políka.
1: No, to taky může stát.
0: Přihlášení zdarma přes Impuls.cz, přihlásit se můžete celá rodina. A nebo také přes naše nové webové stránky. Tam je přihlašovací formulář a jsme tam taky my a spousta krásných věcí. Povedli se. www.impuls.cz.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdraví Honza Daněk. Uzavřená zůstává D6 na 26. kilometru ve směru z Prahy do Varu. Záchranáři zasahují u nehody osobáku s nákladákem a jezdí se odklonem přes Strašecí. Je to sjezd 25. Pomalu to jede na příjezdech do Brna po D1 cestou z Vyškova a i po bratislavské D2. A teď jsme v jihomoravské metropoli, odkud mám hlášení. Dobré ráno přeju.
2: Vysovický tunel ve směru na Královo pole kvůli nehodě uzavřen. Popíška vede po okolních komunikacích a kolony jsou tady, ale úžasný. Šťastnou cestu.
1: Děkuju, hlavně, že máte dobrou náladu, agente. Šťastnou jízdu. A v centru Prahy v ulici Na Poříčí u křižovatky s Klidnou havaroval autobus. Kdybyste měli doplňující informace, sem s ní, nahrajte ji přes 605 222 007 nebo aplikaci Impulzu.
3: V určitou dobu bylo jedním z oblíbených aut u nás v České republice auto začínající na písmeno F. Asi už všichni tušíte, o které se jedná. No, oni byli dvě, ale tak jedno z nich. O tom budeme mluvit za chvíli se Zuřivce.

0: Rádia Impuls.
1: Jaké auto byl váš největší favorit? Asi už tušíte, že pro zuřivce právě ten zmiňovaný favorit. Aleši, dobré ráno!
2: Impulzovi, krásné dobré ráno, znovu po nějaké době, jsem strašně rád, vždycky jsem jedu rád, tak jsem zajel za našimi starými dobrými známými do Retro Automuzea ve Strnadicích, Libor Kucharský. Libore, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj všem.
2: Tak já už jsem teďka dostal tady možnost si cvaknout z dveřma od favorita, protože jak to naše téma dneska je, tak jako obecněji, jaké auto je váš favorit, tak já jsem si říkal, že ty mi půjčíš určitě tady ve svý sbírce, máš určitě spoustu i v depozitáři favoritů, chápu dobře.
3: Favority jsou, no zatím má. Máme pěkný a tohleto jsme tě vytáhli. V podstatě je zánovní kousek, který má, je to 26 000 km, takže no, to
2: ten je
3: jenom jako krása se s tím i svést.
2: To se říká, tady těm autům se říká, že jsou voňavka takzvaně, no, že jo? To je jak nový.
3: No, to je, to, je to jak nový, no.
2: Ano, tak ale řekni nám, ty zase znáš tu historii velmi dobře. Co znamenal favorit ve své době, když vyšel prostě, protože to bylo vlastně těsně ještě před revolucí, mám takový pocit, že jo?
3: Těsně před revolucí a byl to vlastně velký přelom, protože se najednou Škodovka dostala s modelem Favorit v podstatě na úroveň Golfu. Dalo by se říct, že vlastně to auto bylo skutečně velice pokrokový, vlastně od pana Hrdličky vymyšlený za, dalo by se říct, pár let, jakoby udělaný. Motor teda vycházel ze starý řady 742, jako ze 120, ale úplně vlastně předělaný, čili vydrželi favority, vydrželi běžně spousty 100 tisíců kilometrů, jezdili to všichni vědi. A zaplať pánu díky favoritu vlastně máme zachovanou vlastně výrobu a vývoj ve Škodovce, protože vlastně favorit dal základ samozřejmě Felici a německá továrna Volkswagen vlastně využila vlastně ten potenciál favorita až do roku vlastně 2000 ve formě jakože faceliftu, se dneska říká, že jo, ale modelu Felici.
2: Takže Impulzovi, já teďka tady odtud z Retro Automuzea ve Strnadicích, kde jsou mimochodem otevření, nová sezona funguje.
3: Nová sezona funguje, zveme všechny, teď máme v červnu otevřeno od čtvrtka do neděle, potom a potom o prázdninách se každý den, celý den, kromě pondělí.
2: Ano, ano, takže se zastavte a já teda si půjčím tady tvýho favorita ze sbírky a jedu se projezd. Díky zatím, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
4: Dneska vás ptáme, jestli nějak říkáte svýmu autu, jestli si vzpomenete na svý první. Prostě jednoduše se můžete taky ozvat a nahrát to přes radio WhatsApp 605 222 007. Číslo sem k nám na stůl.

0: jednoznačně předznamenávají víkendové čtyřicítky. Laidback a jejich Sunshine Reggae. Dobré ráno. Fakt nelžu, mrkněte na předpovědi počasí, bude více jak 35. Klárka to už dneska taky hlásila.
1: To jo, ale dneska ještě ne. Dneska se ještě ochladíme. Ráno sice bude jasno a polojasno, ale odpoledne a večer se to má kazit a přijdou přehánky a dokonce i bouřky. A nejvyšší teploty budou mezi 18 až 23 stupni, na jižní Moravě 25. Ale teď je chladno, ve Strakonicích 9 stupňů, píše Petr, a Bělá pod Pradědem a Domašov hlásí 5 stupňů, víme od Libora. Děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
19: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
20: Minutu po půl sedmé jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na Rychnovsku se podle meteorologů objevilo letošní páté potvrzené tornádo. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Britská zpěvačka Bonnie Tyler je po týdnech umělého spánku opět při vědomí. A Mezinárodní fotbalová federace chce vysvětlení od videorozhodčího kvůli kontroverznímu gestu do kamery.
0: Dneska se ptáme, kolik aut jste v životě vystřídali, které bylo nejlepší, má vaše auto přezdívku jakou a proč. A máte třeba i nějakou písničku, která podle vás neodmyslitelně patří k řízení? Ozvěte se do ranního tématu.
21: Impulzovi, jsme vaše rádiová

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Jaké auto bylo nebo je váš favorit? Kolik jste jich za život vystřídali a má auto přezdívku? Jakou a proč? Jsou dneska zvídaví Impulzovi, protože jsme dneska nakoukli k vám do garáže.
1: Ola píše, měla jsem Peugeota 206 a říkala jsem mu Máňa, chudinka, nikdy mě nikdy nenechala a už je v autíčkovém nebíčku. Teď mám Renaulta a říkám mu René. Peťule píše, že její první auto byla Škodovka 110L oranžová a že to byla Beruška. Další, že byla modrá Fabie, a ta říkala Borůvka a teďka má černé auto a to je Krtek. Tak Krtka zdravíme a držíme palce, aby dlouho sloužil. Ivan píše, že měl dvojkovou oktávku a manželka jí říkala Máňa a teď, že mají dvojkovou Fabii a té říkají Kulíšek a zdraví nás Frenštátu pod Radhoštěm. My zdravíme i vás.
2: Dobré ráno.
3: Tak já mám autíčko Fiat Panda a je to moje pandulka. Medvídky mám všude. Mám je na kapotě, na dveřích, mám plyšovou pandu vzadu, mám na klíčích, v autě mě visí panda, prostě všude panda.
0: Se užijete.
4: Manželka měla Trabanta a říkala mu BMW. A když někdo se divil, že to není BMW, to je Trabant, ona říká, ne, to je bakelitové motorové vozidlo.
5: Začínal jsem na Trabantu, to byl Bzuk, teď už mi došly přes dívky, protože vlastníme už 15. auto a to je jako top ten, je to Isuzu D-Max.
6: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina, Impulzovi.
0: Dáváte autům přezdívky?
7: Ahoj, Impulzáci. Měl jsem Kia Sorento, říkali jsme jí Bagheera, protože byla černá. A teďka aktuálně máme Passata 4 a tomu říkáme Paša.
0: Ozvěte se taky přes náš radio WhatsApp. Má číslo 605 222 007.

0: Pohoda z rádia, skvěle hrajou a možná byste chtěli zahrát i vy písničku na cestu. To pro Kláru a Honzu prostě není problém.
1: Vůbec ne. Stačí, když nám napíšete na náš WhatsApp 605 222 007 zprávu jedu a my vám tu cestu

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Už jsme tady zase na silnicích. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné dobré ráno všem šoférkám i šoférům. Po nehodě osobního vozu s nákladním je uzavřená D6 na 26. kilometru ve směru do Varů. Policisté odklání dopravu na sjezdu 25 před Strašecí. Poboždí se také na pražském okruhu směrem na letiště mezi Zbraslaví a Ořechem. Profici z Global Assistance hlásí zdržení taky ve východní části okruhu mezi D11 ze Štěrboholy a v Liberecké do centra. Pojďme na D1, tam je to pomalu jedoucí, a to ve směru do Prahy mezi 29. a 24. kilometrem. Ucpává se taky příjezd do Liberce cestou z Hrádku a v Brně je uzavřený Husovický tunel. Připravte se samozřejmě na menší zdržení v koloně. Kdybyste měli doplňující info, jsem s ním. Nahrajte ho třeba přes aplikaci Impulzu nebo 605 222 007, naše univerzální číslo, které platí i pro WhatsApp.
2: Tělo bez duše.

0: Posloucháte, hello, tady Impulsovi, krásné dobré ráno. Chtěl jsem začít hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Marcelo, hodně štěstí, zdraví.
1: Dobré ráno, Impulzáci, to je moc milé a děkuju za přání.
2: Marcelko, gratulujeme, všechno nejlepší.
1: Děkuju
0: moc. Posluchačka je s námi právě teďka ve vysílání a potřebuje písničku na cestu a k tomu slaví narozky, takže ještě jednou vše nejlepší. Odkud kam jedete?
1: Děkuju. No, já jsem Honzo z Plzně, takže my jsme Plzeňáci a je to z Plzně města do okresu Plzeň sever, kousíček jenom za okres, Plzeň město do krásného malebného města Touškov. To určitě
0: je,
1: znáte.
0: To je, co by kamenem dohodila, zbytek došel pěšky, to je úplně.
1: Přesně tak.
0: Tam je všechno, po ruce, hlavně je tam nesmírně krásně. Hezky jdete do práce, předpokládám.
1: Jedu do práce, ano, jedu do práce, pracuju v terénní pečovatelské službě, která právě sídlí v městě Touškově jako sociální pracovnice, koordinátorka, takže se staráme o ty potřebné v terénu u nich doma a v domech s pečovatelskou službou.
2: Marcelko, záslužná činnost, děkujeme za to. Prozraďte mi, jak budete dneska slavit?
1: No, jednak teda v autě vezu pohoštění do práce kolegyním a doma samozřejmě se chystáme jenom posedět odpoledne, až přijedu z práce a potom možná o víkendu to bude nějaké grilování, má být krásně, takže to bude o něco větší.
0: Mě by zajímalo, co se připravilo na pohoštění. Já totiž pohoštění a jídlo miluju.
1: Jo, tak možná jsem se mohla zastavit. Já jsem včera strávila u plotny poměrně dost času a dělala jsem rafaelořezy a takové kroucánky z listového těsta s kečupem, slaninou a plísněvým sírem. Takže takové něco na zobání prostě, aby měli
0: to poruce. To jde vždycky nejrychleji pryč, jak je tam slaninka.
1: Přesně,
0: a trošku to je okamžitě, potom se zapráší, tohle já znám.
2: Marcelko, o víkendu s tím grilováním já bych možná negrilovala, protože má být 35, takže počasí bude grilovat nás, ať to není takové jako dvojsečné, jo? Možná bych tam vzala něco chladnějšího spíš.
1: Ano, já vás možná, Klárku, poslechnu. Možná to přehodnotím.
0: Marcelo, poslední dotaz. Říkáte nějak svému auto?
1: Ano, já mám modrou barvu a je to Borůvka.
0: To je ale romantické. To mě snad i přesvědčilo k tomu, abych začal taky nějak jako autom říkat, ale když já mám vždycky jenom bílý nebo černý.
1: No,
0: nemám
1: nic. Mě to tam padlo. Já už jsem jedno takové měla, takovouhle barvu, když jsem byla v předchozí práci, měla jsem služební auto, přesně takové tu modrou metalízu a byla to taky Borůvka, tak teď mám své a je to Borůvka číslo 2.
2: Názvy se dědí, u mě to bylo úplně stejně. Přejeme vám, Marcelko, ať vás Borůvka vozí šťastně, bez neho.
1: Děkuju.
2: Krásně
1: děkuju.
2: Oslavte ty narozeniny a moc si to užijte.
1: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách a tak jste skvělí.
0: O to jsme tady, jsme vaše rádiová rodina, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
3: Písnička na cestu.
0: A pro speciálně pro Marcelku jsou tady slova.

0: Ježiše. Volali jsme nebo nevolali?
1: Nevolali, budeme volat.
0: Jak proč? Já jsem si myslel,
1: peníze jsou volali. Před náma ještě pořád.
0: Věc, tak nezapomeňte představit výherním heslem. Halo, tady Impulzovi, kdykoliv uvidíte na displeji skryté číslo.
1: A dneska bude hezky. Odpoledne a večer se to bude trochu kazit a můžou být i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Nejlepší prázdniny? Jasně, že ty naše.
3: Ahoj léto, ahoj prázdniny.
2: Tipy na výlety, které stojí za to. Rodinní výrobci, co dělají věci s láskou.
3: Léto je léto, když ten hodří snílku.
2: Lidé, místa, jídlo, příběhy, věci, které nikde v průvodci nenajdete. České prázdniny s rádiem Impuls. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Nehodě je zavřená dálnice D6. V Česku letos už zaznamenali 5 tornád. FIFA řeší kontroverzní gesto rozhodčího. Jsem Kateřina Palajová a zvu vás k poslechu zpráv 7.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nehoda blokuje dálnici D6. Ve směru na Karlovy Vary se u Stochova na Kladensku srazilo osobní auto s nákladním. Situaci sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
6: Dobré ráno. Nehoda se stala kolem 5. hodiny. Podle policie osobák narazil do nákladního auta. Při srážce se vážně zranil řidič osobního vozu. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Zraněného transportoval do nemocnice vrtulník. Dálnice D6 je zavřená na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Policie dopravu odkládní právě na 25. kilometru přes Nové Strašecí. Výraznější kolony se tam v tuto chvíli zatím netvoří a dokdy bude D6 zavřená, zatím není jasné. Situaci podrobně monitoruje naše dopravní centrála. Pokud víte o nějakých dalších nehodách, ozvěte se nám třeba přes naší žlutou mobilní aplikaci. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: A na silnici ještě chvíli zůstaneme. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou. Alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní kolaps a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
7: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorněme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
5: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Meteorologové potvrdili další výskyt tornáda. Objevilo se v sobotu 13. června popoledně na Rychnovsku. Putovalo 11 kilometrů a způsobilo drobné škody. Poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že je to 5. tornádo, které se v Česku potvrdilo v letošní sezóně. Všechna byla slabá. První se ukázalo v dubnu na východ od Jičína. Další se koncem května a začátkem června vyskytla v Děčíně, u Netolic na Prachaticku a nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. V Kalifornii se zřítil americký strategický bombardér. Na síti X o tom informovali ozbrojené síly Spojených států. Celá posádka na palubě zahynula. Příčina nehody zatím není známá. Podle prohlášení amerického letectva se letoun vydával na rutinní zkušební misi. Havaroval krátce po vzletu. Poslanci v Maďarsku omezili funkční období premiérů. Ti budou smět zastávat svoji roli nejvýše 8 let. Tento krok mimo jiné znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let. Současný premiér Maďar podle agentury AFP před hlasování argumentoval, že možnost neomezeného funkčního období může vést ke koncentraci moci.
2: Sport.
5: Mezinárodní fotbalová asociace si posvítí na australského videorozhodčího. Sean Evans vyvolal na mistrovství světa pozdvižení kontroverzním gestem, které udělal do kamery před nedělním utkáním mezi fotbalisty Německa a Kirasa. Spojený palec a ukazováček se používá v mnoha zemích jako symbol OK, nebo také jako součást dětské hry. V obrácené podobě pod úrovní pasu se ale může vysvětlovat jako symbol krajní pravice a nadřazenosti bílé rasy. Podle BBC žádá Mezinárodní federace FIFA od Evense vysvětlení.
0: Já jsem šel minulý týden, koncem týdne, po Rooseveltově mostě v Plzni.
5: Ano.
0: A šel jsem kolem Alzy. A normálně tam taky byl takový poryv tornáda, že podle mě to bylo šestý tornádo, ale bohužel ho nikdo nezaznamenal, jenom já. Vešel jsem na ten most a normálně, aby to jako 90-kilovým chlapem cloumalo jako papírem, ale to jsem vážně nikdy nezažil.
5: Ale mě se
0: Plzni.
5: No a mě se v Újezdě nad Lesy, prosím tě, vznesl slunečník, který má dřevěnou těžkou nohu, je obrovský, vznesl se, přelítl 3,5 metr vysoké tuje a skončil u sousedů.
0: Sedmý tornádo, sedm! Budem to pozorovat dál, Katko, 100%. Daněk Šedová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co ty, nebylo tornádo u vás někde v Holešovicích?
1: Jsem vyrobila já maximálně.
0: Klára Tornádo Šedová a Honza Daněk vám přejí krásné dobré ráno.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Jejda.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Já bych normálně, já zívám. Lidi, to jsou takový dny, kdy opravdu se cítím dobře, jako fajn, super, skály bych lámal, ale dvě hoďky by ještě bodly navíc, co? Znáte to asi úplně všichni.
2: Tři, čtyři, pět.
1: Dnes ráno u Impulzových nakoukneme k vám do garáže. Pro někoho je auto jen dopravní prostředek, pro jiného člen rodiny. Dnes se ptám, jaké auto bylo nebo je váš favorit. Kolik aut jste vystřídali, má vaše auto přezdívku, jakou a proč? Ozvat se můžete teď hned přes aplikaci Impulzona Hrádskas nebo také naším radio WhatsAppem s číslem 605 222 007.
3: Krásné ráno přeju všem. Já jezdím autem Citroenkem a protože jsem si ho pořizovala v den, kdy má svátek Květa, tak mu říkám Květulinka a nádherně slouží.
2: Hezký. Aneška napsala, že má šedou oktávku a říká jí Oktávička. A její syn má stříbrnou Audi a té říká Kraken. Jsem si okamžitě vzpomněla na souboj titánů a...
0: Pustíte Krakena.
2: A jedem.
4: Tak, my máme autíčko Barunku, manžel má čtyřkolku Marviho, potom máme starší čtyřkolku, tý se říká Plechovka. No a protože náš malej syn má taky svůj čtyřkolku, tak tomu říká Zlatíčko.
1: Tak co, už jste se taky zamysleli? Nahlaste to do Impulzu a pustíme to do vysílání.

0: Jendy od Kláry a Jendy a je možná čas, abyste se koukli na displej vašeho mobilního telefonu. Dámy a páni, nezvoní tam něco? Není tam náhodou, úplným omylem, skryté číslo? Ty miluješ horory, ne? Tak jsem se snažil být dramatický trošku.
1: To teda?
0: Až tak?
1: Wow.
0: Počítáš?
1: Dva.
2: Haló, tady Impulzovi.
0: To víte, že jo, ahoj. A s kým pami mluvíme?
2: Simona.
0: Ahoj, Simono. Tady jsou Honza a Klára.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Simonko, krásné ráno. No tak 10 000 je vašich.
2: Super, děkuju moc.
1: Chcete víc?
2: Já pokusím.
0: Jo, a úplně se neradujete. Nemůžete teď křičet ani se projevovat?
2: Nemůžu, přesně tak.
0: Kde jste?
2: Práci.
0: Jasný, a je kolem vás hodně zvědavých lidí?
2: Ve vedlejší kanceláři, ano.
0: Jo, tak a taky nemusí vědět, že vyhrajete třeba 100 000 za pár vteřin, že?
2: Jo? To by bylo super.
0: Helejte, víte, že Simonko to může být smolík, jo? Když tam padne, tak nebudete se zlobit.
2: Ovím, no.
0: No, tak co, tak
1: bude,
0: 10 000 jistota nebo budem točit?
2: Já poprosím točit a poprosím Klárku.
0: Pojď, Klárko, 3, 2, pojď, miláčku, 3, 2, 1... A už to točíme, jo? Jedu si mi.
1: Ježiši, já budu chci, taky,
0: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 000 máte.
2: Super!
0: Jo,
2: super.
0: Je to skvělý. A já už vás, my už vás nebudeme rušit, prostě si užijte ten krásný pocit, že jste za pár vteřin v rádiu, jedinečným rádiu, vyhrála 20 000. Ať se vám daří. Mějte
2: moc.
0: Se nádherně.
1: Naslyšenou.
0: Den.
1: Vacka je dobrá, partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
0: A zítra hrajeme zase.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: To jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního vozu s nákladním je pořád neprůjezdná D6 na 26. kilometru ve směru do Varů. Jezdí se odklonem přes Nové Strašecí s jezdem 25. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Bouralo se také na příjezdu do Prahy po D10 na 3. kilometru. Kolona má 4 kiláky. V hlavním městě vrcholí ranní dopravní špička. No a u Brna taky popoždí se třeba na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 32. a 24. V Brně je hlavně uzavřený Husovický tunel ve směru na Královo pole kvůli nehodě dvou osobních aut a doprava tam doslova kolabuje. Kolona se táhne od Vinohrad, ze Židenic a ucpává se proto i Ostravská anebo Zvonařka. Další zprávy už můžete nahlásit i vy sem k nám přímo do studia přes aplikaci Impulsu.
2: Jaké auto bylo nebo je váš největší favorit? No, na to se dneska ptáme a Zuřivec si to vyložil po svém a na favority se vrhnul už za chvíli v našem vysílání.
1: Jezdila jsi to někdy vůbec?
2: Jasně.
1: Favorituje
2: jasně.
1: Taky. A autoškolu si dělala v?
2: Ve Fabii.
1: Já jsem ji dělal ve Felicii. Haló, tady Impulzovi, dobré ráno.

0: Rádia Impuls.
1: Zuřivec a favorit. Jak favorit s velkým, tak favorit s malým. Ano, vzpomínáme na vaše favority, vaše oblíbená auta. A jedním z těch favoritů je samozřejmě i český favorit. Aleši, krásné ráno.
2: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno.
3: Ahoj.
2: Slyšíte cvakání, klasický cvakání blinkrů,
3: slyšíme,
2: který se ve Škodě Favorit vždycky tak trošku musí přemáčknout. Není to tak jednoduchý a automatický, jako to je dneska v těch moderních autech. A pak už to jede. Jednička, dvojka a Škoda 136 Favorit je v pohybu. A teď jsem se na pozor, protože já tady projíždím Benešovem a teďka jsem na místě, kde je měřený úsek. Tak bych neměl víc než 50, což tady s tím favoritem nebude problém. Ale pozor, tohoto favorita mám půjčeného z Retro Auto Muzea ve Strnaděcích. To znamená, že to je muzejní, tedy velmi zánovní, zachovalý kousek, bílá barva. I ta barva vypadá velmi dobře. Na je to 26 000 km, hnědý interiér, plastový. No, prostě dobrý. A jenom abyste jako měli představu, tak když dneska teda moje auto, jako můj favorit mezi auty, je tedy Škoda Favorit, jak jste pochopili z toho všem teda jedu, tak Škoda Favorit se dostává na to, jak to bylo běžné auto, tak už se Škoda Favorit stává takovým jako sběratelským kouskem a samozřejmě na internetu podle stavu, tak se dá to auto různě sehnat. Můžete ho koupit za 20 tisíc, nějakého ojetého favorita, ale také ho koupíte za 50, za 100, za 150 a dokonce jsem jeden kousek našel na internetu za 365 tisíc. Jo, tak vždycky jde o to, jestli to auto teda je v nějakém výborném stavu, investičním stavu, protože dneska už ta Škoda Favorit půjde cenou jedině nahoru. No, takže já s tím jezdím, hele, funguje to naprosto skvěle, takže děkuju. No, a teď mi to chcíplo. Jo, dobrý, já jsem toho hned, tak
3: přijde skvěle.
2: Tak, ale už jedu, hele. Tak. A pryč jsme z křižovatky. A víte, co bych navrhl?
3: Co?
2: Na příští hodině na to zkusím zbalit nějaký holky.
3: Těšíme se.
2: Za hodinu. Naslyšenou.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Teď slyšíte paní Šedovou. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Odkládáš si někdy starý telefon a říkáš si, kdyby se ten nový rozbil, použiju ten starý?
2: Ne, hned jde z baráku.
1: Tak my to tak máme, odkládáme si staré telefony a můj taťka to taky tak má, odkládá si staré telefony a teďka jsme byli v Kuksu a odkládali tak dlouho, až jich přitáh 10 a říká, zkuste to někde prodat. A byly to takové ty krásné malé Nokia, jestli si vzpomínáš třeba ještě před 16-17 lety.
2: 32, 10 a podobně.
1: No, ty úplně malinký černý, vypadaly hrozně luxusně, jenom v podstatě o kousek větší než krabička od Tic Tacu. A přines toho plnou tašku, tak jsme k tomu našli kabely, já jsem to dala do umělé inteligence, jestli se to dá někde prodat. Umělá inteligence říká, určitě jeden kus za 500 až 1500 korun. K tomu jsme přihodili doma naše telefony, které máme do zásoby, to byly nějaké staré Samsungy a všechno možný. A včera se rozhodl muž se synem odvést to do bazaru, jo? Že prostě jako bude velký randál.
2: No, držím se.
1: No. Tak odjížděli, já jsem se mezi tím vyspala, pak jsem si zacvičila, něco jsem uvařila, furt nebyli doma, říkám, kde jsou, tak to bude velký, jo. Tak přijeli po 3 hodinách, že objeli všechny bazary v Praze a přivezli 400.
2: A kolik to bylo kousku?
1: Jeden. Nebuď včerejší, no
2: tak Kláro. Posloucháte Halo, tady Impulzově, nádherný den. Dneska bude po ránu jasno, polojasno, můžou přes den připlout taky mraky a zapršet, zapřehánět a výjimečně i zabouřit. Teploty dneska přes den mezi 18 a 23 na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Pardubice, Čivice, aktuálně 12 stupňů a prý tam svítí sluníčko, napsala Pavla. A Vyšší Brod 3,5 víme od Petra. Děkujem za vaše zprávy. Pište dál, nejenom o autech, ale i o tom, jak to u vás vypadá s počasím. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Tati, prosím tě, byl jsi někdy zamilovaný do učitelky?
5: No jasně, chlapče, samozřejmě, že jsem byl zamilovaný do učitelky.
4: A jak to dopadlo?
5: No, tvoje máma tě přepsala na jinou školu.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
14: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
20: 8:05, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Prezidenti Ruska a Ukrajiny jsou podle amerického prezidenta Trumpa připraveni ke krokům k vyřešení války na Ukrajině. Rybáři mohou od dneška do konce roku znovu lovit štiky, sandáty nebo okouny. Maďarští poslanci omezili funkční období jednotlivých premiérů na 8 let a tenistka Bousková porazila v českém souboji Valentovou a jim Nottinghamu ve druhém kole.
2: Jaké auto, nebo které auto, bylo nebo je váš největší favorit a má přezdívku jakou a proč? Ptáme se dneska v ranním tématu a vy klidně můžete teďka nahrát svůj názor a svoji zkušenost třeba přes náš Radio WhatsApp.
21: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
2: 605 222 007.

0: Krásný den, posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou. Dneska pátrají po tom, jestli dáváte svým autům přezdívky, a Jana nám volá do vysílání.
1: Moje maminka měla starou modrou oktávku a ta se jmenovala Barča. A já mám Opla, Astru a já ji říkám Astrinka.
2: Tam byl pejsek.
0: Byl.
2: Štěkal.
0: Ale ten nevím, jak se jmenoval. Ivča nám volá do vysílání.
3: Tak já mám maličké auto, osobní, Fiat Panda. A jelikož je to nákupní taška, tak mu říkám Pindia.
2: Fiat 500. Jo, teďka já bych udělala to. Přihlaste se všichni, kdo máte Fiata 500 a napište mi, jak těmhle těm miláčkům našim říkáte. To jsem zvědavá, kolik lidí se ozve s 500. Každopádně zpátky k vašim zprávám. Michal napsal, že měl Velorex a říkal mu prchající stan. Petr napsal, že měl favorita a ten favorit měl SPZ-ku Moj, takže od toho mu říkal Mojmír a teď má bílé Mitsubishi a to je prý Olaf, podle toho Sněhulák a to je hezký. A Jitka píše, že má Nissan Micru a tomu říkají Baklažán.
0: Posluchač Petr.
4: Já mám červenou Fabii a říká mi Beruška. Mám i samolepku na kapotě.
5: Čau tě, moja priatelka má Hondu a volaju Barča.
0: Barču, pozdravujte aj priateľku. Děkujeme všem, kteří nám právě v tuto chvíli volají do vysílání. Můžete nahrát taky vzkaz přes aplikaci Impulzu.

0: Halo, halo, proč je koček málo? A tak volám jako hrom, a je klárinek milion.
1: A já říkám halo tady Impulzovi. Protože halo tady Impulzovi, to je to správné heslo, které vám zaručí to, že získáte korunky v naší ranní soutěži. A myslím, že se to podařilo. I když byla v pracovním procesu, nezaváhala a halo tady Impulzovi řekla.
2: Halo tady Impulzovi.
0: To víte, že jo, ahoj.
1: Simonko, krásné ráno.
0: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si mi.
1: Ježiši,
0: já budu taky,
1: chci,
0: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
2: Super.
0: Jo,
2: super.
0: Je to skvělý.
1: Chcete taky 20 tisíc, 30 a můžete mít i 100. Stačí, když se přihlásíte do Halo, tady Impulzovi a pak budete ve správnou chvíli na správném místě se správným heslem Halo, tady Impulzovi.
3: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, šoféři, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jsou tady, zdraví vás Honza Daněk. Nehoda dvou osobních aut stále komplikuje provoz v Brně v Husovickém tunelu směrem na Královo pole. Dlouhé kolony se táhnou od Vinohrada také Židenic. Je kvůli tomu ocpana Ostravská opuštěná směrem na Výstaviště, prostě kolaps. Tradičně vázne provoz na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Profici z Global Assistance hlásí bouračko na D10 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Do kolony se vyjíždí už u Brandejsa. Hodně plný je pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V opačném směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. A po nehodě osobního vozu znak

0: Nad ním je uzavřená stále D6 na 26. kilometru ve směru do Varu. Objízdná trasa vede přes Nové Strašecí a opouštějte dálnici, prosím, na kilometru 25, jen tak se z toho pekla dostanete. Šťastnou jízdu, dávejte na sebe pozor.
1: Násobit, dělit, umíte?
2: Umíme.
1: No tak výborně, za chvíli si to zopakujeme s panem profesorem.
0: Cestu k vašemu srdci už si hledají Soul Sister na Impulzu. Přesný čas, 4 minuty po 3:15.

0: Hádky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Hezké ráno, studenti. Tuhle jsem slíbil, že v matematice přitvrdím, ale protože jsem takřka profesor Lidumil, tak se nemusíte bát příliš. Schválně se mi dnes zkuste podívat do hlavy a nemusíte přitom být jasnovidci. Myslím si číslo. Když ho vynásobím 7, dostanu 35. Jaké je to číslo? Ne, 5 ne, zpívá Pepa Melen. Ale já to změním. Dnes to opravdu bylo za 5. 5 bylo to mé tajuplné číslo v hlavě a vy jste k němu hravě došli, když jste 35 vydělili 7. Pro dnešek končíme. Váš pan profesor.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak už paní Šedová naznačila před dopravou, pokud jako neumíte malou násobilku, tak tohle nebylo nic pro vás, jo.
3: Je to tak, no.
2: Vyloženě. Pan profesor, víc dílů najdete, víte kde? Na našich nových stránkách www.impuls.cz. Klikněte si. 7 minut chybí do 8 hodiny. Krásné dobré ráno do celého Česka. Nikdy vidí.

0: Jaké počasí na dnešek předpovídá Klárka Šedová? Krásné dobré ráno z Impulzu.
1: Ráno bude jasno až polojasno, místy se zvětšinou oblačností, odpoledne a večer se to bude kazit, přibude déšť a také někde bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy až 25.
2: Cože? Kolik je?
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Komise vyloučila Karvinou z fotbalové ligy. V Chorvatsku zemřela další Češka. Česko může zažít první supertropický den. Je 8 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Etická komise vyloučila Karvinou z fotbalové ligy. Jde o vyústění korupční kauzy, ve které jde o ovlivňování zápasů. Klub navíc vyfasoval pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí etické komise shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
6: Pěkné ráno. Karviná se podle komise pokusila ovlivnit 3 zápasy. K tvrdému trestu sáhla kvůli tomu, že se jednalo o utkání v boji o udržení v nejvyšší soutěži. 12-letý zákaz činnosti ve fotbale a 3-milionovou pokutu dostal také primátor Karviné Jan Wolf. Rozhodnutí není pravomocné. V souvislosti s rozhodnutím vysvětla Jiskra naděje pro sestupující Duklu. Pokud se Karviná neodvolá, udrží se pražský tým v nejvyšší soutěži. V případě odvolání zůstane současný stav kvůli procesním záležitostem a lhůtám by se ale příští ročník první ligy zřejmě odehrál jen s 15 účastníky, bez Karviné i Dukly. Korupční kauza bude mít pro Slezany dopady také směrem k evropským pohárům. Karviná vyhrála domácí pohár a měla startovat v předkole Evropské ligy. Vzhledem k trestu je ale pravděpodobné, že o tuto možnost přijde. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Uplynulý víkend byl pro Čechy v Chorvatsku mimořádně tragický. V neděli u Splitu po srážce s lodí zemřeli 4 krajané. Tělo posledního se našlo včera. Další 4 lidé skončili se zraněním v nemocnici. Už v sobotu ale na severu země přišla o život za nejasných okolností jiná Češka. Případ prošetřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. Z úcty k pozůstalým zatím nebude poskytovat další podrobnosti. Česko se chystá na tropické počasí. Výrazně se oteplí ve čtvrtek. Od pátku budou teploty v maximech stoupat i výrazně nad 30. V závěru týdne bychom se podle výhledu počasí měli dočkat i prvního letošního supertropického dne, tedy s maximální teplotou alespoň 35 stupňů Celsia. Už nyní je podle meteorologů velmi pravděpodobné, že půjde o dosud nejteplejší období letošního roku. Zatím není jasné, jak dlouho horké počasí vydrží. Některé modely naznačují jeho pokračování i v příštím týdnu. Policie v Karlovarském kraji zesílila kontroly řidičů. Za volantem se stále častěji věnují jiným věcem než řízení a jezdí s auty ve špatném stavu.
7: Technický stav je u nás problém, potvrdila to i zatím poslední série kontrol. Přidává se ale také telefonování, psaní zpráv nebo scrollování za jízdy. Řidičům je jedno, že mohou přijít o 4 body a dostat pokutu 3 500. Řeší na to, že je v Karlovarském kraji málo policistů. Právě nevěnování se řízení bylo od začátku roku příčinou 650 nehod, a to je víc než loni. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Sport.
5: Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou v Ostravě bude halová mistrně světa v běhu na 400 metrů Lodres Gloria Manuel. Ta se na úvod venkovní sezony stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Jedním z taháků bude osmistovka se švýcarkou Audrey Vírovou, která se nedávno ve Stockholmu přiblížila na 700 letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové.
8: posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno, milí posluchači. Dneska máme zase ve studiu dámu, která se nebojí říct věci nahlas, s elegancí přežije i politickou bouři a ještě se u toho usmívá, jako právě teďka. Moderátorka, satirička, žena s ostrovtipem ostřejším než stripsy z KFC, Zuzana Bubílková. Zuzanko, vítejte!
1: Dobré ráno.
9: Ano, teda Honzo, to jsou představování, jo, to je prostě opravdu mě minule Šimunek, jo, ten mi představil, že teď přichází žena, která má jenom jednu jedinou vrásku mezi půlkama a vyjdu já, no, to je opravdu jako...
8: Náčku, ale tak si to zasloužíte, teď jste prostě legenda, že jo, jo.
9: Jo, jo, legenda.
8: A řekl jsem to dobře, ne?
9: Jo, krásně jste to řekl.
8: Krásné, dobré ráno, Zuzanko, přijel jste autem nebo metrem?
9: Metrem.
8: A? Všechno dobrý? Dopravní situace?
9: Jo, všechno dobrý. No tak metru...
8: Metra se nekřižovala, jo?
9: Metra se nekřižovala, ani jsme nikde nestáli na červenou, takže dobrý.
8: Vy jste dlouhá léta pracovala v motoristickém magazínu a máte určitě s auty mnoho historek. Dnes se o tom bavíme i s posluchači. Tak si dejte ranní kávičku a za chvilku to rozjedem. Souhlasíte?
9: No, dobrý.
8: Na vaši ranní společnici Klárka Šedová
1: a Honza Daněk
8: vám přeji nádherné ráno. Pokud nějak říkáte svému autu, nahlaste to i vy. Můžete radio WhatsAppem 605 222 007. Jakou má vaše auto přezdívku?
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Leuskevala, Zuzka Bubílková dneska u Impulzových a rozebíráme auta, protože auta, co si budeme povídat, je takový společenský status, jaký kdo má auto, taky je to jako člen rodiny a mohli bychom pokračovat do těch superlativek. Kolik aut jste za život vystřídali a které bylo to nejlepší? Má vaše auto přezdívku? Ptáme se posluchačů. Než pustíme Zuzanku ke slovu, jsou tady reakce.
1: Já mám jedničkovou Octavii z roku 98 a v rodině a mezi přáteli ji přezdíváme Červená střela, protože na své roky jezdí pořád skvěle.
0: To prostě držák, rozumíme vám.
2: Zdravím impulzáky, já mám doma spoustu aut, většinou škodovky naše české, ale chtěl jsem si koupit něco od té, jako Tatru, ale mohlo to být i Trabant a nakonec to skončilo u Tesly, protože jdeme s dobou.
0: Samozřejmě, taky. Taky se na to koukám občas. Zuzanko, co vy a auta?
3: Já bych tady neřekla historku o svém autu, protože to jsem už omlela, jo, ale řekla bych jako nejzajímavější auto v naší rodině.
0: Pojďte.
3: A to bylo, když byl v Americe hurikán Katrin, jo, v Louisianě, tak to vytopilo New Orleans. A v podstatě tam to zatopilo úplně všecko, i teda prodejce aut. A tehdy potom, když to opadlo, tak vlastně prodejci těch aut začali prodávat funglnový auta za zbytkovou cenu, za totální prostě za šrot, jo, protože nevěděli, co s tím, opravit se to pojízdné, to nebylo opravit, to by bylo strašně drahé. A syn si takto koupil Dodge. Dodge, což je opravdu legenda, jako americký automobilu za $1,400. Jo. Jsme to přivezli do Jižní Karolíny, kde tehdy byl, jenomže co s tím, jako to nejezdilo, teď třeba sedadla, ty byly úplně jako zničený, kouzený sedadla a tak dále, ten spodek to bylo úplně celé, tak jsme začali objíždět vrakoviště, jo. A v rakovišti, kde jsme hledali nějakého Dodge, který by byl nabouraný, ale všecko, co se z něho dalo použít, že bychom vzali. A objevili jsme to, zase není tolik, jako v těch rakovišti, objevili jsme v rakovišti u Kolumbie, což je hlavní město Jižní Karolíny. A tam byl jeden funglnový, nabouraný, totálně prostě likvidace. Takže my jsme ho celého vlastně vykradli od všeho, co se dalo použít. A vlastně z toho syn postavil úplně nového Dodge.
0: Ještě opravil toho zatopeného.
3: Ho spojíznil, ho nastříkal na černostříbrně, to on uměl, jo, ještě uměl i takové ty malby, co se dělali jako to. No a to bylo úplně geniální, nazýval ho Aquaman. Jo, takže.
4: A vy jste říkala $1,000, jo, že?
3: $1,400.
4: Tak já jsem našla, že normálně to auto se pohybuje za 1,400,000 korun, no, když to jako koupíme. Takže on ušetřil 1,350
3: tisíc korun. Úplně za, tak
4: prostě
3: to
4: je neskutečný.
3: No a po 10 letech ho vlastně prodala za $14,000. A ještě mu to pomohlo dostat se na školu, jo? Takže v podstatě jako
0: pozval maminku aspoň na léču, když mu pomáhla vybílit toho bouranýho Cadillaca na vrakovišti.
3: Řekl, že jestli mi nezbyly nějaký prachy.
0: Ty děti. Poslucháte Halo, tady Impulzové, jak svému autu říkáte vy, nám můžete teďka nahrát přes Radio WhatsApp 605 222 007. Je úterý 16. června. 3 minuty chybí do 8:45. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: lidi milují svá auta a platí to prostě pořád. Potvrzuje to dneska ve vašich reakcích.
1: Tak ty autíčka v garáži. No začínal jsem na Škůdce, jsem patriot, takže to byla 100. Potom tam skál v garáži 603. Tatra, úžasná párokára. Říkali jsme jí tank. No pak už to byla jedničková oktávka. Ty jsme říkali jednička, protože to je jednička furt.
2: Krásné dobré ráno, impulzáci. Tak já dřív, když jsem podnikala, tak jsem měla červenou 12-3 a když jsem říkala Julča. No a pak, když jsem kamarádům vysvětlovala, že mám červenou Julču, tak tomu nechtěli věřit.
3: Jo, jo, já jsem se vás ptala na ty 500. Kdo z vás má 500? Tak se ozval Honzík, že 500 je nejlepší autíčko do města a že ta jeho se jmenuje Luigi. Tak já zdravím Honzíka i Luigiho. No a ještě tady přidám autíčko, které se jmenuje Hugo. Tak to je Ilonky autíčko a ona má ještě Denisu a že vždycky se podívají, kdo má svátek, když pořizují auta a podle toho, kdo má ten den svátek, je pojmenují.
0: A jak jste své auto pojmenovali vy? Ptáme se dneska v ranním vysílání.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ano, 007. Krásné dobré ráno vám se je Honza Raněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního vozu s nákladním je uzavřená D6 na 26. kilometru. Stále to trvá, je to ve směru do Varů. Jezdí se odklonem na Nové Strašecí, je to přes jezd číslo 25. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D10 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Dlouhá kolona se táhne od Staré Boleslavy. Přerušovaná kolona je také na Pražském okruhu ve směru na letiště a v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Pomalu to jede na příjezdech do Brna po D1 cestou z Prahy i od Vyškova. Ucpaná je taky bratislavská D2, a to před Brnem od 5. kilometru. 3-kilometrová řada je na D1 ve směru z Ostravy do Olomouce před omezením na 309. a v Brně v Husovickém tunelu ve směru na Královo pole je stále omezený provoz po nehodě dvou osobních aut. Připravte se na delší zdržení v kolonách. Z dopravy vše.
2: Jaké auto je váš favorit? Na to se dneska ptáme. A co to vyhrálo u Zuřivce? Dozvíte se za chvíli.

0: Je úterý 16. června, krásné dobré ráno přejeme do celé České republiky 7 minut před půl devátou.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Když řeknu Škoda Favorit, tak všichni víme. A zuřivec ví nejlíp. Aleši, dobré ráno.
0: Ahoj kamaráde.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, zdravím vás, teď už z Benešova. Jsem za volantem Škody Favorit z roku 1989, kterého jsem si před hodinou půjčil v Retro Automuseum ve Strnadicích. Má na je to 26 000 kilometrů a já se tady zkusím teďka někde zastavit, kde budou stát nějaké třeba dvě mladé holky, abych se jich zeptal, co oni na to říkají. Jestli by třeba stály o to, abych je takovou lekárou svezl. Jestli i pro ně to bude favorit, jako pro mě, tahle ta Škoda Favorit. Tak hele. Hledám, koukám. A teď tady u autobusové zastávky vidím stát děvčata, takže se tam jdu hned podívat. Zastavíme. Tak. A jdeme to.
4: Můžeme křestní jména, prosím pěkně. Já jsem Aleš Ružička, těší mě.
5: Michala.
4: Michala a?
5: Renato.
4: A Renata, takže Renato, Michalo. Podívejte se na to auto. Je to Škoda Favorit z roku 1989. Tak co na něj říkáte?
5: Vypadá moc krásně.
4: No ne, ale jako teďka mě jde o to ne, aby jsme ho chválili, jako že jsme v rádiu, ale prostě, co si opravdu jako myslíte? Líbí se vám?
5: No jako jo, ale nechtěla bych takový auto.
4: Říká se, že holky taky letějí na auta, třeba u kluků, jo. Tak holky, zbalil bych vás na tohleto auto?
5: No jako asi spíš ne.
4: Ne jo, co?
5: No, kdyby byl jakoby hezký, tak asi jo.
4: Jo, takže to není hezký auto. Bude mu skoro 40 let. Jo, a kdysi to byla vlastně jednička tady na trhu aut v České republice. Jenom, že se zeptat na váš věk, jenom je to taky neslušný, ale...
5: 16,
4: no, tak to je jasný, to už je dávno. Mimochodem to auto dneska je relativně vzácný. Může stát i, nevím, třeba 200, 300 tisíc, když je v nějakým pěkném stavu a tak dále. No. Dali byste to za něj?
5: Jo, na investice.
4: Jo, investice. Jste chytrý, dokonce ještě ke všemu. Nebo jaký auto je váš favorit? Jakože, co byste chtěli nejvíc?
5: Asi Porsche. Jsou nějaká Audina hezka.
4: No tak jo, takže to vlastně nemám šanci tady u vás. Holky, ať se máte moc krásně, díky a vidíte se hezky, nashledanou.
5: Díky,
4: ahoj. Vám taky. Tak ahoj, jdu vrátit do Retro Automuzea ve Strnadicích, tam, aby se ho mohli prohlížet i všichni ostatní, kteří se tam přijdou podívat na autáky. Mějte se krásně, krásný den Impulzovi. Ahoj.

0: Tady jsou Impulzovi a vy si zase můžete zahrát zítra v Halo tady Impulzovi. Však víte, jak to u nás chodí. Jednoduše vstoupíte do hry a pozor, lidi se jako ptají a často si řeknou, proboha, teď to bylo skrytý číslo. Ano, my ve hře voláme ze skrytýho čísla. Je to tak prostě.
1: No my se jen tak nedáme.
0: Přesně tak. Takže to zvedejte, protože to není ani policie, ani finančák, jsme to vy. Výherní heslo i pro zítřek platí, Kláry.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Tak to nezapomeňte.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Ráno a dopoledne bude hezky, akorát počítejte místy se zvětšenou oblačností. Odpoledne a večer se to bude kazit, přijde déšť a někde taky bouřky. A teploty během dne 18 až 23 a na jižní Moravě až 25. Teď je v Krasové, v Moravském Krasu, aktuálně 11 stupňů a zdraví nás František. Františku, děkujeme, zdravíme všechny naše posluchače a těšíme se na další vaše zprávy na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Řekl partnera, veď partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026. Děkujeme.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
13: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
15: Tři minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Zprošťující rozsudek z Feriho kauzy kvůli znásilnění 17-leté dívky přezkoumá odvolací soud. Řeka Ploučnice spolu se Svitavkou na Českolipsku patří nově mezi přírodní rezervace. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Britská zpěvačka Bonnie Tyler je po týdnech umělého spánku opět při vědomí. A australský videoasistent rozhodčího Sean Evans, obviněný z rasistického gesta, je očištěný a může podle FIFA na mistrovství světa pokračovat.
0: Naši posluchači milují svoje auta. Dneska jsme to s Klárkou zjistili, když jsme položili otázku, kolik aut jste v životě vystřídali, jak mu říkáte, myslím, auto samozřejmě a tak dál, tak se úplně roztrhnul pytel.
16: Tak já jsem měla dvě škodovky s oranžovou metalízou, obě se jmenovaly Cihličky a teď mám třetím rokem Suzuki Vitaru, červenou s černou střechou a tam se úplně nabídlo, je to karkulka.
17: My máme v rodině dvě auta, mému říkáme Shadow, je to čtyřková oktávka v šedé barvě, takže nic moc jako originálního a přítelkyně taková zase bílou fáby a ty říkáme Sněhule.
18: Ahoj, první moje auto byl favorit, tak jsem mu říkal Fando, teď mám oktávku a ji říkám Ovce.
0: Já spoustu autozážitků má i Zuzka díky svému synovi, který prostě miluje s auty pracovat, přeskládávat je, stavět je dokonce, rekonstruovat, renovovat.
19: Ano, on renovuje, on v podstatě teďka dělá tak, že kupuje staré značky, takové jakože ikonické, musí to mít, a může to být v jakémkoliv stavu, ale musí to mít techničák a vlastně to celé předělá.
0: Za malou chvilku to rozebereme a řekne vám další zážitky. A vaši ranní společnici, samozřejmě to od rána kormidluje Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Samozřejmě jedeme dál a musíme si zahrát i trošku muziky. Slza a jejich bouře právě teďka na Impulzu. 5 minut po 8:30, krásné ráno.
20: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Skvělá slza, za chvilku Ace of Base a vy posloucháte Klárku s Honzou. Halo, tady Impulzovi, vaši rádio rodinu.
1: Jaké auto byl váš favorit a jaké zážitky s autem máte? Máme ve studiu naši babi Bubu a Bubu říkala historku o Dodge v Americe a mě by zajímalo, když jste vlastně jezdila za tím synem a jezdíte, jestli jste vždycky byla odkázaná na něj, že jste musela fungovat s ním, a nebo jestli jste třeba i jezdila vy sama. Nějak něčím.
2: No jo, sama, jako s ním nešlo, takže já jsem si udělala mezinárodní řidiča, já jsem jezdila, jenomže horší bylo s tím, jo, protože tam byly buď auta před rekonstrukcí, anebo už po rekonstrukci na prodej, jo. Takže já jsem si tam koupila od jedné paní, která měla 5 let a vůbec tím nejezdila, Volkswagena Brouka, jo. Ne toho evropského, oni se vyráběli v Mexiku, jo, takže toho mexického. Byla jsem nadšená, byl červený, syn mi na to udělal takové tečky, říkala jsem mu Beruška, no opravdu, no neuvěřitelné, to bylo úplně, jsem byla s ním srostla. Na druhý rok tam přijedu. Jdu za Beruškou samozřejmě, nastartuju tam hluk, že málem ta garáž spadla, jo. Teď jsem jako dala, zařadila jedničku, přidám plyn, to se vyrazilo, jak kdybych jela na rally a říkám, pro boha, co si s tím udělal? Teď, jak jsem otevřela dveře, tak to kolem toho takové světlo se proběhlo kolem celého. Říkám, co si s tím udělal? No on ho vytunil a představte se, on říká, mami, to je výborné, podívej. A on stiskl knoflík a tam dal hydrauliku a to se celé zdvihlo asi o 5 centimetrů. Může s tím jezdit i do terénu. Já říkám, no tak tuto Berušku nechci. Já říkám, já se s tím bojím jezdit, jo, protože jinak to překročovalo podle mě i limit hluku. A když jako tvrdil on, že ne, jo, tak říká, dobře, tak ti dám jiný auto a přivezl mi ale vrak, kde ještě aj to, jak se otevřely dveře, tak to viselo na takovým jako jedním pantu. Já říkám, co v tom mám jezdit? Říká, ano, ale to nemáš vytuněný. Takže moje Beruška skončila takhle.
0: Podívejte se, ale on je naprosto, on je neskutečný profík. On vlastně tomu zasvětil celý svůj život a on vlastně v tom automobilovém průmyslu a taky
2: to
0: pracuje.
2: Funguje,
0: že jo, funguje.
2: Teď se osamostatnil, má spolupráce s různýma jako a umí dělat takové atypické součástky na ty 3HD tiskárnách, to umí i navrhnout i vytisknout, takže on se má dobře.
0: Neskutečnýho syna máte s Honzou. Díky za návštěvu. Přejeme vám, vyjezdíte MHD, takže autem do provozu pražského nejdete. Ne, to je o nervy, to už
2: ne,
0: se nedá.
2: To
0: v Praze
2: nejde,
0: už se vážně nedá jezdit.
2: To nezvládám.
0: Klarinka se mnou nesouhlasí, ta normálně projede vždycky.
1: A ty to taky jezdíš?
0: Ona má občas.
1: No vidíš.
0: A ona má svoji trasu, ona to projede, no, tunel. Jo, ten tunel ještě jede, jo? Takže to má dobrý. Ale kdyby to tady měla kroužit se někde, já nevím kam.
2: A pak kde zaparkovat, to je to.
0: To je další věc, no však taky sbírá pokuty holka.
1: No ale u baráku, víš, to je problém.
0: To je strašně smutný. Zuzi, hezký den.
2: Vám také, mějte se.
0: Naslyšenou, ahoj. A ještě naši posluchači.
3: Mám žlutou Fabii, jednou jsem se vyhla zajíci, zajíc úspěšně přežil, skončila jsem v poli a autíčko dostalo černý nárazník. Takže čmeláček, bumblebee, úplně jasná přezdívka.
0: I tak to může prostě jednou v životě dopadnout.
1: Já čekala, že to bude králíček nebo zajíček, no tak
0: to
1: víš.
0: To je dobrá historka. No. Jak mohlo auto dostat přezdívku? Stačil jeden zajíc. Hlavně, že se nic nestalo. Hlavně bezpečně. A dopravu budeme mít taky za malou chvíli. A taky už tady vidím Vlastíka Korce, jak je na sedačce. Ahoj, broučku.
4: Ahoj,
0: to byl on a za chvilku bude vysílat svoje dopoledne s dobrým Korcem. Nádherné ráno přejeme do celého Česka za 3 minutky 3:15.

0: všechny už se těší na Vlastíka Korce, který je za mikrofonem Rádia Impuls. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, Klárko.
1: Vlastíku.
0: Dával jsi svým autům nebo dáváš přes dívky?
1: Člověče, nedávám. Já ty auta mám rád. Je to důležitá součást života. O auto se starám, protože chci od něj služby. Musí najet hodně kilometrů, protože já opravdu hodně cestuju, takže je to můj důležitý parťák a auto mám vždycky moc rád.
0: Takže bez přezdívek nedozvíme se nic vtipného, nic zábavného.
1: No, možná občas, vždycky, když jsem měl první kupátku, tak jsem říkal čau lásko. Když jsem měl první kabrio, ty jsi nejúžasnější.
0: Je to 8:45.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už jedou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Upozorňují stále na komplikaci v Brně v Husovickém tunelu ve směru na Královo pole. Je tam srážka dvou osobáků a kvůli tomu všude kolony. Z Vinohrad a taky od Židenic. Ucpaná je Ostravská a opuštěná směrem do centra. Po pojíždě se na D1 na příjezdech do Brna cestou z Prahy i od Vyškova. Stojí se i na bratislavské D2 před Brnem od 5. kilometru. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu na D1 na 368. u Ostravy směrem do Olomouce. Hromadná nehoda brání provozu na D10 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy. Do kolony se vyjíždí už u Staré Boleslavy. Dvě osobní auta se srazila také na příjezdu do Prahy po ústecké D8 před sjezdem na Kbelskou. A na závěr jedna dobrá zpráva. Celé ráno jsem hlásil problémy na D6 na 26. kilometru směrem do Karlových Varů. Tam je to už po nehodě osobního vozu s nákladním průjezdné levým jízdním pruhem. Dávejte na sebe pozor a dobře dojďte.
2: Vlastíku, máš pro nás vtip?
3: Jasně, že mám, poslouchejte, je to delší příběh. Utíká takhle pytlák z lesa a na ramenou nese jelena a v tom potká Hajného. A Hajnej, hele, Karle, co to neseš na ramenou? Není to náhodou jelen? Ne, pane Hajný, to není jelen, to je můj pes. Tvůj pes, a jak to, že má parohy? No to já nevím, to je jeho problém.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

a do lesa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v

0: Bude léto, Klárka dneska ráno hlásila, že má být od zítřka už 26, 27 přes den a pak to na víkend vyleze víc, navíc jak 35 stupňů Celsia. To už se skoro vyplatí odletět třeba někam na dovolenou, kde je nějakých 27, že?
1: Ano, mám to tak v plánu.
0: Tady je vaše radio rodina, krásné dobré ráno. Dneska Klárka překvapila, když jsem se jí ptal, jak to s tebou vypadá.
1: Včera se rozhodl muž se synem odvést to do bazaru, jo? Že prostě jako bude velký randál.
0: No, držím se.
1: Tak odjížděli, já jsem se mezi tím vyspala, pak jsem si zacvičila, něco jsem uvařila, furt nebyli doma, se říkám, kde jsou, tak to bude velký, jo? Tak přijeli po 3 hodinách, že objeli všechny bazary v Praze a přivezli 400.
0: A kolik to bylo kousku?
1: Jeden!
0: To je tak, když se rodina rozhodne prodávat starý vysloužilý telefon, který leží po šuplících. Prostě nikdo to nechtěl. Jo, a taky se mi strašně líbil ten moment, Klárko, jak jsme dneska měli na drátě posluchačku Marcelu, která slavila narozeniny. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milá Marcelo. Hodně štěstí, zdraví.
2: Dobré ráno, Impulzáci. To je moc milé a děkuju za přání.
1: Marcelko, gratulujeme, všechno nejlepší.
2: Děkuju.
0: Marcelo, říkáte nějak svému auto?
2: Ano, já mám modrou barvu a je to borůvka.
1: Ať vás borůvka vozí šťastně, bez neho.
2: Děkuju.
1: Krásně
2: děkuju.
1: Oslavte ty narozeniny a moc si toužíte.
2: Moc vám děkuju za zavolání a za přání a za to, že jste s námi na cestách.
0: O to jsme tady, jsme vaše rádiová rodina, naslyšenou.
1: To mi jo, viď.
0: To rozhodně.
1: A zase budem zítra.
0: Definitivně a to mezi 5. a 9. Teď už ale vlastní korec, který se na vás těší víc než ostatní.

0: Dneska je úterý 16. červen, dopolední vysílání na startu, za chvilku zprávy, potom 7 pecek v kuse a bez reklam. A hádejte, kam těch 7 pecek budeme hrát, to se dozvíte, jakmile budu tu hodinu přímo otevírat. Teď informace o počasí, jaké by dnes mělo být, jasné až polojasné, místy počítejte se zvětšenou oblačností, odpoledne a podvečer místy déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Pojďme na to.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Soudce vrátí k Ferryho obvinění ze znásilnění. V německé postupy mi proběhla evakuace kvůli bombě z války. Španělští fotbalisté čelí po remíze s Kapverdami kritice. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Zprošťující rozsudek z Ferryho kauzy přezkoumá odvolací soud. Dnes to veřejnoprávnímu rozhlasu potvrdil soudce Marek Bodlá, který verdikt vynesl. Odvolání podala státní zástupkyně v případu ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Prvoinstanční soud sice ženě v jejím popisu situace uvěřil. Nenaplnila se ale podle něj v tomto případě skutková podstata trestného činu znásilnění. Věc teď přezkoumá odvolací senát. Termíny jednání zatím vypsané nejsou. V centru Postupimi u Berlína v Německu proběhla ráno evakuace. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války se přesunulo na 6,5 tisíc lidí. Zónu s hlavním nádražím či Braniborským zemským sněmem měli lidé opustit do 8:30. Nyní začnou pyrotechnici se zneškodňováním bomby. Americkou leteckou pumu o váze 250 kg našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem v Královéhradeckém kraji 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
6: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění a takhle postupujeme krok po kroku.
5: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavbaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu Poříčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Britská zpěvačka Bonnie Tyler nabyla vědomí. Stalo se tak po více než 5 týdnech, co byla po operaci v Portugalsku uvedená do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Tyler proto zrušila všechna vystoupení plánovaná na letošní léto. Podle možností se přesouvají na příští rok. O podzimních termínech se zatím nerozhodlo.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Fotbalové mistrovství světa má první překvapivý výsledek. Favorizované Španělsko remizovalo v úvodním skupinovém zápase s Kapverdami 0-0. Dění na světovém šampionátu shrne reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Španělé patří k největším favoritům turnaje. Španělský národní tým je proto po remíze s outsiderem pod palbou kritiky od domácích médií, která výkon označují za katastrofický. Naopak nečekanou hvězdou se stal neprůstřelný brankář Kapverd Vozíňa, kterého chválí i oficiální účet šampionátu na síti X. Život je také v zákulisí turnaje. Třeba kolem australského videorozhodčího Sean Evans čelil obvinění z rasismu kvůli kontroverznímu gestu do kamery. Mezinárodní fotbalová federace ale žádné důkazy nenašla, rozhodčí tak může v turnaji pokračovat. Vyřešená je také otázka kolem prvního odvolaného trenéra na šampionátu. Po debaklu se Švédy skončil kouč Tuniska, podle dnešních informací tým přebírá francouzský trenér Renard. Dění kolem fotbalového šampionátu v USA Kanadě, Mexiku dál sledujeme. Já jsem Vítek Zábranský a Vlastíkovi Korcovi dávám záludnou otázku, jestli pak ví, co znamená v překladu vozíňa.
0: Vozíňa, nevím, povídej.
7: V portugalštině je to babička, takže neprůstřelná babička z Cabo Verde.
0: Já na tebe taky pošlu jednu vozíňu, uvidíš. Jinak my tady máme typovací soutěž. Každý jsme dali, já ještě musím dát vlastně 50 korun. Typujeme, kdo zvítězí. Dal jsem Španělsko. Koho si dal ty?
7: Já dám Norsko, černý kůň turnaje za mě.
0: Norsko, nedal si Holandsko?
7: Ne, ještě ne.
0: No to jsem zvědav, chlapče zlatý. Uvidíme ty, vozíňo.
7: Vozíň, čau, ahoj.
0: Pojďme pustit a nastartovat dopolední vysílání. Za chvilku hrajeme pro milionové kolegy a hrajeme na Prahu 10 do školky.
1: Dnes s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Krásný dobrý den, ladíte dopoledne s dobrým korcem. Tereza Strouhalová by měla být na druhé straně telefonu. Je to tak? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kam jsem se dovolal?
2: Praha 10, Maletice.
1: To je dobře. Prosím vás, vy jste se mi zaregistrovala na www.impuls.cz, že chcete zahrát pro své milionové kolegy. Tak povídejte, je to vaše.
2: Mám ráda kolegy, na mě jsou hodní, milí a mám ráda.
1: To je písnička Mám ráda. A prosím vás, a proč jsou na vás hodní a milí?
2: Protože mám ráda práci. Dělám ve škole jako uklízečku.
1: Jo, takhle. A s dětmi se potkáte, jsou děti hodné, poslouchají?
2: Ano.
1: Tak vám děkuji za zavolání, mějte se moc hezky, ať se vám daří a nashledanou.
2: Taky.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Dobrá, úžasná věc, I just called to say I love you. To bylo 7 pecek v kuse a bez reklam, hráli jsme pro milionové kolegy. Máte-li takové vedle sebe, tak koukněte na www.impuls.cz a zítra těch 7 pecek budeme hrát třeba právě pro vás a vaše skvělé kolegy. Za chvilku náš kalendář a koukneme na dnešní datum.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
9: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na sklo.

0: Kristy Kurce.
1: Pojďme na 16. červen. Šedesátiny slaví Jan Železný, držitel světového rekordu v hodu oštěpem a trojnásobný olympijský vítěz. Honzo, gratulujeme. Před 135 lety se v Praze zřítil balón Kysibelka. Všichni tři členové posádky přežili. Šlo o první leteckou nehodu v Česku. Před 35 lety zemřela herečka Aděna Mandlová. Prvorepubliková filmová hvězda první velikosti prožila divoký život. Byla idolem publika, ležela v náručí mnoha slavných mužů, ale zažila i vězení, nenávist a emigraci. Více v reportáži kolegyně Martiny Kroá.
2: Mladoboleslavská rodačka Aděna Mandlová patří k našim největším prvorepublikovým hvězdám. Aděna pro svou odbojnou povahu prošla několik škol a pak utekla do Prahy, kde si ji všimli i režiséři. V dokumentu České televize o slavné herečce mluví publicista Stanislav Motl.
3: Byla podle vzpomínek pamětníků obrovsky okouzlující žena, charismatická žena, vtipná, inteligentní, veselá. Milovala večírky, kde šampaňské teklo proudem, střídala muže jako o život.
2: Aděna Mandlová získala ceny třeba za filmy Kristián nebo Noční motýl. Protože udržovala styky s nacisty, byla po válce zatčena. Následně ji propustili a ona emigrovala do Anglie. A tím víceméně skončila její zářná kariéra na stříbrném plátně. O Adině promluvila i její kolegyně Eva Šanovcová-Gerová.
4: Na ní by se stahovalo takovýto básnický. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
2: Do Čech se Aděna Mandlová vrátila v roce 1991. Ve stejném roce v Příbrami ve věku 81 let zemřela. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

krásná věc, kdo vchází do tvých snů, má lásku. Václav Heckář, Impulzovic krabička, za chvilku doprava, hromadná nehoda komplikuje provoz na D10 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Potom Lee and Rhymes, anebo třeba Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platí. Tady Impulz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je zde Kuba Tilčar, Global Assistance. Haló.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 od Mladé Boleslavy u exitu 3 se stále likvidují následky hromadné nehody z rána. Postojíte si v 6,5-kilometrové koloně. V obou směrech je ucpaná Kbelská ulice v Praze v Hloubětíně. Přerušované kolony hlásí řidiči z pražského okruhu mezi D1 a Barandovem. Na 309. kilometru D1 z Ostravy do Olomouce pracují silničáři, popojíždí se v úseku 4 kilometrů. A převážně kamiony jedou pomalu v pravém pruhu na

0: Dálnici D1 na příjezdu do Brna ze Vyškova, a to od exitu 210. Z Globa se stán z Kuba.
1: Děkuji. 605 220 2007, ozvěte se, kdyby cokoliv. Volat můžete také přes naši aplikaci. Šťastnou cestu a spoustu kilometrů bez nehody.

0: Jeden skvělý hudební australský pozdrav Midnight Oil. Půlnoční olej a hořící postele Beds Are Burning. Nádherná věc. Dnešní počasí jasné až polojasné, místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, v tisíce metrech na horách 15. Ve studiu Kateřina Palajová. Káťo, ahoj.
1: Ahoj, Vlastíku.
0: To jsou tvoje dnešní poslední zprávy.
1: Je to tak?
0: Doť Iva Horáková už je tady, je připravena. Výborně, my taky připraveni, jdeme na to.
2: Cože? Kolik je? Dá!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den. Na rádiu Impuls.
4: Z potopené lodi vyprostili v Chorvatsku tělo zemřelého Čecha. Tanky Leopard se pohybují po dálnici. V Krkonoších se daří vlkům. S 10. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: V Chorvatsku vytáhli z potopené plachetnice tělo čtvrtého Čecha. Loď s českou posádkou se potopila v neděli u Splitu. Zahynuli 4 lidé, další 4 se po kolizi s katamaránem zranili. Těla 3 zemřelých Chorvaté námořní záchranné jednotky vytáhli z vody bezprostředně po nehodě. Prokuratura nařídila jejich toxikologický posudek. Incident je v šetření. Podle českého ministerstva zahraničí zůstává v nemocnici jedna osoba, její stav není vážný. Na dálnici D35 u Kocourkovce na Olomoucku můžete vidět ojedinělý úkaz. Armáda prohání leopardy. Posádky 9 tanků nacvičují jízdu v koloně. A jak zjistila redaktorka Eva Panošová, po dálnici pojedou opakovaně v 9-kilometrovém úseku ve směru na Ostravu.
5: Výcvik je naplánován na dobu mezi 9 a 15 hodinou. Na dálnici najedou tanky na nájezdu Kocourovec. Pokračovat budou k velkému újezdu a odtud zpět směrem do útvaru. Jízda se zopakuje několikrát. Trasa pohybu tanků bude označena kužely, o řízení dopravy se postarají regulovčíci, zástupci policie a vojenské policie. Leopardy mají na pásech gumové patky, které jim umožňují bezpečně přejíždět i po zpevněných silnicích. Nehrozí tak zničení vozovky. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomoucko.
4: A na silnici ještě zůstaneme. Na letiště v Praze jeďte městskou hromadnou dopravou, alespoň to kvůli dopravním komplikacím doporučují policisté. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky už opakovaně řešili dopravní kolaps a kilometry dlouhé kolony. Podle Martina Kučery z pražského letiště stavba znamená zúžení, ale i objízdné trasy.
6: Což samozřejmě zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích, to znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje, dostane k letišti. Proto v rámci edukační kampaně upozorňujeme na to, prosím, přijďte na letiště včas.
4: Podle Kučery můžou řidiči cestou na pražské letiště nabrat zpoždění v délce několika desítek minut. Stavba bude trvat do října příštího roku. Děti s problémy není kam dát. Výchovné ústavy hlásí plno. Ročně je jich podle deníku Právo potřeba umístit přes 1000. Podle ombudsmana a zmocněnce ministerstev školství Jílky jsou problémy dětí v zařízeních stále závažnější. Zatímco dříve šlo o záškoláctví a útěky z domova, dnes jde často o zanedbané nebo zneužívané děti. Až třetina z nich má psychiatrickou diagnózu. Odborníci varují, že pokud nepřijde rychlá změna, systém dětem přestane pomáhat. Ministerstvo školství změny chystá. Výchovné ústavy by měly personálně posílit a děti se rozdělit do menších skupin. Aktuálně úředníci objíždí zařízení a sbírají data. V Krkonoších se daří vlkům. V Národním parku jich žije alespoň 11. Vyskytují se na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Přestože návrat vlka představuje významné přínosy pro rovnováhu v české krajině, realitou jsou také škody na hospodářských zvířatech. Vloni v Krkonoších zaznamenali 53 útoků. Jejich hlavní vlna nastupovala v období června a ustoupila v září. Ve vztahu k návštěvníkům Krkonoš vlk nepředstavuje hrozbu. Při pohybu v přírodě by ale měli mít lidé psy na vodítku. Návštěvníci hor by také neměli vlky krmit. Ze zpráv je to všechno, slovo má zase vlastní Korec.
0: Já jsem čekal, že řekneš něco jako osamělý vlk dopoledního vysílání, no tak já no. Jsem tady, jsem si to řekl sám.
4: Nejsi, přijde ti ta Iva Horáková přece.
0: Hezký den, ahoj Kačko.
4: Ahoj.
0: Jirka Kolbaba a jeho putování, zůstáváme ve Švýcarsku, tak se těšte na zážitky našeho skvělého cestovatele, no ale teď už činasky a možná...
3: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: dřív než ostatní.
1: Ve studiu Iva Horáková s aktuální zprávou.
2: Hobby Market Obi dostal od Amanty monopolního úřadu pokutu skoro 5 milionů korun. Od dodavatelů totiž požadoval delší splatnost faktur než 30 dní.
1: Děkuji za aktuální zprávu. Hromadná nehoda překáží na D10 na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy. Doprava za necelé 3 minuty.
3: Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
4: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Čím začnu? Kvůli zúžení vázne doprava na D1 na úrovni Bělotína a hranic směrem od Ostravy na Přerov. Silný provoz čekejte také na pražském okruhu mezi Jesenicí a Ořechem směrem od D1 k D5. A čerstvá novinka, přichází z trasy Mladá Boleslav Praha. Kolona na D10 po nehodě na 3. kilometru se pomalu rozjíždí. Číslo k nám do dopravy znáte 605 222 007, anebo to zkuste přes aplikaci. A teď mezinárodní rádio hymna, legendární Queeni, Radio Gaga. Já tu pecku miluju. Tak si dejte volume doprava, ať si vychutnáte stejně jako já. I vy, já si to dám na hlas, jo, dík.

0: Řekl bych, že lehkého kouzla je zapotřebí, aby vám ráno Impulzovi zavolali, abyste měli šanci v naší hře Halo tady Impulzovi vyhrát až 100 000 korun. V pracovním procesu jsme dnes překvapili posluchačku Simču a ta byla připravená a odnáší si z naší soutěže Halo tady Impulzovi krásnou výhru.
1: Halo tady Impulzovi.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu chci, taky, že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 000 máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: Tak to dopadlo dobře, sami jste to slyšeli. Chcete-li s námi hrát, tak registrace je možná buď přes www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Do historie zpátky.
11: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Pajdula?
10: Vůdy, Česí, Bas, Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
12: Jsi starý, protože máš plášť, Vůdy.
10: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
13: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Tak e-obuv ví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
3: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.te. Kampaň podporovaná společností Lily.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
8: Teď jsem u živáků, olympici a želva, ale za chvilku Jirka Kolbaba a Švýcarsko.

0: Želva, ale myslím si, že tahle živá želva musí mít jistě ADHD. Tady Impuls, dobré dopoledne.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Jirko, ahoj, pokud se nemýlím, tak dneškem končí téma Švýcarsko. Co máš dnes?
2: Ahoj Vlasto, přeji hezké dopoledne. Dneska bych chtěl pohovořit něco snad o jazyce, co si myslím, že také je velmi důležité. Když se chceme do Švýcarska, tak máme pocit, že tady všichni obyvatelé mluví německy, ale pak zjistíme, že mluví různými dialekty. Švýcarská němčina dokonce má několik různých podob podle údolí, podle měst, podle regionu. Není to úplně jednotné, každé město se tady chlubí právě tou svojí podobou jazyka. Při psaní Švýcaři prý používají horno-němčinu. Já jsem se o to zajímal, tak jsem si o tom občas někým popovídal. Oni mají takovou jakousi zvláštní divnou psanou němčinu, něco na způsob, třeba když přirovnáme britskou nebo americkou angličtinu, takže třeba použiju jedno slovo, viděl jsem tam zajímavé hezké tramvaje ve městech. Němci používají vyloženě Straßenbahn, kdežto Švýcaři řeknou tram. Německý výraz pro dovolenou Urlaub, tak ten oni Švýcaři spíš řeknou Ferien, daleko raději, nebo Danke. Často jsem si myslel, že když řeknu Danke, že to bude v pořádku, ale oni většinou používají ne to příliš německé, ale spíš tak jako švýcarsko-francouzské Merci a dokonce spíš řeknou Merci filmal. Takže použijí francouzštinu s němčinou dohromady, což je velmi zvláštní. Ta švýcarská němčina je starý hrdelní jazyk farmářů, takový opravdu zvláštní hrdelní. Vypadá to už méně jako chorobně docela ten jazyk. A pustil jsem si také televizi a tam je to velice zajímavé, protože v televizi se mluví švýcarskou němčinou a má to ještě různě takové další specifické oblasti. Nakonec já je přiblížím třeba po písnice.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pokračuj, jak je to s tím švýcarským jazykem?
2: No tak hlavně řeknu, že mají 4 úřední jazyky. Němčina, francouzština, italština a rétoromanština. A je to zajímavé, jak oni tu švýcarštinu třeba skutečně teď v poslední době kombinují ještě navíc, nejenom tedy s francouzštinou nebo němčinou, ale angličtinou, protože mnoho výrazů a mnoho vět a mnoho pokynů nebo takových, řekl bych, spíš informací stručných, tak jsem si všiml, že je napůl švýcarských a napůl třeba i anglických. Angličtina je v poslední době, jak jsem si uvědomil, ve Švýcarsku velmi oblíbená a překvapilo mě, že nejenom u mladých lidí, ale i velmi starší lidé někde v horách, nahoře, v nějaké chatě mluví anglicky, velmi, velmi slušně. Potom ale mě tam zaskočilo, a to bych řekl na závěr, nesmírně rád, to, jak lidé v poslední době komunikují, spíš nekomunikují. Já jsem na to hodně citlivý v různých kulturách a pochopitelně primárně mě to zajímá v naší zemi, ale já se to tak toho všímám v celém světě a velmi mě zaskočilo, jak málo se Švýcaři v poslední době zdraví v terénu, ale zejména, a tam mě to vadilo nejvíce, v hotelích nebo v obchodech. To mě skutečně mimořádně zaskočilo, ať to byl Švýcar, nebo to byl nějaký námezdní pracovník a že jsem potkal Španělí, Čechy, Slováky a různé lidi z různých kultur světa, tak v podstatě nezdravili. Mě to nesmírně zaskočilo, nesmírně překvapilo, protože zažil jsem 4 docela luxusní hotely, zažil jsem ještě určitě 2-3 restaurace, několik obchodů, několik benzinových pump a byl to poměrně hlavní postřeh z hlediska interpersonální komunikace v této jinak absolutně skvělé zemi. Naslyšenou.
1: Ahoj Jirko, postřeh velmi zvláštní, až tam budu si všímat, ale já budu zdravit.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: dobrých zpráv Karel Gott, kterého vystřídá Eros Ramazzotti, Dalibor Janda. No ale já ještě stihnu aktuální dopravu. Kvůli nehodě se ucpává pražský okruh mezi Běchovicemi a Kbely směr Letňany.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: dřív než ostatní.
1: Iva Horáková, co máš?
2: Autobus se na Českokrumlovsku zasekl ve viaduktu. Na místě jsou zranění, k havárii došlo u obce Rybník. Podrobnosti zjišťujeme do zprávy v 11.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
3: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Praze na Kbelské ulici na cestě do Letňana za sjezdem z Novopatské překáží v jízdním pruhu strážka osobáku s nákladňákem. Postojíte si v koloně přes Novopatskou od Běchovic a také z Hloubětina. Převážně kamiony se táhnou pomalu po pražském okruhu mezi D1 a Barandovem směr letiště. Nehoda dvou osobáků s únikem provozních kapalin komplikuje průjezd na silnici 13 z Chomutova na Karlovy Vary za Málkovem. Zdržíte se tam v obou směrech. Na 309. kilometru D1 z Ostravy na Přerov pracují silničáři. Kolona tam má přes 5,5 kilometru. A v obou směrech popojíždí 37. u Choustníkova hradiště na trase Jaroměř-Strutnov kvůli zúžení. Z Global Assistance, Kuba.
1: Nebezpečnou situaci sledujeme na trase Havlíčkův-Brod-Kolín, přímo z místa dění. Volá náš dopravní parťák. Hezké dobré dopoledne, co se tam vlastně děje?
4: Dobrý den, silnice číslo 38, přibližně 3 kilometry za obcí Kámen, nepřehledné místě v Dolíku, auto srazilo srnu, auto pokračovalo, srna dodělává na krajnici. Dávejte pozor.
1: To nezní moc hezky, tak to zvládněte. 605 222 007, ozvěte se, teď už italský král Eros Ramazzotti.

0: My vstoupíme do další vysílací hodiny, jen taková řečnická otázka, co byste chtěli být, oheň, voda anebo vítr? To záleží na vás, zkuste o tom popřemýšlet, dejte tomu pár vteřin, mezitím přidám informace o počasí. Jasno až polojasno, místy zvětšená oblačnost, od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne občasný déšť anebo přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, 15. Mějte hezký den, ladíte Impulsy 16. června a bude 11 hodin.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
5: Jihočeši vyprošťují autobus zaseknutý ve viaduktu. Oby dostalo milionovou pokutu. V Moskvě hoří klíčová rafinérie. 11 hodin. Dobré dopoledne, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Autobus zaseknutý ve viaduktu právě teď vyprošťují hasiči na Českokrumlovsku. Na místě jsou zranění, 20 lidí hasiči evakuovali. K havárii došlo u obce Rybník poblíž Dolního Dvořiště. Řidič pravděpodobně ignoroval dopravní značky. Silnice je zavřená, provoz na železnici přerušený. V autobusu cestovalo 24 lidí, včetně řidiče. Jednalo se o zájezd z rakouského Lince do Českého Krumlova. Všichni cestující jsou cizinci. Hobby Market Oby zaplatí pokutu. Skoro 5 milionů korun ho bude stát požadavek směrem k dodavatelům na delší splatnost faktur než 30 dní. O pokutě rozhodl antimonopolní úřad s odůvodněním, že Oby zneužívá významné tržní síly. Pokuta je za celkem 63 faktur s uplatněnou dobou splatnosti delší, než jakou zákon umožňuje. Faktury se týkaly 8 dodavatelů. Oby není jediná firma, která se snaží si dělat, co chce. Za delší splatnost faktur Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulosti pokutoval například výrobce masa Drupork anebo pivovary Staropramen. V obou případech šlo o miliony korun. Za zábavou se o víkendu pojede do Litoměřic. Na sever Čech totiž dorazí Bezvafest. Organizátorka akce Adela Marková se těší na prostředí místního Střeleckého ostrova.
6: Máme spoustu novinek, různé vodní atrakce a vodní bazénky. Samozřejmě se mohou lidé těšit i na 100-metrovou dráhu a spoustu novinek, jako třeba například i flyboarding, který letos bude nově v Litoměřicích.
5: Všechny atrakce mají návštěvníci v ceně vstupenky. Areál Litoměřického Bezvafestu na Střeleckém ostrově se otevírá v sobotu v 10 hodin dopoledne. Program končí úderem 8 večer. Policie v Karlovarském kraji zesiluje kontroly řidičů. Za volantem se totiž stále častěji věnují jiným věcem než řízení a jezdí s auty ve špatném stavu.
7: Technický stav je u nás problém, potvrdila to i zatím poslední série kontrol. Přidává se ale také telefonování, psaní zpráv nebo scrollování za jízdy. Řidičům je jedno, že mohou přijít o 4 body a dostat pokutu 3 500. Řeší na to, že je v Karlovarském kraji málo policistů. Právě nevěnování se řízení bylo od začátku roku příčinou 650 nehod, a to je víc než loni. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Ukrajinci hlásí důležitý zásah. Ukrajinská armáda drony udeřila na ruskou ropnou rafinérii na jihovýchodě Moskvy. Část objektu hoří. Zasažený ropný závod je důležitým ruským logistickým článkem. Podle ruské agentury TASS metropole dneska zažila jeden z nejmasivnějších letošních dronových útoků, při kterém protizdušná obrana zlikvidovala 60 bezpilotních letounů. Ostravská Zlatá Tatra přichází s novinkou. Nejprestižnější atletický meeting v Česku před letošním už 65. ročníkem zakládá nově vzniklou síň slávy. Jako první do ní byly uvedeny dvě domácí legendy, koulařka Helena Fibingerová a oštěpař Jan Železný. Slavnostní zahájení 65. vydání prestižního meetingu je naplánované na večerních 17.30. Zprávy končí 3 minuty po 11. hodině a vysílá Vlasta Korec.
0: Spěcháme, nezastavujeme. Díky za zprávy, ahoj.
5: Ahoj.
0: Dnes jsme se ráno ptali na vaše nejoblíbenější, respektive první auto. Aleš Růžička, zuřivý reportér, si na dnešek půjčil Škodu Favorit.
1: Dnes s dobrým korcem na rádiu Impuls.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře, u nás nejlíp.

0: Znova sama dotkni, to jsou Eláni, které za chvilku vystřídá se svým velkým hitem Rhythm of My Heart, Rod Stewart, potom Verona, Lásko Prout. Muzika je připravená a docela slušná. Co doprava? No, nehoda autobusu zavřela silnici mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem, o tom jste slyšeli a my se na místo ještě jednou podíváme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na Česko-Krumlovsku poblíž státní hranice s Rakouskem. Zaseklý autobus pod železničním viaduktem uzavřel silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem v obci Rybník. Silný provoz čekejte na Pražském okruhu v úseku Běchovice Černý most k Beli směrem na Letňany. Kvůli tomu vázne doprava také na Hradecké D11 na příjezdu do Prahy. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 u Bělotína směrem od Ostravy na Přerov. Volejte dopravu číslo 605 222 007.

0: Pet Shop Boys, jak říkal kdysi dávno Miloš Skalka, chlapci z prodejny plíšových hraček. Tohle je hit, který se jmenuje Suburbia. No a já mám pro vás malý letní recept. Vezměte Petra, přidejte Renátu a nakonec přimíchejte novou soutěž o skvělé ceny. Přesně to vás čeká v odpoledním vysílání Rádia Impuls. Napovím jen tolik, že se bude hodit být připravený na léto a že vás možná pošleme třeba na nákupy. Tak si nalaďte Petra s Renátou každý všední den od 3 do 6. Marika a Meky, Nespalme to krásné v nás. Dokonalá skladba už za chvilku u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: About Us. Za chvilku střepatá nohatá, to už bude zase Maria Rotrová, to bude naše Impulzovic krabička, ale já bych naskok vletěl do dnešního rána. Ano, dnes ráno jsme se u Impulzových ptali, jaké auto bylo nebo je váš největší favorit. Náš zuřivý reportér Aleš Ružička to vzal zkrátka, šel přímo k meritu věci. Na dnešní ráno si nechal Škodovku favorita. Tak jak to jezdilo, Aldo?
1: No, na to, že jde skoro o 40 let starý vůz, tak jezdí skvěle. Já měl půjčený velmi zánovní kousek s najetými 26 tisíci kilometry z retro auto muzea ve Strnadicích. Tam mi o favoritovi dal malou přednášku Libor Kucharsky.
2: Byl to vlastně velký přelom, protože se najednou Škodovka dostala s modelem favorit v podstatě na úroveň Golfu. Dalo by se říct, že vlastně to auto bylo skutečně velice pokrokový, vlastně pod pana Hrdličky vymyšlený za, dalo by se říct, pár let. A zaplať pánu díky favoritu vlastně máme zachovanou vlastně výrobu a vývoj ve Škodovce, protože vlastně favorit dal základ samozřejmě Felici a německá továrna Volkswagen vlastně využila ten potenciál favorita až do roku 2000 ve formě jakože faceliftu, se dneska říká, že jo, ale modelu Felici.
1: No a já k tomu ještě ráno udělal takový malý experiment. Vyzkoušel jsem, zdali by na fáčko šlo zbalit nějaké mladé holky. Tak se na to pojďme podívat.
3: Tak holky, zbalil bych vás na tohleto auto?
4: No, jako asi spíš ne.
3: Ne jo, co?
4: No, kdyby byl jakoby hezký, tak asi jo.
3: Tady to je auto Škoda favorit, jo? Jaký auto je váš favorit? Jakože co byste chtěli nejvíc?
4: Asi Porsche. Jsou nějaká Audina hezka.
1: Já favoritem žádné dívky neokouzlil, ale připomněl jsem si dobu, kdy mi bylo zhruba 15, což vlastně s těma holkama bylo úplně stejné. Takže hezký den. Aleš Ružička, Radio Impuls.
0: Ale zase balit ženský na auto, to taky není úplně dobře. Ono to pak někde to bude skřípat a pak se stejně ten volej bude muset vyměnit.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Na těch fotkách asi vždycky ano, střepatá a nohatá. Marie Rotrová, Implozovic, Krabička. Zaseklý autobus uzavřel cestu mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem v obci Rybník. A co chystá Honza Benešovský? Ahoj.
1: Dobrý den. V létě přibývá tradičně vloupání. Policie apeluje na větší obezřetnost. Schválně tipni si, co je taková nejčastější chyba z hlediska bezpečnosti doma. Já to tady čtu v reportáži, tak nechci nachytřovat.
0: Přemýšlím, nezabezpečená okna?
1: Je to tak. Okna, zamykání a taky pozor, ponechávání klíčů v květináči přímo před dveřmi.
0: A nebo pod rohožkou.
1: Je to tak, pořád se to děje, tak se na to podíváme, rozebereme to jako jedno z témat po 12. hodině.
0: Tak kdybych byl tím výtečníkem, tak nejdřív zvednu všechny květináče, rohožku.
1: Přesně.
0: Hele, jak se to říká, půl práce hotovo, jak to je?
1: Pin 1, 2, 3, 4 se to je.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme se na to podívat. Začínáme s Kubou Tilšerem z Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. V Praze počítejte s přerušovanými kolonami v obou směrech na východní spojce mezi Běchovicemi a D10. Pomalu se jede po Novopatské směr k Belská. Pár minut se zdržíte také na jižní spojce směr Černý most v úseku Záběhlice Štrboholy. Ucpává se výjezd z Prahy po dálnici D1 na Brno mezi Průhonicemi a Modleticemi před 10. kilometrem. Na průtahu Náchoda v Bělovéské ulici před kruhovým objezdem směrem od hranic s Polskem blokuje částečně provoz nehoda dvou osobáků. Očekávejte zdržení v koloně kolem 5 minut. A na cestě od Telče na Jindřichův Hradec na výjezdu ze Studené bourala 2 osobní auta. Z Global Assistance Kuba.
1: Přesouváme se do Ústeckého kraje, kam konkrétně?
3: Zdravím řidiče ze severu Čech, z Varnsdorfu, ulice Karlova a Československých Letců, bouračka, autobus osobákem. Je to špatně průjezdný. Je to bez zranění.
1: Dobře, aspoň jedna dobrá zpráva na závěr. A ještě Vodňany volá jeden z nejvěrnějším. Typuju podle lokace Charlie.
4: Toulavej Charlie, jo, jo. Zdraví. Vodňany směr Písek, neoznačený šedivej Kodiak. Pozor, přátelé.
1: Dejte na něj pozor, dejte bacha a poslouchejte Impuls, protože za chvilku tady máme jednu takovou radostnou sondu do našich běžných životů. A ještě jeden malinký dloužek, telefonní číslo k nám do dopravy 605 222 007. Volat můžete také přes aplikaci, kterou stahujete zadarmo z Google Play nebo App Store. Tohle jsou Four Mon Blondes. What's up?

0: Tady Impuls, kde si připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi vás napříč naší zemí vyráží pravidelně experti na radost. Dnes je to Myšák Ransdorf, který se zajímal o to, s kým vám je prostě dobře.
1: Kdy jste byl s někým naposledy na jedné vlně?
2: Já jsem na jedné vlně pořád se svojí manželkou. My jsme se hledali, až jsme se našli.
3: V mojí neteři takhle sedíme, naproti seděl takovej, já říkám, podívej se, ten je zralej na facku, viď? A ona řekne na dvě.
1: Kdy jste byl s někým naposledy na jedné vlně?
4: To bylo někde na vodě. Vím, že mi bylo blbě, protože trpím morskou nemocí. Bylo nás tam asi víc.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A my jsme teď společně na jedné vlně, ta se jmenuje Impuls a starat se o vás bude pan kapitán Honza Benešovský. Honzo, užij si to!
6: Tady, ahoj!

0: posloucháte Radio Impuls. Dobré poledne, za chvilku nás čekají další zprávy. Začínáme u počasí. Zítra má být oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Místy přehánky, sem tam bouřka, teploty v noci 15 až 11, přes den 20 až 25, na jižní Moravě do 27 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
2: Mohli
5: bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Autobusu pod viaduktem se zranili 4 lidé, po dálnici D35 pendlují tanky. Poláci hledají vraha karikaturisty. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: 4 zranění zůstávají po zapasovaném autobusu pod viaduktem na jihu Čech. Všichni jsou cizinci. Autobus totiž vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. Podle policie řidič autobusu zřejmě ignoroval dopravní značky. Autobus uvízl pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Silnice v místě nehody je uzavřena a na krátkou dobu tam byl přerušen i provoz na železnici. Stejná nehoda se v obci Rybník stála před 15 lety. Plně obsazený rakouský autobus si tehdy při podjíždění viaduktu taky utrhl střechu. Nehoda si vyžádala 30 raněných. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
9: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
7: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Česko na léto zase posiluje konzuláty, podobně jako v minulých letech například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci Čechům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, slibuje to ministr zahraničí Macinka. V plzeňské fakultní nemocnici operuje už druhý robot. Systém umožňuje šetrnější zákroky a zkracuje uzdravování. Podle reportérky Kláry Fajstové se rozšiřuje počet oborů, které s ním pracují. Kláro, dobré poledne.
10: Hezký den. Fakultní nemocnice k prvnímu centru robotické chirurgie přidala druhý operační systém za 69 milionů korun. Kromě urologie, gynekologie a chirurgie, jejichž operatéři s robotem dlouhodobě pracují, umožní dál rozvíjet specializovanou onkochirurgii, například u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických i gynekologických diagnóz. Robotické operace přinášejí nižší krevní ztráty a méně komplikací. Pacient se rychleji zotaví. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
7: Nevšední pohled se dopoledne naskytl řidičům na dálnici D35 na Olomoucku. Pohybovaly se po ní tanky české armády Leopard, zatímco až dosud pásovou techniku armáda přepravovala výhradně po železnici nebo na podvalnicích, tentokrát přibližně 55 tun vážící stroje vyrazily po vlastní ose. Tankisté 73. tankového praporu vyrazili ze své domovské základny v Přáslavicích. Smyslem akce, která začala ráno a naplánovaná je zhruba ještě 2 hodiny, je procvičení řidičů. Polská policie hledá vraha ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého. Ve městě Biala Podlaska na východě země zadržela 3 lidi. Po samotném pachateli ale dál pátrá. Na vyšetřování se podílí i polská kontrarozvědka. Skrepeckého zastřelil neznámý střelec v pondělí v Biale Podlasce, ve kterém 44-letý ruský umělec a kritik Kremlu žil i se svou rodinou v exilu. Olympijské vítězce Zuzaně Maďarové ubyla zkušená soupeřka Ramona Hofmeisterová. 30-letá německá snowboardistka je totiž těhotná. Po mateřské pauze by se držitelka dvou medailí z mistrovství světa chtěla k vrcholovému sportu vrátit.
0: Krásná zpráva, posloucháte Radio Impuls, možná zrovinka odjíždíte na dovolenou. Tak ještě než zabouchnete dveře, počkejte si na příspěvek, ta půl hodinka už vás nezabije. Řekneme si bezpečnostní pravidla, jak nenahrát zlodějů. Tak za chvilku jdeme na to do té doby muzika.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Třeba Daddy Kirken nebo kapela Šalom. Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré poledne.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, za chvilku budeme pokračovat, i když přehodíme na slovenštinu. Petr Naď zaspívá a jinak dál sledujeme komplikace na Českokrumlovsku, zaseknutý autobus, detaily, nové detaily za 3 minuty v dopravě 007.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ten stále s vámi. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace stále sledujeme na Českokrumlovsku. Pořád je přerušený provoz na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem v obci Rybník. Uvázl tady autobus pod železničním viaduktem. Řidič Milan teď vstupuje do vysílání, hlásí nebezpečí na tahu Brno-Praha. Co se stalo kde konkrétně? Halo, halo.
2: Pozor na D1 směr Praha, 62 km. Kamionu praskla guma, bude to vyměňovat, stojí jenom v postavním pruhu.
1: Děkujeme, buďte jako Milan, ozvěte se do vysílání na 605 222 007, první možnost, anebo přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku jsou tady Jeleni s další českou muzikou, dáme si písničku Ještě jednu noc. Teď se ovšem vrátíme do rána, kdy jsme překvapili v pracovním zápalu posluchačku Simonu, nicméně Simona byla připravená.
1: Halo, tady Impuls.
2: To víte, že je, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1. A už to točíme, jo? Jedu si my.
3: Ježiši,
2: já budu taky,
3: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: Zítra pokračujeme zase v tradičním čase mezi 5 a 9 hodinou. Stačí se zaregistrovat do hry u nás na webu www.impuls.cz. Adresa ve žluté aplikaci, případně si pošlete prémiovou SMS-ku za 9 korun. Na číslo 906 1109. Dělejte ta přihlášení opakovaně, každá další registrace se počítá, zvedá vám šanci na ranní zavolání. No a když ten telefon zvoní, tak do něj říkejte, co je potřeba. Tedy halo, tady Impulzovi, držíme palce. Vlastíku?
4: Vtip. Vlastikorce. Utíká takhle pytlák z lesa a na ramenou nese jelena. A v tom potká hajného. A hajnej, hele, Karle, co to neseš na ramenou? Není to náhodou jelen? Ne, pane Hajný, to není jelen, to je můj pes. Tvůj pes? A jak to, že má parohy? No to já nevím, to je jeho problém.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Do historie zpátky.
11: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku v Bajdula?
10: Vůli Česí, Bas Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
12: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
10: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Jaké

0: nákup ví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku. No jo.
2: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, do vysílání proudí nové informace teď přes Ivu Horákovou.
1: Dřív než ostatní.
2: Legendární americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. Se sestrou Venus obdržela divokou kartu do 4 hry. Víc ve zprávách v jednu.

0: moc dobré odpoledne. Před námi je česká klasika Simplusovic krabičky, zpívat bude Věra Špinarová, Slunečné pobřeží. A než se na něj případně vydáte, tak si poslechněte následující slova. V létě pravidelně přibývá vloupaček. Policie proto nabádá k větší obezřetnosti před odjezdem na dovolenou. Nejčastějšími chybami jsou nedostatečné zavření oken nebo zamykání, ponechání klíčů v blízkosti dveří, třeba pod květináčem nebo pod rohoškou a tak dále. A pozor, také sdílení příspěvků z dovolené na sociálních sítích.
1: Policie doporučuje pořídit si alarm, bezpečnostní dveře i kvalitní zámky nebo nerozbitné folie na okna. Když už ale ke vloupání dojde, preventistka Zuzana Pidrmanová doporučuje s ničím nehýbat a neuklízet.
2: Určitě by měl ten prostor opustit, neví totiž v tu chvíli, jestli ještě pachatel není na místě, a měl by volat na tísňovou linku 158 a přivolat policisty.
1: Po ohledání je dobré dát dohromady dokumenty, kterými můžeme doložit vlastnictví ukradených věcí. Jiří Mašek z oddělení vyšetřování pojišťovny Kooperativa radí myslet na to už s předstihem a elektronicky si uchovat účtenky nebo fotky, na kterých vybavení máme.
3: Já už předtím mám mít třeba ideálně nafocenou tu domácnost. Fotky z oslav, to je jedno. Ideálně někde na cloudu, kde nemůžou být odcizený. Abychom byli schopni pojišťovně doložit, že jsem ty uplatňované věci skutečně vlastnil a že se nacházely v tom vykradeném bytě.
1: Radek Juhaňák z pojišťovny Allianz pak radí pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu.
4: Minimálně jednou za rok se podívat na limity, jestli jsem si nepořídil nějakou dražší třeba elektronickou.
1: Velmi hodnotné může být třeba oblečení. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic

0: Impuls, Věra Špinarová za českou klasiku. Impulzovic Krabička. Za malou chvíli se přidá David Koller, teď ale míříme do provozu. Uvázlý autobus stále blokuje silnici. Mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem detaily připojíme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka vysílá s námi Kuba Tilšár. Hlásí se za profíky z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 72. kilometru pracují silničáři. Postojíte se tam ve zhruba 3-kilometrové koloně. Na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti dejte pozor u Jesenice. Na 82. a 5. kilometru bourali 3 osobáky a blokují 2 pruhy. Kolona má momentálně téměř 2 kilometry. Pár minut se zdržíte v předušovaných frontách v obou směrech na východní části Pražského okruhu na úrovni Černého mostu. Pomalu jedoucí kamiony blokují pravý pruh v obou směrech na dálnici D1 u Brna před 96. kilometrem a také na příjezdu do Brna po D2 od 6. kilometru. A na Českokrumlovsku mezi Vyšším Brodem a Dolním Dvořištěm u Rybníka pod viaduktem se stále likvidují následky uvízlého autobusu se zraněním. Místo zůstává uzavřené. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuju, pojďte nás doplnit. Ozvěte se přímo z terénu do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu. Impuls.

0: Rádio Impuls, česká muzika, budeme pokračovat zase po zprávách. Teď se podíváme na počasí. Zítra má být oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Místy přehánky, sem tam bouřka, teploty v noci 11 až 15. Přes den 20 až 25, na jižní Moravě teplej do 27 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je? Go!
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Sněmovna hledá finty na dlužníky výživného. Policisté na Slovensku kradli peníze z pokut. Serena míří na Wimbledon. Je 13 hodin. Klidné odpoledne pře Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jak na neplatiče výživného, to dneska řeší sněmovna a na kulatém stolu zaznívají originální návrhy, jak pomoci tomu, aby se děti z neúplných rodin dostaly k penězům, které odmítá rodič platit. Například soudkyně okresního soudu v Třebíči Petra Rutarová navrhuje neplatičům výživného omezit možnost sázek na sportovní utkání nebo návštěvy restaurací po 18. hodině. 20% dětí z neúplných rodin, kdy je jeden z rodičů povinen hradit výživné, nedostává peníze vůbec. 12% nepravidelně. Zaznělo taky ve sněmovně. Hasiči na Českokrumlovsku mají problém, nedaří se jim totiž vyprostit autobus zapasovaný pod viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště. Nepomohlo ani upuštění pneumatik, na místo proto míří další technika. Podle prvotních informací řidič patrně ignoroval dopravní značení a vjel pod příliš nízkou konstrukci viaduktu. Zdravotníci ošetřili několik zraněných cestujících, v autobusu cestovali cizinci. Nehoda blokuje silnici mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Odstraňování kolize sledujeme i v naší dopravě 007. Na trase dálnice D11 se rýsuje nová podzemní silnice. Stavbaři vyrubali za Trutnovem 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu. Složitý postup prací popisuje stavby vedoucí Jan Faltýnek.
5: Po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu, trhavinami. Poté ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází k instalaci primárního ostění a takhle postupujeme krok po kroku.
4: Tunel opevnění na Trutnovsku bude mít dva téměř 500 metrů dlouhé tubusy. Stavbaři by se měli v létě přesunout s technikou na ražbu tunelu Poříčí o něco jižněji. Oba jsou součástí připravovaného úseku dálnice D11 od Trutnova až ke státní hranici s Polskem. Další kuriozitu vynesla právě probíhající zbraňová amnestie. V Jihomoravském kraji na policii skončil střílející nůž z Vyškovska. Jedná se o zákeřnou zbraň, a tedy zakázanou, vysvětluje policie. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna trvá do konce tohoto měsíce. Unikátní den otevřených dveří mají dnes ve Zlínské krajské nemocnici. Na rehabilitační oddělení míří i lidé, kteří zatím tamní péči nepotřebují, jako třeba reportér Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
6: Den bez bolesti přeji, kdy se tohle povede, aniž by člověka zvala na rehabilitace nutnost krotit zdravotní neduhy. A tak dnešní odpoledne to je také setkání s fyzioterapeuty, maséry, sestrami a rovněž zkouška blahodárných účinků vodoléčby nebo elektroléčby, rovněž cvičení na míči. Lahůdko je pak dynamický chodník zvaný Zebris. Experti poradí i to, jak se k ním na ostro nedostat, tedy třeba preventivní účinná cvičení. Jan Čada a Rádio Impuls Zlín.
4: Rozkrádání peněz vybraných na pokutách zarazila policejní inspekce na Slovensku. Obvinila 6 policistů za to, že si peníze za dopravní přestupky nechávali pro sebe. Celková částka, o kterou se stíhaní obohatili, bude předmětem vyšetřování. Policistům hrozí až 5leté vězení. Obvinění podle inspekce během služby ukládali řidičům a dalším lidem blokové pokuty. Hotovostci nechali a přestupky nezapsali do systému policie. Legendární americká tenistka Serena Williamsová se vrací na Wimbledon. Představí se tu po 4 letech. Se sestrou Venus totiž obdržela divokou kartu do 4 hry.
0: Hezký. Posloucháte Radio Impuls. Začátek letních dovolených máme dnes jako hlavní téma, je za námi nešťastná událost na moři v Chorvatsku. My se za půl hodiny spojíme s jachetním instruktorem, abychom připomněli zásady a pravidla na vodě. Teď taky voda.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Voda živá s Anetou Langerovou. Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne všem.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Puls, kromě autobusu uvězněného pod viaduktem na Českokrumlovsku, máme i další témata do dopravy 007. Například nehodu na Pražském okruhu, za 3 minuty jsme tam a z muziky kapela Tým, slavná reklama na ticho. Tak zůstávejte s námi, tady je odpolední Impuls.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda tří aut komplikuje provoz na Pražském okruhu směrem od D1 k D5 u Jesenice. Kolona sahá téměř k Modleticím a na Českokrumlovsku je po nehodě zavřená cesta mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem v Rybníku. Tak se ozvěte 605 222 007, rádi vás uslyšíme, stačí zavolat, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, další zpráva je na cestě do vysílání, hlásí se Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Podrobněji ve zprávách ve dvě.

0: Puls, za chvilku další parádní muzika. Mimo jiné duet Terezy Maškové a Marka Lambory, Náš příběh.
1: Halo, tady Impulzy.
2: To vytržejo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu taky,
3: chci,
2: že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
0: no, takhle se to seběhlo. Toto byl příběh dnešního rána. Posluchačka Simona v hlavní roli. My gratulujeme, pokračujeme zase zítra v tom tradičním čase, který velmi dobře znáte, to znamená mezi 5 a 9. Vstupte do hry na www.impuls.cz v naší žluté aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na číslo 906 1109. Do telefonu zásadně jen a pouze halo, tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
9: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Čeští turisté zažili v Chorvatsku černý víkend. V oblíbené dovolenkové destinaci zemřelo 5 krajanů. Hned 4 z toho v neděli u Splitu po srážce plachetnice s katamaránem. Ve vysílání teď s námi jachetní instruktor Matěj Novák ze společnosti Yacht Club, která půjčuje lodě právě i v Chorvatsku. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Jenom na začátek našeho rozhovoru řeknu, že budeme mluvit obecně, ne konkrétně o té nešťastné události. Zajímá mě vaše zkušenost, jaký je zájem o půjčování plachetnic v Chorvatsku?
2: Tak zájem je veliký, jsme za to rádi a každý rok vlastně máme víc a víc zájemců o to získat kapitánský průkaz a půjčovat si lodě.
1: Je to nebezpečný koníček, když se zeptám takhle úplně přímočaře?
2: Já myslím, že to není nebezpečný koníček, když se to dělá správně, asi jako každý jiný.
1: Dobře, a co tedy člověk musí splnit, aby se mohl půjčit loď a vyjet na moře?
2: Tak proto, aby si člověk mohl půjčit loď, tak potřebuje mít kapitánské oprávnění, kapitánskou licenci, kterou musí vlastně získat nějakým tréninkem.
1: No já si to představuju tak, že přijde nějaká celá partička a ty kapitánské zkoušky, ty musí mít jenom jeden z nich, nebo snad všichni, jak je to?
2: A stačí jenom jeden a ten správný kapitán by potom měl ten zbytek té posádky správně poučit, jak se na té lodi chovat, co dělat a jak se bezpečně vlastně chovat.
1: Tak, teď si představte situaci, jste kapitán, já jsem posádka, členy posádky jsou všichni naši posluchači v této chvíli, tak nás poučte.
2: Tak nejdřív vás přivítám na té lodi, ahoj.
1: Ahoj.
2: Pak vám řeknu, aby jste dávali pozor na té lodi při pohybu, protože každým momentem může přijít nějaká nečekaná vlna, tak abyste nevypadli ven. Poučím vás, kde jsou záchranné vesty, poučím vás, kde jsou záchranné hasicí přístroje na lodi, naučím vás, jak zacházet vlastně s ovládáním plachet, na co jsou jednotlivá lana, a tak dále.
1: No a ty kapitánské zkoušky už musí mít hotové, nebo to lze složit nějakým fofrkurzem už přímo na místě?
2: Ne, to není možné. Složit přímo na místě, jako při tom, co si půjčuje loď, to není možné. To musí být předem.
1: Jak je to náročné? Kolik to zabere času? Co všechno člověk musí znát? Tam budou asi nějaké zkoušky. Řekněte nám, co obnáší mít kapitánské zkoušky.
2: Tak kapitánské zkoušky obnáší hlavně dvě oblasti, a to zkouška z teoretických znalostí a pak z praktických znalostí. V té teoretické části je to primárně o navigaci, je to o námořní nauce, o námořních pravidlech, je tam nějaká zdravověda, takovýhle věci, a taky záchranné volání samozřejmě. V té praktické části je to potom o tom, aby člověk uměl správně tu loď vést, správně parkovat, manévrovat a vůbec na té vodě se pohybovat.
1: Jachetní instruktor Matěj Novák je s námi v tuto chvíli živě ve vysílání. Zase, když už bychom se přemístili na to otevřené moře, už jedeme, co tam představuje zase z vašich zkušeností tu největší hrozbu, jaká jsou už na moři ta největší rizika?
2: Tak už na moři určitě jsou okolní plavidla, potom počasí, rozhodně nějaké navigační překážky, jako jsou mělčiny, ostrovy a tak dále. To znamená, ten kapitán jako takový by se měl udělat předem nějakou přípravu trasy, kde si řekne, kudy je, ta, co má sledovat na té mapě, a potom samozřejmě sledovat to okolí, aby nedošlo k nějaké kolizi.
1: Vy budete ten Jadran znát asi docela dobře. Tak jsou tam nějaká typicky riziková nebezpečná místa?
2: To jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které je navigačně velmi náročné, je Kornatský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
1: Bdělost, jak je to s alkoholem na lodi? Alkohol totiž bývá často přítomný u nejrůznějších tragédií a neštěstí. Ve všech oblastech, na sjezdovkách, za volantem, jaká platí pravidla na lodi?
2: Tak platí pravidla samozřejmě, že by kapitán měl být střízlivý. Je tu tolerance 0,5 promile pro kapitána, ale my určitě doporučujeme být vždycky střízlivý, protože z té opilosti se opravdu stávají nepříjemné situace.
1: 0,5 pro kapitána, to je docela dost, ne? To vlastně vychází, je to stejné jako za volantem. Já teď nevím úplně přesně, kolik v Chorvatsku, taky myslím, že tam je 0,5, ne?
2: Jo, jo, taky 0,5, přesně tak, 0,5, s tím, že nesmíte zavinit nehodu.
1: Protože pak je to průšvih větší,
2: přesně
1: byť
2: tak.
1: Je tam ta tolerance, než kdyby byl kapitán střízlivý.
2: Přesně tak.
1: Slovo na závěr, co byste vzkázal českým turistům, kteří letos plánují dovolenou na lodi v Chorvatsku?
2: Já bych vzkázal hlavně být opatrný, ale a jít do toho s pokorou. Je to živel, tak hlavně s pokorou, nebýt jako mistr světa a na závěr hlavně si to užít.
1: Jachytní instruktor Matěj Novák ze společnosti Yacht Club, která půjčuje lodě právě i v Chorvatsku. Tak vám děkujeme za rozhovor, mějte se pěkně a vodácky. Ahoj!
2: Díky, ahoj, hezký zítra.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, míříme do provozu, tentokrát už silničního. Čekejte kolonu na D1 směrem z Prahy na Brno za exitem 66. Jedno téma, taky jsem zvědav, jak pokračuje vyprošťování autobusu zaseklého pod viaduktem na Českokrumlovsku. Dozvíme se...
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: druhém kilometru probíhá vyšetřování nehody tří aut kolonné od brněnské D1. Global Assistant Lenka.
1: Děkuju, my dáváme prostor profíkům i neprofíkům v tom řidičském slova smyslu. Tak se nebojte ozvat přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls, kapela Krištof.

0: posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku další zprávy. A teď se podíváme na zítřejší počasí. Čekáme oblačno, je zataženo, ráno přechodně i polojasno. Místy přeháňky, sem tam nějaká bouřka, teploty v noci 15 až 11, přes den 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
3: Policie stíhá taxikáře za krácení daně. Slovensko už chystá zákaz dětí na sociálních sítích. Fotbalová Karviná se odvolá proti vyloučení. Zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie stíhá taxikáře za krácení daně. 8 cizinců a 2 Češi mají na svědomí škodu za 300 milionů korun. Mezi pachateli jsou nejen taxikáři, ale i řidiči přes digitální platformy. Stíhaní čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně. Jde o jeden z největších daňových úniků v této oblasti. Mezi obviněnými jsou zejména Uzbekové, hrozí jim až 13 let. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. No a padlo taky 18 obvinění za podvody s dotacemi na školení. Kromě toho moravskoslezská policie obvinila i 15 firem. Podezření se týká podezření z podvodu s dotacemi na školení zaměstnanců financovaná z Národního plánu obnovy. Kriminalisté v této souvislosti provedli 32 domovních a dalších prohlídek. Škoda se podle nich pohybuje okolo 7 milionů korun. Vyšetřování vede Úřad evropského veřejného žalobce. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. V našich impulzech Honzy Benešovského na ně upozornil jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí anebo ostrovy a mělčiny. Novák v našem vysílání promluvil v souvislosti s nedělní tragédií u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
4: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které navigačně velmi náročné je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
3: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky, ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta půl promile alkoholu, sám ale doporučuje absolutní střízlivost. V Lužicích na Mostecku zachraňovali ryby. Dlouhotrvající sucho totiž způsobilo v místním rybníku tak výrazný úbytek vody, že museli svolat nouzový výlov. Podle reportéra Dušana Valenty hrozil rybám masivní úhyn. Dobré odpoledne, Dušane.
5: Zdravím spod Krušnohoří. Úbytek vody v jednom z rybníků a předpověď s tropickými teplotami. To byl fakt, který o stěhování rozhodnul. Rybáři z Lužic a okolí proto snížili hladinu vody. Pod ryby natáhli síť, kterou ukotvili kůly. Poté hladinu ještě jednou snížili, aby ryby neodplavaly jinam, a začalo velké stěhování. Nouzový výlov se tak nelišil od běžného, co se koná na podzim. Úlovek ovšem neputoval ke zpracování, ale do sousedních rybníků, kde ryby zvládnou i nadcházející tropy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl platit od začátku příštího roku, dnes představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodňují snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření už zavedly nebo připravují jiné země. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je taky pro zákaz používání sociálních sítí dětmi. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání před 2 lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun.
0: Tak to je český fotbalový příběh. Světové příběhy a senzace nabízí mistrovství světa, jako třeba bezbrankovou remízu favorizovaného Španělska s Kapverdami. Podíváme se na to v detailu, krátce po 14:30. Teď jdeme sázet písně, začínají činasky.
1: Radio Impuls.
6: radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, Mekyš Birka za klasiku, v podobném, tedy klasickém duchu budeme pokračovat i s kapelou Olympic. Za moment si dáme legendární hit Dávno. Ovšem ještě předtím musíme zkontrolovat dopravní situaci, podíváme se do Náchoda, kde vidíme kolonu na průtahu. Přidáme podrobnosti v dopravě 007.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na cestách stále s vámi je nám ctí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrovou kolonu teď vidíme na průtahu Náchodem směrem z Polska na Jaroměř. Stavební práce stěžují provoz na trase mezi Trutnovem a Jaroměří u Choustníkova Hradiště. Kvůli nehodě vázne doprava na pražském okruhu u Jesenice směrem od D1 na Ruzini. A nakonec jedna docela příznivá zpráva, zde jedna kolony na tahu Praha-Brno za exitem 66 už se rozjeli. Bude fajn, když to uslyšíme i od vás, když nám to potvrdíte, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte, pořád to funguje, na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Halo, halo, halo. Pokud vám letos bylo nebo bude 46, tak právě vás skáníme do vysílací party. Jestli správně počítám, tak 18 let vám bylo v roce 1998. A právě to je rok, na který budeme vzpomínat v dnešní 18. Radio Impuls. Takže vytáhneme vzpomínky. Bude nás zajímat, jak jste se tenkrát bavili, v jakém autě jste jezdili, co jste nosili a tak dále. Prostě když vám bylo 18. Rok 1997 jako zadání po 15. hodině u Petra a Renaty. A za okamžik už tady bude zase Marek Ztracený na Impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls, fotbalové mistrovství světa přineslo další příběhy. Prvním velkým výsledkovým překvapením je bezbranková remíza favorizovaného Španělska s Kapverdami.
1: Svět kolem nás.
0: I tam patří dění na fotbalovém šampionátu. V Americe sledují ho kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz a také náš reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne, pojďme na to Španělsko, co se stalo?
2: Hezké odpoledne, začnu fotbalovým klišé, když nedáš gol, nemůžeš zkrátka vyhrát. Hvězdou zápasu se stal 40-letý kapverdský brankář Vozíňa. Ten udržel čisté konto a ještě zaujal svým životním příběhem. iDnes.cz připomíná, že se stal nejstarším brankářem, který si při svém debutu na světovém šampionátu připsal čisté konto. Z dosud neznámého Kapverďana se stal během zápasu doslova fenomén. Pro srovnání, před utkáním se Španělskem měl na svém Instagramu desítky tisíc sledujících, teď už jich má přes 6 milionů, tedy asi 12krát víc, než je obyvatel ostrovního státu v Atlantiku. I takové příběhy fotbal přináší.
0: Jaký je další program fotbalového mistrovství světa?
2: Po Španělsku čeká úvodní zápasy. Další favority dnes v 9 večer našeho času Francie vyzve Senegal, ve 3 v noci je pak na programu utkání obhájců titulu z Argentiny proti Alžírsku. Na druhý skupinový zápas se poctivě připravují také naši čeští fotbalisté. S Jihoafrickou republikou se utkají už ve čtvrtek. Pro nás v příznivý čas výkop je v 18 hodin. Pokud chce národní tým pomýšlet na postup, je, dovolím si říct, nutné Jihoafričany porazit.
0: Další informace a zajímavosti najdete ve fotbalovém speciálu na portálu iDnes.cz. Ve studiu byl se mnou reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Čistá radost. Česká klasika. Impulzovic krabička. Za malou chvíli Eláni, teď míříme do provozu krokem, to jede na Pražském okruhu za Modleticemi, směr Ruzyně. Podrobnosti připravujeme, za dvě minuty vysíláme dopravu 007.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Bohumína do Přerova je kolona kvůli omezení u Ostravy mezi 361. a 357. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 207. a 196. kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 185. a 196. kilometrem. Ucpaná je silnice 33 na průtahu náchodem od Polska. Na Česko-Krumlovsku po nehodě autobusu zůstává neprůjezdná silnice 163 mezi Vyšším Brodem a Dolním Dvořištěm u Rybníka pod viaduktem. A na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště za Jesenicí na 82. kilometru probíhá vyšetřování nehody 3 aut, kolona je od brněnské D1. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuju. Další informace můžete přidat. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Teď tady mám jednu takovou upoutávku. Vezměte Petra, přidejte Renátu a nakonec přimíchejte novou soutěž o skvělé ceny. To tady mám, dobré odpoledne. A vy mi řekněte, co to znamená.
3: Tak já si to nechám vysvětlit, protože já jsem ještě jednou nohou v písku.
1: Jo, ty jsi pryč ještě.
3: Ano, ve zlatých píscích.
4: Tak. Dneska odpoledne budeme soutěžit zase o poukázku za 5000 korun, i když to bude trošku rozdělené, protože to bude půlka na nákupy a půlka to bude roční voucher do Majalandu, to bude po 16. hodině.

0: Polední impuls, minuta před 15. hodinou, zpátky z Čerty nejsou žerty v pekle, Dorota Máchalová klesá, klesá. No a co klesá, to vám řekne Iva Horáková ve zprávách, jsou tady co nevidět. Dál potom Ksidl X a Mirka Miškechová, cudzinka v tvojej zemi. Jedna cudzinka se vrátila z dovčí Renátka, tak nám řekni, jak bude venku.
1: No tak venku teplota rozhodně neklesá, oteplování pokračuje, zítřek bude ještě oblačný až zatažený, smrch nejen sem tam, ale naměříme příjemných 20 až 25, na jižní Moravě dokonce až 27 stupňů.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
2: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete pečivo, tak ráda.
1: Pobavit se.
7: To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
8: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
9: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
11: Hasiči vyndali autobus spod viaduktu. Maximální ceny benzínu i nafty klesnou. V postupy mi zneškodnili bombu. Je 15 hodin. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Zapasovaný autobus je volný. Hasičům se ho po několika hodinovém úsilí podařilo dostat spod železničního viaduktu v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Silnice byla zhruba od 9:30 dopoledne déle než 3 hodiny uzavřena a na krátkou dobu byl přerušen i provoz na železnici. V autobusu jeli zahraniční turisté z Lince, namířeno měli do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Benzín i nafta může zlevnit. Benzín se zítra bude moci prodávat nejvýše za 41 korun a 26 haléřů za litr. Nafta pak za 38 korun a 35 haléřů. Ceny tak míří dolů o desítky haléřů. Rozhodla o tom vláda. Ta cenové stropy stanovuje kvůli válce s Iránem. Za zábavou se o víkendu pojede do Litoměřic. Na sever Čech totiž dorazí Bezva Fest. Organizátorka akce Adela Marková se těší na prostředí místního Střeleckého ostrova.
13: Máme spoustu novinek, různé vodní atrakce a vodní bazénky. Samozřejmě se mohou lidé těšit i na 100-metrovou dráhu a spoustu novinek, jako třeba například i flyboarding, který letos bude nově v Litoměřicích.
11: Všechny atrakce mají návštěvníci v ceně vstupenky. Areál Litoměřického Bezva Festu na Střeleckém ostrově se otevírá v sobotu v 10 hodin dopoledne. Program končí úderem 8. večer. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi. Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení ji neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Armádní tanky Leopard dneska opět jeli po dálnici. V rámci cvičení na Olomoucku překonávali trasu z vojenského útvaru v Přáslavicích do Velkého újezdu a zpět. Kolona 6 vozidel ujela 9-kilometrový úsek celkem 5x. Jak velká je to zátěž pro povrch dálnice, to zjišťuje reportérka Eva Panošová. Dobré odpoledne, Evo.
14: Hezké odpoledne. Jeden tank váží 55 tun a dosáhne rychlosti 60 km v hodině. Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než naložený kamion. A jízda přes mosty byla naplánovaná tak, aby po nich v jednu chvíli vždy přejížděl jenom jeden tank. Vojenský výcvik, jaký ještě motoristé na českých dálnicích nezažili, trval několik hodin, proto aby se v tancích mohlo vystřídat 30 řidičů. Pro kolem jedoucí motoristy to byla opravdu atrakce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
11: Postupy mi u Berlína odpálili válečnou bombu. 6,5 tisíce lidí z evakuační zóny se tak může vrátit domů anebo do práce. Americkou leteckou pumu o váze 250 kilogramů našli dělníci minulý týden na stavbě nedaleko hlavního nádraží. V evakuační zóně se ocitl nejen tento dopravní uzel, ale taky třeba budova Braniborského zemského sněmu. Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Vína z divokou kartu do 4 hry. Organizátoři o tom píšou na svém webu. Sestry Williamsovy se ve 4 hře ve Wimbledonu představí po 10 letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly.
0: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu s vámi odteď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na dobu, kdy vám bylo 18. Dnes to bude rok 1998.
0: A teď Xindl X a Mirka Miškechová.
12: Radost ze života. Radost.

0: zemí. Radio Impuls, 8 minut po 15. A i dneska jdeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Radio Impuls.
2: Dnes i díky vašim vzpomínkám zamíříme do roku 1998. Bylo vám 18 nebo míň nebo víc? Co jste v tom roce zažili? S kým jste se potkali? Co jste vůbec dělali? Pište nám nebo namluvejte zprávy na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
0: Pojďme na zásadní události 98. Tak v tom roce byl dokončen a zprovozněn přes 60 km dlouhý úsek dálnice D5 v úseku Sulkov-Rozvadov a Česko tak poprvé v historii mělo dálniční spojení se západem.
2: Jel se taky jubilejní 20. ročník rally Paříž-Dakar v kategorii kamionů. Po čtvrté vyhrál kdo jiný než náš Karel Loprajs.
0: No a Renčo, tohle se bude líbit tobě, protože v tom 98. se na ledě přepisovaly dějiny.
3: Výborně! Čínský, otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.
0: Česká repre v japonském Nagánu vyhrála olympijský turnaj století.
2: Já to vidím jako teď, vítám hokejisty na letišti, přiletělo letadlo, ten speciál, hokejisti už notně, tak, jak to mám říct, ani nebyli unavení, byli tak jako rozjaření, podpíral Procházka Pateru nebo Patera Procházku, přichází k ním krojovaná dívka, má chleba a sůl, takže chtěla je přivítat na české půdě a Patera do toho takhle jako hrábl do té soli a nasypal si ji do pusy a já zrovna s mikrofonem mu říkám, tak jaký byl let? A on jak nasypal si tu sůl bez toho chleba do pusy, tak udělal jenom. Takže takhle asi vypadaly první slova našich zlatých olympijských medailistů v Česku.
0: Mohli si dovolit cokoliv tenkrát.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: V 98. to nebylo jenom Nagano, ale i spousta dobré muziky, třeba Lucie a její Panic.
4: Jsem skoro panic, není to lehký.
0: Na tohle se na diskotékách hezky ploužilo, i s tím textem prostě super na balení holek. No ale trošku více se tančilo třeba na Rickyho Martina. V té době přišla i mladíčka Alice Springs.
5: Tak pusu mi dej a pojď ke mně blíž. Dneska budu tanej, když mě políbíš. Ještě neodcházej.
2: Co jste prožívali vy v tom roce 1998? Co si z něj pamatujete? Byli jste při hokeji, třeba při příjezdu našich na Staroměstské náměstí, jak od letiště stáli lidi, tvořili štrůdl, fandili jste třeba Karlu Loprajzovi, nebo jaký byl v té době v roce 1998 váš život? Dejte nám vědět, náš WhatsApp je 605 222 007.
0: No a ještě další muzika z roku 1998, rakouský zpěvák Falco přišel s touhle krásnou věcí, tady je.

0: Vodní impuls, za chvíli třeba jeleni, někde kolem. Vrátíme se k české muzice, ale sledujeme i silnice. Stále pokračují komplikace na Českokrumlovsku kvůli tomu autobusu a je taky zasekaný průtah náchodem na silnici 33. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přichází čas, kdy pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak předně kvůli zúžení je obousměrně zasekaný průtah náchodem na silnici 33. Stavební práce komplikují provoz taky mezi Jaroměří a Trutnovem u Choustníkova Hradiště. Kilometrová kolona je potom na výpadovce z Liberce na Hrádek nad Nisou na silnici 35. A asi 2 kilometry má šňůra aut na trase z Mělníka do Slaného před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Komplikace pokračují taky na Českokrumlovsku. Po nehodě autobusu je dál zavřená silnice 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem v obci Rybník. Dávejte pozor a hlavně se do dopravy 007 zapojte taky, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Jeleny.

0: Radio Impuls, dneska vzpomínáme na rok 1998 a někde kolem toho roku vám bylo 18, možná více, možná méně.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
2: My už jsme připomínali tu velikánskou sportovní věc z roku 1998 a chytila se jí taky Šárka, která nám na WhatsApp napsala: v únoru 98 mám vzpomínku na vítězný zápas našich hokejistů v Nagánu. V tu noc jsme se sešli celé patro u souseda a napjatě hltali každou minutu zápasu. Závěr už sledovali i moje děti, 7letá dcera a roční syn. Oslavy nebrali konce a pohled na řádně unavené hokejisty vracející se domů do Čech je nezapomenutelný.
0: Já myslím, že tohle si pamatuje každý. I Carlos si z 98. vybaví Nagano a dál píše: tehdy jsem k narozeninám dostal přání, že už mohu ochutnat svou první kapku alkoholu. Následovala moje otázka, jestli chutná pořád stejně.
2: No, to je tak, když si rodiče myslí, že první kapka padne v 18. Leoš ze Studenky vzpomíná zase, že na jaře v tom roce měl půlroční dcerku, která měla obrácený režim den a noc, takže se s nimi dívala na celé Nagano. Pouze plakala, když jsem řval gól.
0: Ahoj Impulzáci, v roce 1998 bylo pro nás Brňáky velkým dárkem dokončení a zprovoznění pisáreckého tunelu, píše Míla z Brna, to je něco pro tebe.
2: Já se říkám, jestli to není moje teta, ona je totiž taky Míla. Ahoj teto. Z roku 1998, když už vzpomínáme, není jenom hokej, nejenom Nagano, je i česko-německá pohádka Václava Vorlíčka Jezerní královna, třeba se skvělou Ivanou Chýlkovou nebo Jiřinou Bohdalovou.
3: Teď půjdeš za manželem, mušle. Řekla jsem mušle. Podvedla mě. Já tu babeznu zničím.
4: Vaše výsosti, jménem nejmilostivější Jezerní královny vás vítám.
0: No, krásná záležitost, někdy až teda strašidelná, jo? Mm-hmm. Takže opatrně, když to budete pouštět dětem. Tak co vy a rok 1998, máte dodnes v paměti nějaký silný moment, životní událost nebo hezkou vzpomínku na cokoliv? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007, nemusíte jenom psát, ale klidně ten vzkaz či příběh namluvte.
1: Když nám bylo 18...

0: Impuls, úterý odpoledne, minuta před půl čtvrtou, za chvilku dokončíme vaše vzpomínání na rok 1998. Mezitím další česká muzika, třeba opět a Dadeček, všechno je v pořádku.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Do historie zpátky.
6: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Fajdula?
5: Vůli, Česí, Bas, Rakeťák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
7: Jsi starý, protože máš pléš, Vůli.
5: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
13: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
15: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
16: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
17: Notino, today is yours. Feel good.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Rádio Impuls a pojďme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: Dneska jsme vás odnesli do roku 1998 a tady jsou vaše příběhy. Rok 1998 pro mě znamená hodně, napsala nám Naďa, rodačka ze severočeských Jenčic. Tehdy mi bylo 24, odletěla jsem do Spojených států a dodnes žiju ve státě Washington. Poslouchám vás všude, v autě, doma i v práci. To je krása, děkujeme, Zdeňko.
2: Takové zprávy máme my rádi s Petrem. Ozvala se Zdenka, pro kterou byl rok 1998 extrémně těžký, snad nejtěžší, jaký může pro mámu být.
3: Hodně těžký období, protože mi zemřel syn, kterému bylo 15 let, takže rok 1998 bylo pro mě fakt hodně těžký. A ještě jste pustili zrovna jeho oblíbenou písničku od Falka. Moc vám děkuju.
0: Není záči, Zdenko, držte se. Květa píše, začínali tehdy letní festiáky. Já jela na ten svůj první, tuším, do Trutnova na Lucie a Tata Boys. Normálně krosnu, malý stan, spacák a hurá.
2: Jasně, dělalo se to tak běžně. Zbyšek z Hradce zase vzpomíná, že byl v roce 1998 přes léto na brigádě v pivovaru a za vydělané peníze si koupil Nokia 5110 s twist kartou. Ze začátku paradoxně nebylo moc komu volat, dneska by pro změnu ten telefon občas nejraději zahodil. Zbyšku, můžete, ne? Co?
0: No, ne, jasně, dneska je přemobilováno a říká se tomu offline lázně, prostě to vypnout, schovat, dát do šuplíku a nazdar a užít si víkend.
1: Když nám bylo 18.
0: Nokia 5110 byla zmíněná, ty byly krásně modré, měl jsem jí taky jeden čas, taková cihlička, vydržela týden nabitá, možná 10 dnů, bylo to super.
2: Modrá je dobrá, ale ne?
0: No jistě, a právě z roku 98 je i píseň Žlutého psa, Modrá je dobrá, tak tady je.

0: Impuls a další česká muzika bude co nevidět, bude Michal Hrůza, budu ti vyprávět. Sledujeme také aktuální silnice, minimálně jedna dobrá zpráva je od našeho dopravního parťáka z Česko-Krumlovská, a to už za 2,5 minuty tady na Impulzu.
1: Já nevím teda, kolikátého je, protože když se vrátím z dovolené, mám to vždycky trošku pomotané.
0: No tak pojďme se ujednotit, v kalendáři je 16. června.
1: No
0: jsme
1: tak
0: za půlkou.
1: Už to vidím, je mi to jasný, takže prázdniny klepou na dveře a my máme nápad. Slyšeli jste, jo? To byli oni.
0: Ťuky ťuk, to jsou prázdniny.
1: Jo, jo. My máme nápad, kam letos vyrazit. Na Impulzu vás během léta vezmeme na české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, ochutnávat místní speciality, nahlížet tam, kde se zkrátka běžně nepodíváte, a připomínat si, čím jsou jednotlivé kraje jedinečné.
0: No jasně, za krásnými zážitky nemusíte cestovat přes půl světa, takže vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na rádiu Impuls. Buďte u toho.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Rádio Impuls. Rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na D1 na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova. Ucpává se především pravý pruh nákladními auty a podobnou situaci sledujeme i na D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Kvůli zúžení se hodně ucpává průtah náchodem na silnici 33 u Polska, a to z obou stran. Pomalu to jede i na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. No a na závěr jedna skvělá zpráva od našeho dopravního parťáka z Českokrumlovska. Popíše situaci po nehodě autobusu na silnici 163 v obci Rybník. Tak ahoj, jak to tam aktuálně vypadá?
2: Zdravím, teď jsem měl Vyšší Brod, Rybník, tolní dvoriště, už tam nic není, už je to průjezdní.
1: Výborná zpráva, děkujeme i za tuhle. Vy přidejte další, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: hodně impuls, minuta před 16. hodinou. Iva Horáková přináší zprávy. Stát na nás bude myslet v létě. Jak to se dozvíte od Ivy za chvilku. Krištof, tak nějak málo tančím, to bude hned potom. A co bude venku?
1: Venku se bude oteplovat, zítřek bude ještě oblačný až zatažený, sprchne jen sem tam, ale naměříme 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů, na horách kolem 17.
2: Cože? Kolik je?
3: Da!
4: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
5: Česko na léto posílí konzuláty. Tři oběti z Chorvatska jsou z Bolatic. Zelenský se potkal s Trumpem. Zprávy v 16 hodin nabízí Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko v létě posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci Čechům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka. Češi, kteří plánují cestu do ciziny, by si podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové měli dát pozor na online nabídky zájezdů, u kterých není jasné, kdo je přesně prodává. Dva falšované medy odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V obou případech jde o výrobek dovezený ze Slovenska od společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, prodávaný v Kauflandu. V obou vzorcích byly přítomné enzymy, které jsou pro med cizí. S Kauflandem kontroloři zahájí správní řízení o uložení pokuty. Med nesmí být nijak upravován, jde o čistě přírodní produkt. Praha je pomalu, ale jistě na startu dopravního hororu. Páteřník Belská ulice se totiž ponoří do oprav. Silničáři začnou od příštího týdne instalovat dopravní značení nutné pro celkovou rekonstrukci této klíčové komunikace. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek upřesňuje, že se opravy citelně dotknou lidí přijíždějících od Staré a Mladé Boleslavy.
6: K Belskou budeme preferovat pro transitní dopravu a ten, kdo jede z dálnice D10, jede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
5: Silničáři počítají i s dopravní špičkou na konci školního roku. V pátek 26. června tak práce přeruší, aby cesta lidí na prázdniny byla co nejhladší. Bolatice na Opavsku se halí do černé. Žili tady totiž hned tři oběti ze čtyř, které zemřely při tragédii na moři v Chorvatsku. Na obecním úřadu teď vlaje černá vlajka. Odkud jsou zbylí čtyři členové osádky Plachetnice, není známo. Někteří podle novinek CZ mluví o Bohumínu, jiní o tom, že měli něco společného s jednou z odpadových firem v regionu. Zlínský fotbalový stadion se dočká změny. Měla by zmizet letitá nevzhledná proluka a na jejím místě se dostaví severní tribuna.
7: Jsem poslem dobrých zpráv a to je v tomto případě, co říct, léta letoucí a zimy zimoucí se město nemohlo dohodnout s majiteli sousedních pozemků a obyvateli bytového domu. Teď se to podařilo a na světě je zatím ústní dohoda. Ta stanoví, že se sice o 3-4 řady sníží dosud dvoutřetinová východní tribuna, ale dostaví se a zmizí tak evropské raritní 30-metrová proluka, která tedy zlínskou letnou nezdobí ani náhodou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Trump a Zelenský se potkali. Americký a ukrajinský prezident se sešli na okraj jednání summitu G7 ve francouzském Evianu. Informuje o tom agentura Reuters. Zelenský uvedl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle Zelenského shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstupují úspěšně do travnaté části sezony. Světová desítka Muchová porazila na turnaji v Berlíně Changshuai z Číny. O tři příčky níže postavená Nosková zdolala Renatu Zarazualovou z Mexika. A Slovák, kterého rakouská policie podezřívá z otravy dětských výživ v Rakousku, Česku a Slovensku, zůstává ve vazbě. Soud ji prodlužuje do 17. srpna. Víc zjišťujeme do zpráv v 17 hodin.
0: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou. S vámi je nadále Petr Brožík
1: a Renata Kuková a za chvíli se s vámi zahrajeme o roční vstupné do Majalandu a taky spoustu dalších cen.
0: A teď už skupina Krištof, hezké odpoledne.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 4 minuty před 4:15, za chvíli zase česká muzika, Miraj, Tenkrát. Sledujeme i aktuální silnice, doprava je na problematická na D1 a hlásí se i řidička a já s komplikacemi na ústecké D8. Doprava 007 je tady už za 3 minuty. No a my budeme rozdávat dárky. V pátek se koná Pop Night Shopping v Pop Airport a kromě nákupů a doprovodného programu můžete navštívit za poloviční vstupné i největší zábavní park v Praze, Majaland. Nově navíc otevřeli venkovní část, kde na vás a vaše ratolesti čeká třeba dopravní hřiště, megatrampolína nebo Albertův let, kde si děti vyzkouší, jaké to je být pilotem.
1: A jak říkal Petr, budeme pro vás mít dárek, roční kartu do Majalandu na 365 dní a taky 2,5 tisíce na nákupy v outletu Pop, tak dávejte dobrý pozor, už za chvíli.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Sluneční brýle mám, opalovák taky. Novou knížku, no jo.
5: V Luxoru, největší sítě knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 4:05 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 před exitem 336 ve směru Přerov-Ostrava. Náchod sužuje hustá dopravní situace, na průtahu městem se totiž pracuje. Řidička Aja připomíná komplikace na ústecké D8 u Nové Vsi, tak povídej Ajo, kde konkrétně jaký směr?
2: Dálnice D8 od Prahy směrem na Ústí se štosuje na 17. kilometru odstavný pruh před sjezdem na Mělník, tak dávejte pozor a mějte se.
1: Díky, včas zabrzděte a pevné nervy. Pavel zase varuje před nebezpečím na plzeňské dálnici.
3: D5 směr Rozvarov před 45. kilometrem, tak před sedulých, tak 200 metrů je v levém pruhu pneumatika vodná kladáku. Lidi tam prudce brzdějí a vybočují, tak si dejte pozor.
1: Nebezpečná situace, díky za to info. Doprava v Praze na okruhu sílí na mnoha místech, odpolední špička je tady. A informace nám dejte vědět z provozu spoza svého volantu, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou už jistě máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem a ty taky s Mirajem a jejich Tenkrát.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Polední impuls, 4 minuty před 5:30, za chvilku si dáme zase českou muziku, živou českou muziku, připomeneme si Evu Farnou z českého Mejdanu 2017 na ostří nože, a to už za chvilku, poslouchejte dál Impuls. V pátek se koná Pop Night Shopping v Pop Airport a kromě nákupů a doprovodného programu můžete navštívit za poloviční vstupné i největší zábavní park v Praze, Mayaland. Nově navíc otevřeli venkovní část, kde na vás a vaše ratolesti čeká třeba dopravní hřiště, mega trampolína nebo Albertův let, kde si děti vyzkouší, jaké to je být pilotem.
1: No a stejně jako včera, i dnes pro vás máme dárek. Pro dnešek je to roční karta do Mayalandu na 365 dní a k tomu 2 500 na nákupy v outletu Pop. Tak nám napište, kam nejraději berete děti nebo rodinu na výlet, když chcete zažít zábavný den. To je to, co po vás chceme, abyste se potom dostali do slosování o roční kartu a peníze na nákupy. Pište na WhatsApp 605 222 007, přidejte svoje jméno, taky příjmení a odkud jste, stačí nám město nebo obec.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Jakubův ví.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Žijeme českou muzikou. Žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Plus už za chvilku impulzuje z Krabička. Tam Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Není nutno, aby bylo přímo veselo a my víme o místě, kde určitě bude veselo. V pátek se koná Pop Night Shopping v Pop Airport a kromě nákupů a doprovodného programu můžete navštívit za poloviční vstupné i největší zábavní park v Praze, Mayaland. Nově navíc otevřeli venkovní část, kde na vás a vaše ratolesti čeká třeba dopravní hřiště, mega trampolína anebo Albertův let, kde si děti vyzkouší, jaké to je být pilotem.
1: Abyste od nás získali roční kartu do Mayalandu na 365 dní a taky 2,5 tisíce korun na nákupy v outletu Pop, tak jsme nechtěli klasit soutěžní otázku, abyste něco museli vědět. My jsme se vás ptali, kam nejraději berete děti nebo rodinu na výlet, když chcete zažít zábavný den. A teď už bychom tady měli mít Petru Skopidlna na telefonu. Hezké odpoledne.
2: Vítám.
1: Ta se taky zapojila a napsala nám svoje tipy, kam bere děti nebo rodinu. Petro, kam pak vyrážíte?
2: Takže je to Český ráj, Hrad Kost nebo Trosky.
0: To krásně. Jsou krásná místa. No a tak to je to výletování. A když si chcete užít nějakou zábavu, je nějaké místo, které máte rádi? Kam třeba?
2: Miraculum.
0: Skvělý.
2: Milovice.
0: No a teďkonc teda, když jste napsala ten krásný příběh, tak my pro vás máme roční kartu do Mayalandu na 365 dní. A k tomu 2,5 tisíce na nákupy v outletu Pop.
2: Moc děkuju.
1: My jsme vás trošku jako překvapili, mně přijde. Petro, co?
2: Docela jo.
0: Nebo jste v práci a nemůžete mluvit, jste schovaná
2: to
0: na záchodě před
2: no.
0: Šéfem, jo. Já jsem si to myslel. Dobrá, tak dárečky jsou vaše. Užijte si Mayaland, užijte si Pop, omlouváme se šéfovi, případně zákazníku, jestli čekají a mějte se dobře.
2: Jo, díky moc, mějte se hezky. A někdy v Českým ráji.
0: Díky,
1: děkujeme,
0: těšíme
1: za
0: se. Na shledanou Petra Urbaníková z Kopidlna. Tak výhra je její. Jestli i vy chcete vyrazit do Mayalandu, můžete se podívat, co všechno nabízí, a to na stránkách www.pop.cz/Mayaland. Tak můžete vyrazit.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Hudební impuls, další muzika za chvilku, Miloš Birka a jeho prvá. Sledujeme taky silnice, hustý provoz, teď aktuálně čekejte třeba na D1. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: Vstáváte ráno s našimi impulzovými, ono se to totiž vyplatí, protože každé všední ráno hrajeme naši oblíbenou hru Halo, tady impulzovi, ve které můžete vyhrát až 100 000 korun. Samozřejmě musíte být registrovaní na našem webu nebo v aplikaci, nebo prostřednictvím SMSky na číslo 906 1109, no a pak už jenom mít štěstí, být připraveni a můžete být skutečně bohatší o pár desítek tisíc.
0: Stačí říct jediné správné heslo, Halo, tady impulzovi. Dneska ráno už v pracovním procesu jsme překvapili posluchačku Simču. Ta byla připravená a odnáší si z naší soutěže krásnou výhru.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
4: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si mi. Já budu taky, že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
2: Super.
4: Jo,
2: super.
4: Je to skvělý.
0: Spousta peněz, až 100 tisíc, každé všední ráno u impulzových, tak se registrujte. Možná už zítra se to štěstí usměje právě na vás. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na Impulzu za vámi právě teď posíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustý provoz čekejte na D1 před Brnem směrem od Prahy a taky na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavi. Hlavně se to už tosují nákladní auta v pravém pruhu. Kvůli zúžení se vleče doprava na výpadovce z Valašského Meziříčí směr Rožnov pod Radoštěm. Další kolony hlásí profíci z Global Assistance, a to konkrétně na pražském okruhu mezi Jesenicí a Radotinským mostem směrem od D1 k D5. Hodně pomalu to jede taky v protisměru od D5 k Mudleticím mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. A v Praze to popojíždí na tradičních místech. Připravte se na to, odpolední špička je prostě tady. Cokoliv z dopravy přidejte do vysílání i vy, buď zavolejte 605 220.

0: 8 minut a před 17. hodinou rýsuje se žaloba kvůli cenám paliv. Víc ve zprávách i vy, Horákové, za chvilku. Pak nás čekají mandraže, hledá se žena. No a já už tady naproti sobě hledám Lenču, aby nám řekla, co nás čeká zítra.
1: Zítřek bude oblačný, až zatažený, sprchne jenom sem tam a naměříme 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27 a na horách kolem o 17.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
8: Benzínka podává žalobu kvůli maximálním cenám paliv. Pražská policie hledá pachatele bezdůvodného útoku. FBI zmařila další atentát na Trumpa. 17 hodin. Hezké úterý přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Padla žaloba kvůli maximálním cenám benzínu a nafty. Na ministerstvo financí podává čerpací stanice v Kamenici nad Lipou. Benzínka se domáhá zrušení cenových stropů a náhrady škody 80 000 korun. Píšou o tom Seznam zprávy. Podle webu je to první žaloba na cenový strop u nafty. Opatření ministerstva podle žalobce poškodilo malé čerpadláře a navíc nebylo nezbytné. Ministerstvo financí zatím o žalobě nemá informace, uvádí server. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna, a to kvůli válce s Íránem. Opuštěné domy a byty lákají lupiče. Ti se často snaží využít nepřítomnosti těch, co tam bydlí, třeba po jejich odjezdu na dovolenou. S letními měsíci pravidelně roste počet vloupání. Policisté proto apelují na správné zabezpečení nemovitostí. Preventistka Zuzana Pidrmanová radí využívat mechanické i elektronické nástroje.
9: Zabezpečit dveře, okna, pořizovat bezpečnostní dveře, kvalitní zámkové vložky i na okna, nerozbitné folie, zamykací kličky na okna v kombinaci s elektronickým zabezpečením jako kamera, alarm, třeba s propojením na mobilní telefon, aby ten objekt byl kontrolován z více stran.
8: V případě delší nepřítomnosti je vhodné využívat časové spínače, které během večera automaticky rozsvítí a zhasnou světla. Mezi nejčastější chyby patří stažené žaluzie, uložení klíčů v dosahu neoprávněných osob anebo sdílení informací o dovolené na sociálních sítích. Okolnosti útoku před jedním z obchodních domů vyšetřuje policie v Praze. Pátrá kvůli tomu po muži, který podle svědectví napadl z ničeho nic jiného muže ostrým předmětem a utekl. K události došlo ve Vodstářově ulici v Libni. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka. Zhruba 40-letý muž poraněný v horní části těla skončil v nemocnici. Plzeňské fakultní nemocnici operuje už druhý robot. Systém umožňuje šetrnější zákroky a zkracuje uzdravování. Podle reportérky Kláry Fajstové se rozšiřuje počet oborů, které s ním pracují. Kláro, dobré odpoledne.
10: Hezký den. Fakultní nemocnice k prvnímu centru robotické chirurgie přidala druhý operační systém za 69 milionů korun. Kromě urologie, gynekologie a chirurgie, jejichž operatéři s robotem dlouhodobě pracují, umožní dál rozvíjet specializovanou onkochirurgii, například u nádorů prostaty, ledvin a dalších urologických i gynekologických diagnóz. Robotické operace přinášejí nižší krevní ztráty a méně komplikací. Pacient se rychleji zotaví. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
8: Zmaření dalšího možného atentátu na Donalda Trumpa oznámila americká FBI. Několik lidí agenti zatkli. Útok na amerického prezidenta hrozil v den jeho 80. narozenin během zápasnické show před Bílým domem. Ve vazbě skončilo 5 lidí a vyšetřovatelé identifikovali celkem 23 osob jako součást potenciální konspirační sítě. Údajný plán zahrnoval použití dronů naložených výbušninami k útoku na budovy v blízkosti místa konání akce, vynucení hromadné evakuace a nasměrování davu, k předem připravené skupině odstřelovačů. Útočníci pak plánovali druhou vlnu útoku, která měla směřovat na vstupní bránu do Bílého domu. Karviná se odmítá vzdát bez boje. Fotbalový klub se totiž odvolá proti svému vyloučení z první ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do pondělí 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání před 2 lety. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun.
0: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou, s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, my vám řekneme, proč se někteří fanoušci Argentiny nepodívají na fotbalové mistrovství světa.
0: A další muzika připravená Mandraže, hledá se žena právě teď na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: 3 minuty před 17:45, za chvilku třeba činasky a selhání. Sledujeme i aktuální dopravu, nebezpečí máme na hradecké dálnici. Doprava 007 je tady už za 4 minuty. No a dneska konečně zase naživo, už přímo se mnou ve studiu celé odpoledne, Renča jako sportěčka, samozřejmě teď všechno žije mistrovstvím světa ve fotbale. Argentina je jedním z favoritů toho fotbalového šampionátu. Ten pro ní začne už zítra v noci našeho času zápasem proti Alžírsku.
1: Je tak, to je dobře, že to říkáš, protože zrovna aktuální zpráva vyšla, že se argentinská vláda rozhodla na fotbal nepustit některé své fanoušky, konkrétně ty, kteří neplatí alimenty. No, ale počkej, vymysleli to šalomounsky, tak šampionát samozřejmě víme v Americe, v Kanadě. Americkým úřadům dala argentinská vláda seznam zhruba 13 tisíc dlužníků, kteří dluží na alimentech, a ti tak opravdu budou mít smůlu, na šampionát je nepustí. On se, ten program jmenuje Bezpečná tribuna. Původně měl zabránit vstupu na stadion těm fotbalovým chuligánům a lidem, na které je vydaný třeba zatykač. Potom ale Argentina do té stejné databáze dala i neplatiče výživného. No a tak budou mít taky útrum a Messiho na vlastní oči prostě neuvidí.
0: No a je v Argentině velký problém to neplacení výživného?
1: No tak podle statistik UNICEF Argentina víc než 56% matek samoživitelek opravdu nedostává od bývalého partnera vůbec žádnou finanční podporu. Dalších 12% pak jen tak nepravidelně sem tam platí, sem tam neplatí. Drtivá většina zátěže tak leží výhradně na ženách v Argentině, a tak si tamní vláda řekla, proč by se měli chlapi užívat na fotbale, když ty peníze mají investovat do svých dětí.
0: Hele, za mě správný. Jo, co si budeš tady trajdat někde po světě, po šampionátě, když jako tvoje dítě nemá co jíst nebo co na sebe. Takže za mě jedině dobře. No, ty jsi říkala, že americkým úřadům dali Argentinci seznam asi 13 tisíc těch dlužníků. Možná i varianta, že by tam u vstupu na toho stadionu byl stánek, že jo, tam by měli velkou kasu a přišel by vždycky s tím pasem Fernandez, Rodrigo, já nevím. A takže tady máte nedoplateček $2,800. Když to tam vysolí, tak může na fotbal.
1: Dobrý, Surio, jo. Mario Martinez, Suárez, Ferdinando.
0: Přesně tak. Připravte si prachy a můžete jít fandit.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux, prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď zase nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silnější provoz čekejte na příjezdu do Brna od Prahy a také od Bratislavy. Další kolony sledujeme na Pražském okruhu mezi kilometry 23 a 19 na trase Ruzyně-Modletice. Praha se ale teď ucpává typicky na více místech. Náš milý kolega a taky věrný dopravní parťák Filip hlásí nebezpečí na hradecké dálnici. Filipe, hezké odpoledne, povídej, odkud se hlásíš, co se děje.
2: Pěkné odpoledne, pokud jedete po D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu, tak na 13,5 km v odstavném pruhu stojí porouchané osobní auto. Dávejte tam pozor.
1: Díky, dávejte skutečně pozor, ať se něco nesem, ale ještě v tom místě. Jestli víte o něčem dalším, nebezpečná místa, kolony, nehody a tak dále, budeme za to rádi všichni, kteří řídí. Buď to zavolejte na 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi a šťastnou cestu s Impulzem, ty taky s Činasky a jejich selháním.

0: Impuls a zase česká muzika bude Anna K. u Dolí včel, bude tady za chvilku. Taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci, kteří napříč Českem zjišťují, co vám dělá ty nejmenší radosti. Dneska náš radostní expert Michal Ransdorf a zjišťoval, s kým vám je prostě dobře. Vy se to dozvíte za chvilku, Renčo, s kým ti je prostě dobře.
1: Tak takhle, já mám čerstvou zkušenost, protože jsem se dneska dopoledne vrátila z těch Zlatých písků z Bulharska, kde jsem byla s kamarádkou, se sousedkou. Je to taková naše holčičárna. Prostě nám spolu dobře, tak vždycky takhle v červnu si vyjedeme na pár dní k moři. To černý bylo strašidelně studený, takže do něj leze ona, já do něj prostě nelezu, já se na ně dívám, já jdu radši do bazénu.
0: Jo, takhle černý moře, že bylo studený, já jsem se točený, že černý pivo měli moc studený.
1: Ne.
0: V pohodě.
1: Ne, to jaký měli pivo. Jo, vlastně měla jsem jednu skleničku, to je pravda. Tak bylo takový, jakoby, já nevím, ty bys asi nad tím ohrnoval nos, takový jako málo silný, nebo jak to mám říct, ani ta pěna nebyla jako veliká,
0: no,
1: jo,
0: jestli tak,
1: to
0: má, jako,
1: takový bulharský pivo. No.
0: Čech někam přijede, tak s tím pivem je zhusta problém, jo, protože my jsme zmlsaný tady tím naším nejlepším pivem na světě, tak to je, tohle chápu. Dobrá, no a co vy? To se dozvíme za chvilku tady na Impulzu.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Upečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls, 17.38, takový je aktuální čas. Za chvilku vás čeká rozbalení impulzu z krabičky a z ní vykoukne Jiří Schillinger a Holubí dům. Ale ještě pojďme na vaše radosti.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Radost ze života nám rozhodně dělají i lidi, které máme kolem sebe. Michal Ransdorf, náš expert na radost, proto zjišťoval, s kým vám vlastně je dobře.
3: Kdy jste byl s někým naposledy na jedné vlně?
4: Já jsem na jedné vlně pořád se svojí manželkou. My jsme se hledali, až jsme se našli.
5: V mojí neteři takhle sedíme, naproti seděl takovej, já říkám, podívej se, ten je zralej na facku, viď? A ona řekne na dvě.
3: Kdy jste byl s někým naposledy na jedné vlně?
6: To bylo někde na vodě. Vím, že mi bylo blbě, protože trpím morskou nemocí. Bylo nás tam asi víc.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzo.

0: Polední impuls, za chvíli zase další muzika, tým je tam v tom těž. Koukneme i na silnice, hustý provoz máme hlášený zde jedničky za Ostrovačicemi, doprava 007 je tady za necelé 3 minuty. No a na odpoledním impulzu už zítra po 15. hodině zase půjdeme za vámi 18-letými mladšími staršími, tentokrát do roku 2001. Ale zdaleka to není všechno, dneska je 16. června, za 5 dní, Renčo, víš, co se stane?
1: Já vím, zase léto bude.
0: No, letní slunovrat, přesně jo. Tak, úředně začne astronomické léto.
1: Počkej, pak to půjde k horšímu, ty k tomu máš vždycky nějaký dodatek.
0: No, že takže? V podstatě se začnou zkracovat ty dny, ale to budou ty sekundy, minuty jenom. Jo, ale úředně začne léto a i tady se bude velice hodit poslech odpoledního impulzu.
1: Tak to rozhodně, protože my jsme právě připraveni na vás, abyste vy byli připraveni na léto, takže vás možná pošleme na nákupy. Zkrátka budeme v naší odpolední soutěži po 16. hodině mít pro vás zase nějaké takové překvapení. Tak nás poslouchejte každý všední den. Po třetí hodině tady Renata a Petra, my jsme tady i teď ještě pořád.
0: My jsme tady i teď. Děkujeme, že jste s námi, impulzáci.
2: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy, to je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrtě na šest a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profesionálové z Global Assistance hlásí hustý provoz na D1 v úseku Ostrovačice Brno směrem z Prahy. Ucpává se hlavně pravý pruh nákladními auty. Pomalu to jede i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech směrem k brněnské D1, ale i k plzeňské D5. Přímo v Praze se hodně ucpává Radlická ulice směrem od Stodůlek na Anděl. Více jak kilometr potom měří kolona ve Vilzonově ulici směrem od Holešovice do centra. A obousměrnou kolonu nám hlásíte z pražské Kbelské ulice mezi Letňany a Hloubětínem. Překáží tam nehoda. Cokoliv nahlašte i vy, zapojte se do naší dopravy 007, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. Dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, další Petr už dosedá na židličku a bere si sluchátka, mikrofon má zapnutý a je to Petr Berka.
2: Ahoj.
3: Já vás zdravím, ahoj kolegové, čau.
2: Já jsem se chtěla zeptat, co se dělal o víkendu, protože mám pocit, že jsem měla takový prodloužený víkend.
1: Ne, já skutečně totiž... úterý dneska.
2: Jo, je fakt to. Úterý. A já se dneska vrátila z těch zlatých písků, já byla v Bulharsku, jsem toho plná, takže
3: omlouvám se. Ale až se třeba budu chtít třeba příště zeptat, tak co jsem dělal o víkendu, tak já vždycky ty víkendy pracuju.
2: Jo, takhle. No, tak já jsem taky pracovala, byla to dřina, kluci, já jsem nevěděla, jestli mám ležet na boku pravým, na boku levým, jestli si mám opalovat obličej nebo záda.
1: Jo, počkej, a máš je takový ten, to je z účastníků zájezdu, takový ten časovač, ten budíček, že jako si to zacinká po 20 minutách, aby se zotočila.
2: Ne, nemám. My jsme to prokládali pak jakože tu procházka, tu drinčík, takže my jsme se tak jako otáčeli sami od sebe.
3: A když jste u té dovolený, tak já bych pro posluchače určitě něco měl, takže určitě poslouchat po 18. hodině.
2: Super, těšíme se.
1: Buďte u toho, pokračuje Petr Berka.

0: Hvězdná Beyoncé uzavírá další vysílací hodinu a vy samozřejmě na Impulse se těšte na českou muziku, na Terku Maškovou nebo na Elány už po zprávách celou Slenkou. My se podíváme ještě na počasí, zítřek bude oblačný a zadržený, ale přechodně i slunečno a přehánky. Ty pohrozí jenom ráno a místy, ale je tu i možnost bouřek a ty budou hrozit až do večera, kdy se počasí nebo kdy se vyčasí. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě očekáváme až 27, na horách kolem 17.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pár.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Cena ropy klesá. Český řidič vezl závratnou částku v hotovosti. Některé české policisty čekají prázdniny v zahraničí. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ropa dál zlevňuje. Ceny pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent v jednu chvíli vykazovala pokles o víc než 4%. Poprvé od začátku března tak se stoupila pod $80 za barel. Později část ztrát smazala. I nadále ceny ropy zůstávají na výrazně vyšších úrovních než na začátku letošního roku, kdy se pohybovaly níž o zhruba $20. Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly už v neděli. Dokument má zajistit klid zbraní k vyjednání konečné mírové dohody. Íránský ministr zahraničí dnes uvedl, že v pátek začne ve Švýcarsku mezi Spojenými státy a Íránem nové kolo rozhovorů. Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Právě tehdy válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. Letní sezóna je tu. Ministerstvo zahraničí proto opět posiluje konzulární služby v těch nejžádanějších destinacích. V Chorvatsku a Bulharsku budou také čeští policisté.
8: Větší počet pracovníků ministerstva zahraničí bude podle šéfa české diplomacie Petra Macinky třeba v Chorvatsku, Bulharsku nebo Řecku.
9: Bude fungovat letní konzulární jednatelství v chorvatské Rijece, do konce září funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu, posilujeme naši přítomnost v Aténách.
8: Data agentury Czech Tourism ukazují, že většina českých turistů chce letošní dovolenou strávit v Česku, sází totiž na jistotu a bezpečí. O aktuálním průzkumu promluvila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
10: Přes čtvrtinu českých turistů se chystá především na jižní Čechy a jižní Moravu. Zájem o cesty za hranice nám lehce klesl, nicméně destinace zůstávají stejné. Ať se bavíme o Itálii, Řecku, Chorvatsku, Španělsku nebo Slovensku.
8: V případě nouze můžou Češi volat na krizovou linku ministerstva zahraničí na čísle 222 420 222. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Policii v Bavorsku u hranic s Českem zaskočil český šofér. Zajistili u něj v přepočtu hotovost za víc než 20 milionů korun. Sumu kvůli možnému praní špinavých peněz policie zabavila a zpátky ji vydá až poté, co Čech původ peněz vysvětlí. V Lužicích na Mostecku zachraňovali ryby. Dlouhotrvající sucho způsobilo v místním rybníku tak výrazný úbytek vody, že museli svolat nouzový výlov. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty hrozil rybám masivní úhyn. Dobrý večer, Dušane.
11: Zdravím spod Krušnohoří. Úbytek vody v jednom z rybníků a předpověď s tropickými teplotami. To byl fakt, který o stěhování rozhodnul. Rybáři z Lužic a okolí proto snížili hladinu vody. Pod ryby natáhli síť, kterou ukotvili kůly. Poté hladinu ještě jednou snížili, aby ryby neodplavaly jinam a začalo velké stěhování. Nouzový výlov se tak nelišil od běžného, co se koná na podzim. Úlovek ovšem neputoval ke zpracování, ale do sousedních rybníků, kde ryby zvládnou i nadcházející tropy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Vědci v Polsku svírají unikát. Pořídili zřejmě první videozáznam toho, jak v bělověžském pralese na východě země smečka vlků útočí na stádo zubrů. Server Notes from Poland píše, že video je z poloviny loňského září. Vědci ho ale zveřejnili teprve teď.
0: A my jdeme dál, čeká vás dovolená, tak nezapomeňte pozavírat okna a soustředit se na celkové zabezpečení vašich domovů. Určitě ale nenechávejte klíč pod rohoškou a tak podobně, vloupač jak přibývá, tak ať nejste mezi poškozenými. A právě o tomto tématu budeme mluvit v dalších minutách na Impulzu. Já jsem Petr Berka, přeji pokud možno klidný podvečer s námi a taky s českou muzikou za chvilečku Terka Mašková.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

České prázdniny s rádiem Impuls. Lidé, místa, jídlo, příběhy. Startujeme 29. června. Všude dobře? U nás?

0: Přejeme pohodový podvečer, jsme Impuls a žijeme českou muzikou, což znamená, že už nebude mít dlouhého trvání další naše hvězda. Tentokrát Dalibor Janda s písničkou Padá hvězda a co uslyšíte v dopravě za pár málo okamžiků, tak máme tady na silnicích určité problémy, to ano, a ty asi největší teď dělají vrásky řidičům, zejména na Ústecké D8. Je to dlouhá kolona před Prahou a trpí kolonami hlavně Kbelská ulice směrem z Letňan do Hloubětína. Mnohem více uslyšíte na Impulzu zhruba za 3,5 minuty.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme zpátky na silnicích, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3-kilometrovou kolonu sledujeme na příjezdu do Prahy od ústecké D8, a to konkrétně ve Kbelské ulici směrem z Letňan do Hloubětína. Důvodem je tady nehoda u sjezdu na Mladou Boleslav v Kbelské ulici, tak si tady určitě počkáte. Osobní auto tady srazilo cyklistu. A to je vše, tak ještě telefon, a ten je pořád stejný, 605 222 007, a my se postaráme o to, aby to slyšeli ostatní jedoucí za vámi. A pak je tady ještě žlutá mobilní aplikace, a touto jde taky pohodově i za volantem. Nicméně přejeme šťastnou cestu, jsme s vámi i v úterý 16. června. Dalibor Janda, Padá hvězda, žijeme českou muzikou už za malou chvíli, a tady pode mnou už kapela Erasure. Tak ať se vám Impuls příjemně poslouchá.

0: Anna Lonely, život je krásný a kapela Kryštof v našem vysílání, na všem dalším vysílání, kde opět budeme žít českou muzikou. My se za chviličku budeme taky věnovat vašim domovům a pořádně spolu před dovolenou zabezpečíme, jelikož vloupání do takových bytů a domovů přibývá. Vše uslyšíte na Impulzu za pár minut a když jsme na dovolených, tak teď budeme možná i inspirovat, protože na Impulzu hýříme nápady, kam vyrazit třeba na dovču a budou to pravé české prázdniny. Budeme objevovat zajímavá místa, taky ochutnávat speciality a nebo se dívat na místa, která jste ještě neobjevili a nebo kam se normálně prostě nepodíváte. My vám vše řekneme i čím jsou taková místa zajímavá a věřím, že se budete chtít podívat do všech krajů naší krásné republiky. Tak určitě vysílejte s námi a poslouchejte Impuls, kde pro vás máme české prázdniny.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Utíká takhle pytlák z lesa a na ramenou nese jelena a v tom potká Hajného. Hajnej, hele, Karle, co to neseš na ramenou? Není to náhodou jelen? Ne, pane Hajný, to není jelen, to je můj pes. Tvůj pes? A jak to, že má parohy? No to já nevím, to je jeho problém.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Do historie zpátky.
9: Ty jsi kdo? Nějaký dědečku Pajdula?
8: Vůdy, Česí, Bas, Raketák, Vidlík, Rex, Strixí a mnoho dalších starých známých.
10: Jsi starý, protože máš pléš, Vůdy.
8: Ti všichni se na vás těší v novém rodinném filmu Toy Story 5 Příběh hraček. Do kin uvádí Falcon od 18. června.
11: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. Sluneční brýle mám. Opalovák taky. Novou knížku? No jo.
16: V Luxoru, největší síti knihkupectví v Česku, teď najdete spoustu parádních knih za vyletněné ceny. Romantika, detektivky nebo sci-fi už od 99 korun. Najdete v Luxorech po celé republice nebo na luxor.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls a žijeme českou muzikou. Karel Gott a Zůstanu svůj, to je česká klasika z naší Impulzovic krabičky, tak si na ní určitě počkejte. No a co vy, máte se při úterku, tak pevně věřím, že se máte dobře a že neřešíte nějaké nepříjemnosti a že tyhle nepříjemnosti nejsou například díky dovoleným. A je třeba si na to dát pozor, protože v létě pravidelně přibývá loupaček a policie proto apeluje na větší obezřetnost před odjezdem na dovolenou. Nejčastějšími chybami jsou nedostatečné zavření oken nebo zamykání, ponechávání klíčů v blízkosti dveří, třeba pod květináčem a tak podobně. A také sdílení příspěvků z dovolené na sociálních sítích.
1: Policie doporučuje pořídit si alarm, bezpečnostní dveře i kvalitní zámky nebo nerozbitné folie na okna. Když už ale ke vloupání dojde, preventistka Zuzana Pidrmanová doporučuje s ničím nehýbat a neuklízet.
2: Určitě by měl ten prostor opustit. Neví totiž v tu chvíli, jestli ještě pachatel není na místě a měl by volat na tísňovou linku 158 a přivolat policisty.
1: Po ohledání je dobré dát dohromady dokumenty, kterými můžeme doložit vlastnictví ukradených věcí. Jiří Mašek z oddělení vyšetřování pojišťovny Kooperativa radí myslet na to už s předstihem a elektronicky si uchovat účtenky nebo fotky, na kterých vybavení máme.
3: Já už předtím mám mít třeba ideálně nafocenou tu domácnost. Fotky z oslav, to je jedno. Ideálně někde na cloudu, kde nemůžou být odcizený. Abychom byli schopni pojišťovně doložit, že jsem ty uplatňované věci skutečně vlastnil a že se nacházely v tom vykradeném bytě.
1: Radek Juhaňák z pojišťovny Allianz pak radí pravidelně aktualizovat pojistnou smlouvu.
4: Minimálně jednou za rok se podívat na limity, jestli jsem si nepořídil nějakou dražší třeba elektroniku.
1: Velmi hodnotné může být třeba oblečení. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: největší česká klasika speciálně zabalená do Impulzovic krabičky a my si každou hodinu jeden takový hit prostě vytáhneme a zahrajeme vám ho. S českou, ale i slovenskou muzikou prostě nešetříme a tak už po dopravě nabídneme další. Zaspívá Petr Nať s Kristýnkou, která iba spí, a vy zbystřete hlavně na cestách. Dopravu 007 už pomalu chystáme a podíváme se do Prahy před Edenem, kde se koná koncert Soukolony. Jsou to všechny příjezdové cesty, tak nejenom o tom bude doprava 007 za chviličku.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.

0: Pražské. V Praze v Novopatské před nájezdem na Kbelskou ve směru na Letňany došlo ke střetu osobního auta s nákladním, doprava tam zpomaluje. V Praze je hodně ucpané okolí Edenu kvůli koncertu Evy Farné. Ucpaná je Chodovská, Bohdelecká ve směru od Chodova nebo také Bělocerkevská od Vinohradské a stojí také Vršovická v obou směrech u Edenu. Z Global Assistant Lenka.
1: Lenko, díky, 605 222 007, volejte nám v případě nějakých dopravních zádrhlů. A pak je tu i žlutá mobilní aplikace Rádia Plus, kterou nemusíte nikterak ověřovat s e-mailem a de facto na dvě kliknutí už točíte vzkaz přímo k nám do dopravy nebo do našeho vysílání po celý den. Petr Nať, Kristýnka nebo teď hvězdná zpěvačka Pink pro vás s přáním pohodové šťastné cesty a taky fajnového poslechu. Posloucháte, ladíte Rádio Plus. Jsme s vámi i na cestách.

0: Petr Nať na Rádio Impuls jako poslední, nic víc už se nám do této hodiny nevleze, ale my si vše určitě vynahradíme po zprávách s Lenkou, kde už na vás čekají jako první třeba kabáti a pak také banket a další a další. Já se ještě postarám o počasí na středu uprostřed tohoto týdne, tak středa bude ve znamení mraku, meteorologové předpovídají oblačno a zlatoženo místy i pojasno, takže vlastně od každého něco, když se to tak vezme a přehánky jenom ráno a poté tu a tam i bouřky, které budou hrozit do večera, kdy už bude lépe a lépe. Teploty vyloženě letní, zítra 20 až 25, na jihu Moravy teploměr ukáže i 27, na horách pak bude kolem 17, ale na Šumavě tepleji kolem 19 stupňů.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Čas je to nejcennější, co máte. Proto je dobré mít dobře pojištěnou každou vteřinu. Životní a úrazové pojištění ČPP. Když jde o život, jedeme v tom s vámi.
4: Ruská fregata pálila varovné výstřely v Lamaňském průlivu. V Beskydech rostou obří sochy z písku. Fotbalové Slovácko má nového trenéra. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Námořníci na ruské fregatě dnes způsobili poprask v Lamaňském průlivu. Při proplouvání mezi ostrovem White a Normandii dnes vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se podle agentur AFP a Reuters k válečnému plavidlu přiblížila zhruba na půl kilometru. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda ojedinělý incident vyšetřuje. Okolnosti události zůstávají nejasné. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii hlášené nejsou. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. V našich impulzech Honzy Benešovského na ně upozornil jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák v našem vysílání promluvil v souvislosti s nedělní nehodou u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
5: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
4: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky, ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta půl promile alkoholu, sám ale doporučil absolutní střízlivost. Na pustevnách v Beskydech vznikají v těchto dnech obří sochy z písku. V rámci 7. ročníku výstavy Písko svět tam sochaři pracují na dílech, která letos upozorní na ohrožený svět ptáků.
6: Po dokončení pak budou několik metrů vysoké sochy k vidění zdarma pod širým nebem a jejich životnost bude záležet stejně jako v minulých letech, především na počasí. Unikátní výstava představí široké veřejnosti ptačí druhy ohrožené v Česku i ve světě. Mezi stvárněnými ptáky bude například papoušek ara hyacintový, sova sněžná nebo tetřev hlušec. Expozici doplní informační cedule, které přiblíží zájemcům jejich způsob života, míru ohrožení i možnosti, jak může každý z nás přispět k ochraně přírody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Pustevny.
4: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. V minulých sezónách vedl rezervní tým Slávie ve druhé lize. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů.
0: Lenko, díky za zprávy a my jdeme dál. Věděli jste, že fotbalový šampionát sledují po celém světě vlastně i tam, kde byste to nečekali? Tak o tom určitě ještě uslyšíte po půl osmé, ale bude to mnohem víc. Tak mějte dobrý večer při poslechu Rádia Impuls, kde je stále s vámi za mikrofonem Petr Berka.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: docela fuška si takhle vyrazit po schodech v úterý večer, ale mnohem lépe to půjde s další muzikou, ať už konečně doma, nebo zase, když půjdete ze schodu opačným směrem. Lucie, Skamenělý dítě, to je klasika, kterou vám na Impulzu nabídnu v dalších minutách v našem večerním vysílání a nabídnu i dopravní informace, abyste i na cestách takhle večer měli přehled o všem, co se kde děje. Tak třeba v Praze se stále potýkají řidiči s velkými problémy. Vše upřesníme za moment.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsme zpátky, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze pořád vázne doprava na příjezdech ke Denu, a to kvůli večernímu koncertu Evy Farné. Ještě v Praze koukám zůstáváme, protože po nehodě je omezený provoz v Velské ulici směrem od Letňan do Hloubětína, a to přesně u nájezdu do Novopatské ulice směrem na Mladou Boleslav. Kolona se pomalečku rozjíždí, tak alespoň dobrá zpráva. Ještě přidám tradičně upozorním samozřejmě na žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, skrze kterou můžete vlastně namluvit nějaký ten zátel z vašich cest, nebo je to klasika, prostě 605 222 007. A jednu takovou českou klasiku taky nabídnu za chvíli, Skamenělý dítě a Lucie, a nebo teď na Impulzu další taková skvělá muzika. Alex Warren, Ordinary.

jen byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: terapeuta Pavel Celta na rádiu Impuls, kde žijeme českou muzikou, a na další kousek nemusíte čekat dlouho. Už za chvíli Marek Ztracený, jdeme dál, tak se jmenuje písnička, kterou vám taky nabídnu. Ale teď nabídnu něco jiného a taky myslím hodně příjemnou záležitost. Impulzovi dneska po ránu volali v rámci hry Halo tady Impulzovi a posluchačka Simka. Simča, byť byla v pracovním procesu, tak řekla správně to, co měla, a výhru z naší soutěže už jí prostě nikdo nevezme.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: To víte, že jo, ahoj.
3: Simonko, krásné ráno.
2: 3, 2, 1 a už to točíme, jo? Jedu si mi.
3: Ježiši,
2: já budu taky, že vy musíte být prostě klidná teďka, takže... Hele, Simi, radujte se, protože právě teďka získáváte dvojnásobek. 20 tisíc máte.
1: Super.
2: Jo,
1: super.
2: Je to skvělý.
0: Gratulace, hrajte s námi i vy, stačí poslat registraci do hry, to můžete buď na stránkách impuls.cz nebo přes žlutou mobilní aplikaci a pak i prémiovou SMS-kou, takže tyhle tři způsoby jsou důležité kroky k tomu hrát s námi, a pak už to chce jenom po ránu chytat každý telefonát, který po ránu zvedáte výherním sloganem Halo, tady Impulzovi. A naše ranní rodinka bude určitě volat zase zítra mezi 5 a 9, a o co hrajeme? Základ je 10 000 korun, ale může z toho být klidně i 100 000, takže probouzet se s Impulzovými se každé všední ráno určitě vyplatí.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Weekend Run na Radio Impuls. My žijeme českou muzikou a za chvíli už další ochutnávka z české klasiky, totiž v naší Impulzovic krabice vidím song Jedeme dál od Petra Jandy a Petry Janu, ale teď fotbalový šampionát a to bude taky hodně zajímavé. Mistrovství světa ve fotbale sledují i lidé na nečekaných místech, například na severu africké Namíbie, kde vlastně v provizorních přístřežcích žijí domorodci kmene Himba, a na místě je naše severoamerická reportérka Hedvika Miller. Dobrý den, tři.
1: Ano, já vás zdravím tady z Namíbie, z městečka Opuvo, které je v podstatě kolébkou domorodců Himba. Je to neuvěřitelné, jak se tady smísily kultury moderních a tradičních Afričanů. V obchodě vidíte polonahé ženy Himba ve svých stovky let starých, řekněme, kostýmech s velkou dávkou ornamentů kolem krku, rukou i nohou. A pak tu mužskou část domorodců, kteří sedí v polorozpadlých barech, popíjí místní lihoviny a sledují na mobilech výsledky mistrovství světa ve fotbale. Ano, už i sem dorazil internet a mobily a má to své výsledky i následky.
0: Hedviko, vy jste taky zjistila, že domorodci čekají na zápas našeho Česka s Jihoafrickou republikou. Jak jste se s nimi vlastně domluvila?
1: Tak my máme privátního průvodce, je jedním z těch modernějších Himba domorodců a umí anglicky. Naučil se to po internetu. Byl to docela komický moment. Zašli jsme do jednoho z těch barů, byli jsme zvědaví, jak to tam vypadá. Já ráda sleduji místní život v reálu. Náš průvodce nás představil jako Američany, tak se jen trochu divili, co tam vlastně chceme a děláme. Jenže pak jsem řekla, že jsem původem z Česka a to mělo velký ohlas. Čekia, ozvalo se. Ano, vědí o nás tady na severu Namíbie, která vášnivě holduje fotbalu. Ale na mistrovství světa se bohužel nikdy neprobojovala, což každého opravdu mrzí. Tak alespoň fandí sousední Jihoafrické republice a bojí se, aby je Češi ve čtvrtek neporazili. Přišlo mě to naprosto výjimečné.
0: Hedviko, skvělý zážitek, děkujeme za něj. Zdravíme do Namíbie v jihozápadní Africe, mějte se tam moc pěkně.
1: Zdravím vás všechny i všechny posluchače Rádia Impuls a brzy naslyšenou opět ze Spojených států.
0: Děkujeme.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Dobrý večer, i my na Impulzu jedeme dál, když si vypůjčím název téhle české klasiky. Do 8. večer Jiří Korn, té, co snídá. Mimochodem, minulý týden byl v Plzni a musím říct, pane Korn, jestli teď posloucháte Impuls, tak tedy klobouček před vámi, co jste na Dubravce předvedl. My se zahráme song, jak jsem říkal, v té, co snídá. Vydáme se také na cesty, vlastně už za chviličku, za nějakou půl minutu.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Lenka Roštoková z Global Assistance. Leni, dobrý večer.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Možné zdržení vás čeká na dálnici D1 z Prahy do Brna před 196. kilometrem. Ucpává se nárazově pravý pruh. Omezení vás nárazově zpomalí na silnici 15 z Litoměřic do Zahrádek před Uštěkem, na silnici 9 z Mělníka do Jestřebí v okolí Tupadel a před Medonosy a na silnici 43 z Brna do Svitav mezi Brněncem a Březovou nad Svitavou. A krátká kolona popojíždí v Praze na magistrále ve směru na Chodov u muzea. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, přejeme šťastnou cestu a brzký dojezd do cíle, který je, doufám, už skoro před vámi. Jsme s vámi na cestách, jsme Impuls a za chvilečku Jiří Korn.

0: pevně věřím, příjemná vzpomínka na 80. léta, to je Ray Parker a filmová záležitost, ostatně kdo by neznal, že Krotitelé duchu na Impulzu. Už po zprávách rozjedeme Českou noc a žít budeme až do rána českou muzikou, tak určitě zůstávejte s námi, ať už ladíte kdekoliv. Před zprávama ještě počasí, zítra oblačno až zataženo, ale místy přechodně polojasno. Přehánky ráno jen ojediněle a výjimečně se vyskytnou i bouřky, ale večer už by mělo být zase lépe. Teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27, na horách 17, jen na Šumavě o 2 stupně více, tedy 19 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede, poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
6: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
7: Trávení dětské výživy zůstane Slovák pod zámkem. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně je u konce. Policie v Německu postřelila agresora. Je 20 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Slovák podezřelý kvůli otrávené dětské výživě zůstane ve vazbě. Rakouský soud mu dnes vazbu prodloužil do 17. srpna, píše to agentura APA. Muž je pod zámkem od začátku května. Je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z toho, že umístil otrávené sklenice v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. Vyděračský dopis navíc hrozil možnými dalšími útoky v Německu, Francii, Španělsku nebo v Nizozemsku. Slovák v minulosti pro zmíněnou firmu pracoval. Už dříve všechna obvinění odmítl. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
9: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
7: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarším ze tří mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Zlínský fotbalový stadion se dočká změny tváře. Měla by zmizet letitá nevzhledná proluka. Na jejím místě se pak dostaví severní tribuna.
10: Jsem poslem dobrých zpráv a to je v tomto případě, co říct, léta letoucí a zimy zimoucí se město nemohlo dohodnout s majiteli sousedních pozemků a obyvateli bytového domu. Teď se to podařilo a na světě je zatím ústní dohoda. Ta stanoví, že se sice o 3-4 řady sníží dosud dvoutřetinová východní tribuna, ale dostaví se a zmizí tak evropské raritní 30-metrová proluka, která tedy zlínskou Letnou nezdobí ani náhodou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
7: Policie dnes na západě Německa zasáhla proti agresivnímu muži s kuchyňským nožem. Situace u Düsseldorfu vyvrcholila tím, že hlídce muž vyhrožoval a ta ho během zásahu postřelila. Informuje o tom agentura DPA s tím, že muž utrpěl vážné zranění. Ozbrojeného muže si povšimla pracovnice školky, ke které se přiblížil. Přivolaným policistům agresor vyhrožoval a rozběhl se k ním. Ti proto vystřelili, aby předešli možnému útoku. V okolí jsou podle DPA dvě školky. Policie uvedla, že v současné době nepředpokládá, že muž chtěl na některé zařízení pro děti zaútočit. Zatím není ale jasné, proč se dotyčný v místě s nožem pohyboval.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční

že šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Opuštěné domy a byty lákají lupiče. Ti se často snaží využít nepřítomnosti těch, co tam bydlí. Třeba po jejich odjezdu na dovolenou. S letním měsíci pravidelně roste počet vloupání. Policisté proto apelují na správné zabezpečení nemovitostí. Preventistka Zuzana Pidrmanová radí využívat mechanické i elektronické nástroje.
2: Zabezpečit dveře, okna, pořizovat bezpečnostní dveře, kvalitní zámkové vložky i na okna, nerozbitné folie, zamykací kličky na okna v kombinaci s elektronickým zabezpečením jako kamera, alarm, třeba s propojením na mobilní telefon, aby ten objekt byl kontrolován z více stran.
1: V případě delší nepřítomnosti je vhodné využívat časové spínače, které během večera automaticky rozsvítí a zhasnou světla. Mezi nejčastější chyby patří stažené žaluzie, uložení klíčů v dosahu neoprávněných osob nebo sdílení informací o dovolené na sociálních sítích. Ropa dál zlevňuje, ceny pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent v jednu chvíli vykazovala pokles o víc než 4%. Poprvé od začátku března tak se stoupila pod $80 za barel. Později část ztrát smazala. I nadále ceny ropy zůstávají na výrazně vyšších úrovních než na začátku letošního roku, kdy se pohybovaly níž o zhruba $20. Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly už v neděli. Dokument má zajistit klid zbraní k vyjednání konečné mírové dohody. Íránský ministr zahraničí dnes uvedl, že v pátek začne ve Švýcarsku mezi Spojenými státy a Íránem nové kolo rozhovorů. Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Právě tehdy válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. Probíhající zbraňová amnestie přinesla kuriozitu. V Jihomoravském kraji na policii skončil střílející nůž z Vyškovska. Jedná se o zbraň zákeřnou a tedy zakázanou, vysvětluje to policie. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna trvá do konce tohoto měsíce. Armádní tanky Leopard dnes opět jeli po dálnici. V rámci cvičení na Olomoucku překonávali trasu z vojenského útvaru v Přáslavicích do Velkého újezdu a zpět. Kolona 6 vozidel ujela 9-kilometrový úsek celkem 5x.
3: Jeden tank váží 55 tun a dosáhne rychlosti 60 km v hodině. Každý je ale opatřen gumovými patkami na pásech a díky tomu zatěžuje vozovku méně než naložený kamion. A jízda přes mosty byla naplánovaná tak, aby po nich v jednu chvíli vždy přejížděl jenom jeden tank. Vojenský výcvik, jaký ještě motoristé na českých dálnicích nezažili, trval několik hodin, proto aby se v tancích mohlo vystřídat 30 řidičů. Pro kolem jedoucí motoristy to byla opravdu atrakce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Zítra budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Nejvyšší teploty čekáme mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříme až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Skákal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Plus. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskovce to dnes uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Letní sezóna je tu. Ministerstvo zahraničí proto opět posiluje konzulární služby v těch nejžádanějších destinacích. V Chorvatsku a Bulharsku budou také čeští policisté.
2: Větší počet pracovníků ministerstva zahraničí bude podle šéfa české diplomacie Petra Macinky třeba v Chorvatsku, Bulharsku nebo Řecku.
3: Bude fungovat letní konzulární jednatelství v chorvatské Rijece, dokonce září funguje podobná kancelář ve Splitu v Chorvatsku, ale taky na letní měsíce otevíráme tyto kanceláře v bulharském Burgasu. Posilujeme naši přítomnost v Aténách.
2: Data agentury Czech Tourism ukazují, že většina českých turistů chce letošní dovolenou strávit v Česku. Sází totiž na jistotu a bezpečí. O aktuálním průzkumu promluvila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
4: Přes čtvrtinu českých turistů se chystá především na jižní Čechy a jižní Moravu. Zájem o cesty za hranice nám lehce klesl, nicméně destinace zůstávají stejné, ať se bavíme o Itálii, Řecku, Chorvatsku, Španělsku nebo Slovensku.
2: V případě můžou Češi volat na krizovou linku ministerstva zahraničí na čísle 222 420 222. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
5: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: V Chmelnické oblasti v západní části Ukrajiny se večer zřítil taktický bombardér. Informují o tom ukrajinské vzdušné síly. Pilot i druhý člen posádky zahynuli. Kde přesně se neštěstí stalo, vzdušné síly neuvedly. Nikomu z civilistů na zemi se nejspíš nic nestalo. Příčinu havárie zjišťují vyšetřovatelé. Ukrajina letoun ztratila v situaci, kdy se ruské invazi brání už pátým rokem. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel boduje. Na zlaté tretře v Ostravě vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Zítra čekáme mraky i sluníčko, místy sprchne, bouřka se ale přidá jen ojediněle. Naměříme kolem 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Prahy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boha i v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme českou muzikou i v noci. Rádio Impuls.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se pak bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Plachtění na moři může mít řadu úskalí. V našich impulzech Honzy Benešovského na ně upozornil jachetní instruktor Matěj Novák. Mezi hlavní rizika patří okolní plavidla, počasí nebo ostrovy a mělčiny. Novák v našem vysílání promluvil v souvislosti s nedělní nehodou u chorvatského Splitu, kdy při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi. Právě Jadran má podle něho i nepřehledné lokality.
2: Jsou tu místa, která jsou navigačně náročnější. Určitě jako takovým nejznámějším místem, které je navigačně velmi náročné, je Kornátský národní park, protože tam je hodně mělčin, které jsou často neoznačené, takže tam určitě se doporučuje bdělost.
1: Pro ovládání plachetnice je nutné mít kapitánské zkoušky. Ty se skládají z praktické i teoretické části. Novák také potvrdil, že v Chorvatsku může mít kapitán stejně jako řidič auta 0,5 promile alkoholu. Sám ale doporučil absolutní střízlivost. Česká poslankyně Evropského parlamentu Nikola Bartůšek hlásí změnu. Ode dneška je členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté. V té zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za ODS. Bartůšek agentuře ČTK potvrdila informaci webu Politico. Server napsal, že členové frakce budou o jejím přijetí hlasovat zítra večer. Europoslanec Alexandr Vondra ale ČTK sdělil, že poslanci přijetí Bartůšek schválili už dnes v podvečer. Na pustevnách v Beskydech vznikají v těchto dnech obří sochy z písku. V rámci 7. ročníku výstavy Písko svět tam sochaři pracují na dílech, která letos upozorní na ohrožený svět ptáků.
3: Po dokončení pak budou několik metrů vysoké sochy k vidění zdarma pod širým nebem a jejich životnost bude záležet stejně jako v minulých letech, především na počasí. Unikátní výstava představí široké veřejnosti ptačí druhy ohrožené v Česku i ve světě. Mezi stvárněnými ptáky bude například papoušek ara hyacintový, sova sněžná nebo tetřev hlušec. Expozici doplní informační cedule, které přiblíží zájemcům jejich způsob života, míru ohrožení i možnosti, jak může každý z nás přispět k ochraně přírody. Eva Panošová, Rádio Impuls, Pustevny.
1: Námořníci na ruské fregatě dnes způsobili poprask v Lamanšském průlivu. Při proplouvání mezi ostrovem White a Normandii vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se podle agentur AFP a Reuters k válečnému plavidlu přiblížila zhruba na 0,5 kilometru. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že armáda ojedinělý incident vyšetřuje. Okolnosti události zůstávají nejasné. Oběti ani škody na civilním plavidle registrovaném v Británii hlášené nejsou. Zítra má být oblačno až zataženo, místy se sluníčko prosadí i víc. Mohou se objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme většinou mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě bude až 27. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: řekni, kde ty jsi.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
10: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
9: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
11: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: 29letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru Novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1, 2x skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
6: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Do Česka dorazí první letošní horká vlna. Odpolední teploty se v ní budou od čtvrtka pohybovat okolo 30 a více stupňů po několik dnů po sobě. Klimatologové z Ústavu výzkumu globální změny upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů. S rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd není rizikem jen pro člověka, ale například také pro skot nebo ryby. Jak dlouho horká vlna potrvá, zatím není jasné. Předpovědní modely ukazují možné ochlazení příští týden v úterý nebo ve středu. Kriminalisté navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka. Ukončili totiž vyšetřování investic do sudů s whisky Střebíče. Škoda v případu podle policie činí víc než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je 716. Uvedl to Třebíčský deník. Podnikateli obviněnému z podvodu hrozí při prokázání viny trest vězení na 5 až 10 let. Chládek podle deníku dlouhodobě odmítá, že by se podvodu dopustil. Podle jeho dřívějších vyjádření nešlo o úmyslné jednání, ale o podnikatelský projekt, který se nepodařilo úspěšně dokončit. Filmaři si kompletně rozebrali peníze od Ústeckého kraje. Ten formou pobídek podpořil 22 projektů, jejichž producenti pak museli utrácet právě v regionu. Kam kamery zavítaly, přibližuje Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
9: Jsou to tradiční lokace jako Zámky, Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Rumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
8: Ústecký kraj filmařům zlevnil útratu na svém území dohromady o 640 milionů korun. Za velkého šťastlivce se může považovat 10letý školák z Prahy. V areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku se mu podařilo najít raritního šneka s levotočivou ulitou. Takovou má jeden zhruba z 10 000. Agentuře ČTK řekl o unikátním nálezu lektor Domu přírody Ladislav David. Dětem zadával hledání takového šneka jako téměř nesplnitelnou výzvu. Neúspěšně se ji snažili splnit předchozích 4 až 5 let a sám lektor prý nečekal, že někdo uspěje. Šance na to, že by se nalezený raritní šnek mohl rozmnožovat, jsou ale podle něj zatím nulové. Musel by se najít další levotočivý kousek. David prozradil, že obrácený šnek má totiž zrcadlově umístěné i orgány. V kůži hurvínka, tak se jmenuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci si mohou například lehnout do postýlky stoleté loutky.
10: Hurvínkův pokojíček, množství jeho loutek, včetně té zřejmě nejstarší, a spousta zábavných her. I to nabízí unikátní výstava v hlavní budově Západočeského muzea. Vznikla u příležitosti stých narozenin oblíbené postavičky. Návštěvníci se o Hurvínkovi a jeho rodině, tedy Spejblovi, Máničce, paní Kateřině a Žerikovi, všechno dozví přímo u nich doma. Vyzkouší si i práci loutkoherce. Hurvínek poprvé promluvil z plzeňského jeviště v květnu 1926. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
8: Fotbalové Slovácko oznámilo jméno nového kouče. Tým bude trénovat Jan Jelínek, tedy dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína. O celém realizačním týmu Slovácka bude jasno během několika dalších dnů. Dnes budou na obloze mraky i sluníčko, může sprchnout, zabouří jen výjimečně. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: Rádio Impuls. radost ze života.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky,

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána.

0: rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vyšetřování české tragédie v Chorvatsku přináší nová zjištění. Chorvatská média s odvoláním na vyšetřovatele uvedla, že za kormidlem plachetnice nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. Pronajatá plachetnice měla veškerou potřebnou dokumentaci a z hlediska oprávnění bylo vše v pořádku i u kapitána. Plachetnice se v sobotu střetla s katamaránem u chorvatského města Split. Na plachetnici s českým osazenstvem plujícím pod francouzskou vlajkou bylo 8 lidí. 4 nehodu nepřežili. Policie si došlápla na nekalé taxikáře. Stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu 2 gengy pachatelů vyčíslila na víc než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policistů, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Podle policie by do budoucna pomohlo, kdyby si obě společnosti upravily interní procesy. Oprava mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku je u konce. Památkově chráněný objekt byl v havarijním stavu. Nákladní auta musela místo objíždět. Plzeňský kraj teď dokončil věrnou repliku téměř 100 let staré historické konstrukce s parametry 21. století. Náměstek hejtmana Pavel Čížek potvrzuje, že se při rekonstrukci mostu v Liblíně používaly původní technologie.
2: Vlastně z mostu zůstaly pouze pilíře, jinak se všechno dělalo tak jako kdysi. Je to vlastně nově udělaný most, ale je udělán vizuálně přesně tak, jako byl postaven v těch 30. letech.
1: Železobetonový obloukový most přes Berounku je nejstarší ze 3 mostů spojujících břehy mezi Plzní a Křivoklátem. Jeho oprava vyšla na 110 milionů korun. Drtivou většinu nákladů pokryly evropské peníze. Krušné hory mají nového šampiona cestovního ruchu. Ocenění pro nejzajímavější a nejzdařilejší projekt z české i německé strany hranice míří na Mostecko.
3: Absolutním vítězem se staly konopné masáže v Lázních Meziboří. Podle poroty jde o koncept, který dokonale propojuje moderní trendy v péči o tělo s čistou a klidnou atmosférou hor. Soutěž, která se konala už po 8., je pro dřív neatraktivní oblast důležitá. Motivuje totiž místní podnikatele a radnice ke spolupráci s cílem vylepšit pověst Krušnohoří. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: 29letý učitel v Rakousku zavraždil svou kolegyni přímo ve škole. O rok mladší ženě nejspíš ze žárlivosti nejprve zasadil ve školní knihovně několik ran dýkou do krku. Podle serveru Novinky.cz pak ženu ještě 3x střelil do hlavy legálně drženou zbraní. Po činu muž odjel z místa autem a za jízdy se ve vysoké rychlosti zastřelil. Jeho auto čelně narazilo do stromu a muž na místě zemřel. Podle zjištění kriminalistů nejspíš pachatel usiloval o přízeň své kolegyně. Psychicky unesl, že si nedávno našla přítele. Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa úspěšně. Senegal porazili suverénně 3-1. 2x skóroval Kylian Mbappé a z 58 góly se stal nejlepším reprezentačním střelcem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, ty mohou přinést přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme do 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.